0: milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Chojnický Folkfest patří k nejlepším festivalům u nás. Loni probíhal šestý ročník, který navázal na dlouholetou tradici dostavníků. Folkfest nese podtitul Setkání lidí, léta a muziky. Konává se tradičně poslední prázdninový víkend na dvou scénách, v Mohelnických sadech a taky v sousedním kempu. A právě tady, na Morava scéně, dnes pořád na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.
1: Metelím pacifickou hra.

První skladbu Legenda o Cheyenne zahrála kapela Monopol, která vznikla kolem Jima Macháčka, kterého možná pamětníci znají z falešné karty. Jim je taky autorem většiny písniček.

Kapelu Monopol z Brna tvoří kromě autora a kytaristy Jima jeho žena, zpěvačka Lucka Macháčková, lipo Tomáš Martiník s mandolinou, dobrista Tom Juřena a Beďa Bystřonovský hrající na baskytaru. Monopol teď zahraje v pořadu Na cestě poslední písničku, ale vy si celé jejich vystoupení na loňském folkfestu můžete najít na YouTube, kde se streamovaly všechny kapely z Morava scény.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme kapely, které zahrály loni na Folkfestu na scéně Morava, která je pro diváky volně přístupná. Tramský monopol vystřídá teď kapela, která přijela taky z Brna. Říkají si Miregulán Session, neboli MH Session.
1: Dám plný plyn, motor chytá slinu, dokážem, co nikdo nikdy dřív. Máme tak dlouhou cestu a asfalt, jako by byl z cílu. Dám plný plyn, až po strop plný plyn. No tak se šlápni ten pedál, brzdy zapomeň, hele, nech to je, ať máme úroveň. No už jsme suli v Texarkeně, tu

0: Seskupení MH Session přijelo na Folkfest jako duo. Prvním muzikantem, který vše vymyslel, je Mirek Hulán. Toho budete asi znát z jeho působení v legendární sestavě Poutníků. A druhým je kytarista Radimec, Radim Zelina, který je taky hlavním zpěvákem i autorem českých textů.
1: Už zas to se mnou šije a zas už nemám klid. Zas vlk ve mně vije a chtěl

0: Teď se v pořadu Na cestě s duem MH Session a Mohelnickou Morava scénou rozloučíme. Zahraj ovšem ještě jednu písničku, než se v pořadu Na cestě přesuneme na scénu druhou Mohelnického folkfestu.
1: Byl jsem cowboy, ale už dneska ne.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Snad jsem si zmýlil odjezd vlaku.

0: A to už na vlnách Českého rozhlasu Olomouc přijal z loňského Mohelnického folkfestu poslední kovboj v podání kapely Michal Tučný Revival, který zahrál na velké scéně v sobotním čase kolem poledne.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před celunem stál v prachu dav v tvářících očekávání. Prostřed šibenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením.

Já jsem si vlastně kapelu Michal Tučný Revival poslechla pořádně až z nahrávky Českého rozhlasu Olomouc, protože na Folkfestu jsem měla zrovna jiné povinnosti. A pokud vás zaujala stejně jako mě, tak ji najdete pod názvem Rostia Fischer a Michal Tučný Revival. A Rostia připomíná Michala Tučného nejenom zpěvem, ale i vzhledem. Kapela je z Plzně a jako Revival zahráli skvěle. Poslechneme si pořadu Na cestě v jejich podání i ještě další hity Michala Tučného.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme záznam vystoupení kapely Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, která vystoupila na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu na velké scéně. A myslím, že diváky pořádně překvapila. A jak už bývá v Mohelnici zvykem, zpívali si společně s muzikanty, protože písničky Michala Tučného znají úplně všichni, nejenom folkoví fanoušci.

Tak a máme před sebou poslední písničku, se kterou se pro dnešek s Mohelnickým folkfestem rozloučíme. A bude to ještě jednou Michal Tučný Revival. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

Mám srdce jen půl, když kartům tvým, až z očí doputuje sůl, dávno to vím.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
2: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
3: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na humoriádě. Z vody na mě představte si jukl kapr fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
2: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
0: Humoriáda.

0: Vyjďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká sláva v Semaforu, jak jsem se doslechl, co to bude.
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fouskův svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miluška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paliček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší.
1: To bude prýma
2: mě a oni nás.
1: 3. září Fouskův svět. A prý se tak jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný.
2: A je to můj domov, že?
1: No, jasně.
2: A z kousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. A pak ještě další vyjde kniha Fouskův svět, kterou bude ilustrovat mé fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práce proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a
2: o škole. Učitelích.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl, prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapal si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty zady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme pero a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, jak udělat další takový. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak... Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Ano. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, jo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž, má také něco o škole. Jsem s tím.
2: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Pradědeček Fousadlo, vyprávíte o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě ze vzpomínek kousek pro velké i pro dětičky, básně Josef Fousek. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil moji kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v semaforu to byl zážitek se s ním setkávat. Byl i u nás doma, choval můj vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně. Dávali rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplývali chodkami, neplýtval s nimi.
1: Tak Petr Nárožný by Petr, mohl pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
2: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co dohlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z věd, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
1: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
2: Ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miloslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocnej, v semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil zásluhou lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
1: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: Děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a ano. Vybíráte?
3: Ráda se vstalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na výletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy. Ahoj. Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já scházím knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básnici neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bez vás, máme to všechno. Já děkuji. A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda. To
7: je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni, společně odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagon, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už, aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali navzájem.
7: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečno, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
9: prosím dostatí vás, perunky má kdo ještě? Organizační.
7: Perunky mám já.
9: Perunky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek,
9: prosím vás.
7: Tak prosím vás dvíhat, jak jsem říkal, a už abychom byli.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, dík je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, nikoho zatáhnu na těšno. se divadelní akce, podívejte se na mě. Já mám ruce jako bagr, hrávnu do těch židlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili, když to chce skutečně jenom špitičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Vokínko, vokínko, příčná ulička, podélná ulička, takhle je vagon, tamhle to jede. Zas!

0: No já už dávno jedu. S váma bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
1: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šibujou vexle.
0: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi vohle.
1: Ale to se nechce si těm vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
0: No promiňte, teď jsem toho snad tolik ještě neřekl.
1: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
0: Tak si spěte si, oni vás stejně zbudějí.
1: Kdo?
0: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
1: Průvodčí chodí až za Kolínem.
0: Co jste to říkal teď?
1: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
0: Víte to jistě?
1: Jasně.
0: Čeče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě netopili.
1: Kolik jste bez těch důvěrností, co to má znamenat? Dejte to ruky pryč.
0: Já jsem vám jenom chtěl...
1: Já si spát. Já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát. Necháte mě spát.
0: Zpěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mě nelíbíte. To je prvně, co cestu v kupé s mrožem. Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme.

0: ve výstupu Můj životopis.
1: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název Co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly Piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, tvrdý chléb je pro prasata škoda a špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola, taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
3: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
0: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola, tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď probíhá hlasovací kolo. Vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
1: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle. A
1: dobrý den.
4: A taky zasil pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
1: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
5: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Canfrňouska a Pepu.
1: Ano.
5: Mauta, pánové.
3: Mauta.
5: A dáme si Bohdalinku.
1: Děkujeme pěkně. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den, tady David. Dávám Bčko.
1: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
7: Haló, tak dobrý už den, tady Patiš Galupy, zdravím.
1: Zdravíme. A?
7: Pana Fouska.
3: Děkuju.
7: A hlavně Pavlinku, taky vás. A
1: děkuji.
7: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
3: Děkuju.
7: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové, mějte se hezky.
3: Zdař Bůh.
1: Děkujeme krásně, Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Jojo, Benduše. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
3: No napsal se, ano. Samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
1: Jako by to řekla ona sama v podstatě. No. Tak, slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat z lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
8: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, není ono už vlastně dneska, zítra, to je možný, já se zeptám, a hned se to dozvím, jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerička musel být. A jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda vlastně nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andulo, no tak to už mi nepomůžeš, to ne.
9: To bude Karel. Bože, to bude Karel. Tak to přichodím. Bože, můj, tam je to. Ty jsi vylákal Freddy.
10: Co?
9: To Karlínku.
10: Moment, to kdo to přišel?
9: Já povídám, tady, už je tady.
10: Já myslím, že jsi říkal Freddy, tohle je tady. Zlázni.
9: Zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
10: Nebo žádný, že já se nedívám, já nevidím.
9: Pojď, no to nevadí.
10: Pojď,
9: lžičku, druhou. Pojď,
10: jaký vám mě připravila lžička připravení? Pořád si nebohu do hlavy o něco.
9: Já mám nápad, Karlinku, já mám nápad. No? My půjdeme na večeři.
10: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám se hezky večkerek doma.
9: Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
10: Dáme si šampaňský.
9: Šampus ne.
10: Proč ne?
9: Tak, no, já ho nemám ráda. No, pravda, já jsem chtěla malovat. A oni povídali, že jsem to přemýšlela.
10: No to ty jsi mě, viď? No. Žádný játýrka, žádný. No tohle snad není.
9: No to je nemožný.
10: Tohle snad není možný.
9: To je hrozný. Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky, já jsem zalévala denně. Karle, dej.
10: To jsi zalévala vermutem?
9: No dovol, jak by se tam...
10: Je z toho cítí vermut.
9: Vermut.
10: V týhle chudínce vlašskej salát, tamhle přeciní voholenej kaktus, co jsi tady dělala?
9: Já to uklidím, to...
10: Co je tohleto?
9: No co by to bylo, pánev?
10: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady dělala?
9: Já jsem chtěla původně asi dělat chlupatýk na vleky.
10: A co ty flašky tady jsou? Co je plno flašek?
9: Je hodně.
10: Co to znamená tohleto? Ještě k tomu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedině lahve, když jsou na zálohu. Potom je vyměníš, nakoupíš česnek, kvasnice a tohleto. No tak mluv!
9: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli...
10: No. Přinesli prázdný flašky, ano. To, tak ti tak já...
9: Ne,
10: tak...
9: to byl ještě plný, Karlo.
10: Ano.
9: To byl plný.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 011 04. Pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku. Srdečně zdravím vás a srdečně zdravím pana Pepíčka Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočestné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi a je to o dětech a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví a to je všechno. Mm-hmm.
1: Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jednoho
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm. Abych on nějakou tu knížku nepřišla.
1: Dobře,
3: já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování.
1: Pro děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: Všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Na moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ve Strážnice. Prosím,
1: dobrý den. Děkujeme, paní Květo. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko mm-hmm. a prejem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia. Mm,
1: ďakujeme pekne. Do počutia aj tak, Samuože. Dobrý deň. Kdo je ďalší?
6: Dobrý deň. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Fouska. Moc milého, ohromného. Vás by měli rozdeliť každý deň. Pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím no. Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, paň, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Pohlazení po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí, děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé, už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co se berá.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Haló?
1: Ano, jste to vy? Haló?
7: No. Já bych chtěla hlásit taky.
1: Tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáši Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně, tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
8: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer. Příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růžena z Liknovska.
3: Děkuju vám. Moc děkuju.
1: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí návrat z lázní.
9: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak se to říká, že? Myša vytáhne paty a kočky mají prejít. No, pitomec. Já, pitomec, já tam neúpí v lázních, pokrk v bahně, už to na sebe nemyslím, na svý zdraví, ne, myslím, jak tady ještě žiješ, co jíš, co jestli je? Nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
10: Jo?
9: Mohl jsem. No to, jak jsem tak starý, že bych nemohl.
10: Ale ne, Karli.
9: Na předschodu viděla krásná operní pěvkyně.
10: Jo.
9: To ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstane. A já, ne, ne, paní, ne. Já bahno.
10: Já bych to takhle malinko.
9: Ježiši Maria, myšle.
10: Jaký myšle?
9: Žádný myšle, ale moje šandy zapešený v šunkořeka. Co to má znamená tohleto?
10: No to já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
9: Aha, právě proto. Protože šunkoflety se pečou. Jakýho couru starý měl, který ti pečou ty šunkoflety? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluvky.
11: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
9: Tady žádný čárky nevidím.
11: Když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
9: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
11: To ti klidně můžu říct.
9: No to mě řekni, to mě zajímá.
11: To ti řeknu a to ti bude zajímat.
9: Tak.
11: No, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý no, kroupy.
9: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
11: Padaly takovýhle.
9: Holubí vejce.
11: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelenáři na zahradě umrz ten. No, jak se ho pořád ale prosím tebe. Fox terrier.
9: No a co má být?
11: A to je tě málo?
9: Ten pojde Fox terrier, když mám tady komediánský
11: vůd. Pejsáliček to byl. No a potom přišli holky. Komediánský hodničko.
9: Herbert jako v tanku. No to by se musel zajít najít v tom Herbertu někde.
11: Nožičky.
9: No, člověk jenom vytáhne pak z bajháku.
11: Skoro na své místě.
9: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to měl. Tak jde tam tady.
11: Druhou nožičku.
9: Dej mi pokoj, prosím.
11: A pak. Co? Co je zase?
12: Moment.
9: Je. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Kdo mě rozšlapal? Bačkovi skoro od 3 číslo. Říkám, že to byly holky.
11: Kadinku, teď to vidím. Ty jsi nám zhubnul. Kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnutatá.
9: No, já jsem nám zhubnul, ano. To je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil o 2 kila víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
11: Nejdřív zeštěji.
1: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
1: No tak parádně. Parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte
3: Děkuji.
1: Se hezky.
3: Naslyšenou.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Teplice dnes zahájí 872. lázeňskou sezónu. V Novém Boru si dnes připomenou památku obětí rumburské vzpoury. Čeští hokejisté podlehli Finsku a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. V Teplicích dnes začíná tradiční lázeňská sezóna. Program nabídne koncerty na několika scénách, výstavy, kostelní prohlídky i pouťové atrakce. Na scéně za Domem kultury dnes večer zahraje také držitel ceny Anděl, rocková kapela November Second. S akcí souvisejí i dopravní omezení v centru města.
2: Do nedělní půlnoci řidiči neprojedou například ulicemi Dlouhá, U zámku, Krupská nebo Rooseveltova. Ulice Kapelní a Dubská zůstanou zavřené až do pondělního rána. Lípovou ulici město otevře už v noci na neděli. Z Teplic Jáchym Zvoníček, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Nového Boru dnes zavzpomínají na oběti rumburské vzpoury v závěru první světové války. Pietní akt začne v 10 hodin dopoledne u pomníku rumburských hrdinů na Lesním hřbitově. Připomene události z roku 1918, kdy se čeští vojáci náhradního praporu 7. střeleckého pluku rakousko-uherské armády v Rumburku vzbouřili kvůli hladu, nevyplacenému žoldu a šikaně od důstojníků. Vydali se na pochod k Novému Boru, kde byli rozprášeni. 10 vůdců povstání bylo popraveno, další vzbouřenci skončili ve vězení. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně a provoz obnovuje i lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. V letním režimu už jezdí lanovka ze Špindlerova mlýna na Medvědín, z Pece na Sněžku, z Janských lázní na Černou horu a také z Velké Úpy na Portážky. Evropská komise dala čínské společnosti Temu pokutu 200 milionů eur v přepočtu téměř 5 miliard korun za porušení nařízení o digitálních službách. Důkazy podle unijní exekutivy naznačují, že spotřebitelé se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Tajný nákup, který byl součástí šetření, odhalil například nabíječky, které neprošly základními bezpečnostními testy, nebo hračky obsahující nebezpečné chemické látky.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl:
3: udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla ustrašená, ale ty dvě jsme do toho trošku šlápli a ta třetí třetina dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme si to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda.
1: Počasí.
0: Na severu Čech dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, v severovýchodní části kraje 22 až 25, na horách 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda osobního auta a rozlitá látka na vozovce komplikuje průjezd Josefininým údolím v Liberci a kvůli pořádání kulturní akce je dnes uzavřená Dubská ulice v Teplicích. Uzavírka potrvá až do pondělního rána.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Máme pátek 29. května, hezký den vám všem, dobré ráno na severu Čech, už se určitě těšíte na víkend. Víkend bude plný dětských akcí, protože budeme slavit Den dětí, určitě vás na některou pozveme i dnes ráno. Ale co si řekneme, za chvíli v kalendáři, čím významný je 29. květen a všem k tomu všemu nabídnu písničky, které nestárnou. Za okamžik Zahrada ticha, teď už Meky Žbírka.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Řeknu vám, teď ještě, když není teplo, je na zahrádce nejlíp, jak všechno krásně svítá. Pokud máte tu možnost, dejte si na zahrádce kafe nebo lehkou snídani. Hezký den, hezké ráno vám všem. Teď už kalendárium, abychom se dozvěděli, čím významný je 29. květen. Vítám tu Petra Jungmana.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 tisíce diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
3: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
2: Dům bytové kultury.
4: Poptávka daleko převyšuje nabídku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje o kuchyňské linky UKN.
2: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
5: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
2: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou 70 dneska slaví sestra Michaela Jacksona Latoya. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: na 6 v Mostě testují nový typ odolné plodiny. Je přímo zázračná, měla by pomoci s obnovou narušené půdy, navíc pomáhá i dalším věcem. My vás touto květinou seznámíme za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď si ale něco řekneme o dnešním počasí, jak to vypadá, ještě dnes bude hezky, je to tak, dnes ale po ránu zima docela, mám teď si bundu, 5 stupňů v Mostě po ránu, 8 stupňů máme v krásné Lípě. Ta předpověď pro dnešní den bude jasno, skoro polojasno, jinak k večeru přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty do 28 stupňů.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den, posloucháte Český rozhlas Sever. Těžba na území uhelného lomu ČSA na Mostecku skončila. A co teď dál? Vědci z Ústecké univerzity z Fakulty životního prostředí teď na části území provádí testování plodin, u kterých zkoumají jejich odolnost vůči suchu, schopnost růst v méně kvalitní půdě i jejich následné využití například v produkci biomasy. Jednou takovou rostlinou je ozdobnice obrovská. Pomoci má s obnovou narušené půdy.
1: Teď tady připravujeme tato čtyři brázdy.

0: chudá půda, navíc pod Krušnýma horama máme jaksi sucho, srážkový stín.
1: Ozdobnice obrovská je invazivní druh, který například na jihu Čech dělá starosti ochráncům přírody i zahrádkářům. To ale u druhu vysazovaného na území uhelného lomu podle Josefa Trégla nehrozí.
0: Tahle ta rostlina je hybrid, takže netvoří semena, to znamená, že by neměla být invazivní. Bez těch semen jako nehrozí, že tady zafouká vítr a bude tady miskantus po celém Ústeckém kraji.
1: Vysazeno bude 2000 sazenic na ploše 1 km2. Rostlina by mohla mít podle vědců široké využití.
0: Ta rostlina dosahuje dospělosti tak za 4 roky. Každopádně je to prostě normální, vlastně trošku dřevnatější sláma, aby se dalo říct. Jo. Takže kromě toho, že se s tím dá topit, dají se z toho dělat paletky, tak jsme taky z toho zkoušeli dělat třeba papír, taky nějaký vlákna, nějakou izolaci.
1: Pokud se ozdobnici obrovské bude v lomu ČSA dařit, mohou ji následně využít při rekultivacích i v okolních lomech, říká Vít Kopecký za těžařskou skupinu Seven.
2: Těch výsypek tady je ještě řada po okolí v regionu, například na lomu Vršany, kde ještě třeba bychom to právě využít mohli, ale například to můžou využít kolegové v severočeských dolech, na dolech Bílina a nástup Tušimice.
1: Už v červenci by mohlo být zřejmé, jestli se ozdobnici ve srážkovém stínu Krušní hor daří. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

3 minuty před 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Dnes bude uzavřené Labské nádraží. Nábřeží v Děčíně. Proč, to se dozvíte od Zuzany Zejdové ve zprávách v 17:30. I nadále krásný den.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Kvůli ohňostroji bude dnes v Děčíně uzavřené Labské nábřeží. Uzavírka ovlivní také městskou hromadnou dopravu. Magistrát navíc upozorňuje, že ohňostroj nebude možné sledovat z Nové Lávky pro pěší a cyklisty. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem otevírá nový učitelský program s aprobací pro 3 předměty. Studenti mají na výběr matematiku, fyziku, chemii, biologii a informatiku. Podle mluvčí školy Jany Kasaničové je to jediné takové magisterské studium v České republice. Obyvatelé Nového Boru dnes zavzpomínají na oběti rumburské vzpoury v závěru první světové války. Pietní akt začne v 10 hodin u pomníku rumburských hrdinů na Lesním hřbitově. Pomoc lidem v bytové nouzi by se měla částečně přesunout na úřady práce. Vládní novela zavádí kontaktní místa ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Novelu zákona o podpoře bydlení by dnes měli schválit poslanci na mimořádné schůzi. Částečný přesun agendy na úřady práce kritizuje opozice. Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe a ne na stát. Dnes je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, v severovýchodní části kraje 22 až 25, na horách 20 až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na dálnici D7 mezi 76. a 78. kilometrem ve směru na Chomutov stojí po nehodě se zvěří havarovaná dodávka. Neprůjezdný je odstavný pruh a vyšetřuje se tam.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever, tak jsme vypadli z mistrovství světa v hokeji, ale prosím vás, ty vlaječky se už nesundávejte. Teď bude 14 dní pauza a přesně za 14 dní hrajeme první zápas na mistrovství světa ve fotbale proti Jižní Koreji, takže ty vlaječky na útek se ještě budou hodit. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Rangers a teď už Ilona Čáková. Dobré ráno.

0: Pěkný den, 9 minut po půl šesté. Otevíráme i dnes poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, Patrikem Rozehnalem. Po 13. hodině to začne. A tentokrát se budou řešit problémy s očima.
1: Chceme vám všem popřát dobrý den.
2: A zároveň bychom chtěli, abyste se na něj mohli bez problému podívat.
1: Tedy nemít třeba i drobné problémy s občasným špatným viděním.
2: Povídat a radit budeme těm, kteří třeba ani nenosí brýle. Vidí dobře, ale sem tam se vám stane, že se vám zrak rozostří, přeběhnou přes něj třeba fleky nebo čáry a pak je to zase dobré.
1: Znáte tyto potíže se zrakem? Běhají vám před očima čárky, blesky nebo máte malé mlhavé skvrnky?
2: Dejte nám o tom vědět. Poraďte se dnes v našem pořadu. Stačí o svých problémech napsat už teď přes formulář, který najdete na stránce veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
1: Můžete nám také nechat vzkaz s dotazem na záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakuji ještě jednou ten náš telefon pro vaše dotazy před vysíláním 221 553 770.
1: Občasnému špatnému vidění a chvilkovému zhoršenému zraku se budeme věnovat dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Reprízu pak uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
1: Ráda vás vyslechnu a pokusím se poradit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Ve 17:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska po ránu je docela chladno, tak si vezměte lehký svetřík nebo lehkou bundu, protože přes den to zase budete sundávat.
1: Počasí.
0: Ano, 4 stupně nad nulou nám hlásíte z Varnsdorfu, 4 stupně máme také na Mostecku a na Žatecku, nejtepleji asi 10 stupňů v Roudnici nad Labem. Dnešní maximální teploty 28 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno, od severozápadu čekáváme přibývání oblačnosti.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři, máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno vám všem. Máme za 10 minut 6. Určitě půjdete někam na výlet, na procházku, během víkendu, do lesa, do parku. Pozor na klíšťata. Pozor, klíšťata nás, tedy některé druhy koření nás mohou ochránit před klíšťaty. Které konkrétně? To ví dnešní Babské rady.
1: Babské rady.
2: Přinesli jste si z procházky domů klíště, co nejrychleji ho odstraňte. Čím kratší dobu je přisáté, tím menší je riziko přenosu případné infekce. Při odstraňování není vhodné klíště potírat olejem, krémem ani alkoholem. Mohlo by se začít dusit a do rány vypustit více infekčních látek. Nejlepší je použít pinzetu nebo speciální kartu na klíšťata. Klíště uchopte co nejblíže u kůže a pomalým tahem ho vytáhněte. Není důležité, zda s ním mírně pootočíte, hlavní je netlačit na jeho tělo. Vždy je dobré připomenout si prevenci. Při plánovaném pobytu v lese nebo vysoké trávě dbejte na dlouhé oblečení i použití repelentu. Pomůže třeba i hřebíček, který si můžete dát nejen do kapes, ale i do bot. Rychlým řešením může být feniklový čaj v rozprašovači, jeho vůně klíšťata odradí. Podobně funguje také aromatická levandule v kombinaci s rozmarínem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Pěkný den, jste s Českým rozhlasem Sever, za 5 minut 6 budou tady zprávy v celou. V Liberci v neděli skončí přihlašování projektů do participativního rozpočtu. I tohle se od nás dozvíte. I nadále příjemné páteční vstávání.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Pomoc lidem v bytové nouzi se má částečně přesunout na úřady práce. Teplický soud přizve dětskou psycholožku k případu údajně utýraného jezevčíka. Jednání pokračuje v září. V Liberci v neděli skončí přihlašování projektů do participativního rozpočtu. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Pomoc lidem v bytové nouzi by mohly částečně řešit i úřady práce. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení. Schvalovat by ji měli poslanci na dnešní mimořádné schůzi. Novela taky zavádí kontaktní místa na pomoc pro lidi s bytovou nouzí ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Kdo na podporu dosáhne, popisuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
4: Nově nastavuje limit na trojnásobek životního minima pro osoby ve specifických situacích, jako jsou osoby se zdravotním postižením nebo osoby v rozvodovém řízení. Pro oběti domácího násilí není stanoven žádný limit. Ty budou podpořeny vždy. Nově také zavádí možnosti individuálního posouzení.
2: Opozice kritizuje částečný přesun agendy na úřady práce. Podle starostů jde o přetížená pracoviště, kde chybí proškolení pracovníci k podpoře bydlení. Okresní soud v Teplicích odročil hlavní líčení v případu utýraného jezevčíka. Ve čtvrtek konfrontoval obžalovanou a její sestru, která na případ upozornila. Podle obžaloby žena a její partner jezevčíka nekrmili a nepřiměřeně ho trestali. Pes se uškrtil na vodítku přivázaném na balkonové dveře. Soud si vyžádá odborný posudek soudní znalkyně na svědka, kterým je nezletilý chlapec. Upřesňuje soudce Miroslav Čapek.
5: Nechci se spoléhat na hodnocení matky, že byl spontánní, ani na hodnocení vedoucí ospodu, ale že se chci spolehnout na jaksi soudní znalkyni z oboru, která se tím zabývá, tak aby provedla vyšetření o schopnosti reprodukovat, pamatovat si, fabulace, konfabulace a tak dále.
2: Až do neděle můžou lidé v Liberci posílat své návrhy do participativního rozpočtu. Týkat by se měly zlepšení veřejného prostoru, komunitního života nebo městských akcí. Na malé projekty je možné získat 1 milion korun, na velké 2 miliony. Celkem město mezi vítěze rozdělí 10 milionů korun. Hlasovat se bude letos v říjnu. Na americké Floridě vybuchla vesmírná raketa společnosti Blue Origin. Podle společnosti vlastněné miliardářem Jeffem Bezosem při rozsáhlé explozi nebyl nikdo zraněn. Těžká nosná raketa New Glenn byla v době výbuchu na odpalovací rampě. Explodovala při zážehovém testu před startem rakety. Ten byl plánován na příští týden. Cílem čtvrté mise New Glenn bylo vynést na oběžnou dráhu 48 satelitů pro internetovou službu společnosti Amazon.
3: Počasí.
2: Na severu Čech bude jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. V severovýchodní části Ústeckého kraje 22 až 25, na horách 20 až 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Kvůli zahájení lázeňské sezóny jsou v Teplicích uzavřené ulice Dubská a Kapelní, řidiči tam neprojedou až do nedělní půlnoci a uzavřené jsou taky ulice Dlouhá, U zámku, Krupská nebo Rooseveltova.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever, je pátek. Co budete dělat o víkendu? Někam půjdete večer? No tak se vás na to zeptám i v pořadu Dáme řeč po 9. Vesnické zábavy, to je dnešní téma. Chodili jste na vesnické zábavy, kam jste chodili? Máte nějakou veselou příhodu z takovéto zábavy a konají se u vás pořád na vesnici zábavy? Tak volejte po 9. nebo už teď napište mail na damereč@rozhlas.cz. Na vesnických zábavách určitě jsem tam hrála i kapela Jelen v začátcích, nevím jestli Helena Vondráčková, ale rozhodně ta nám zaspívá tady u nás na Českém rozhlasu Sever. Máme pro vás další písničky, které nestárnou.

0: Ano, přestože svět je kulatý, tak na každém rohu teď máme hezké ráno. V pátek 29. května. Vstávejte s námi, budete určitě vstávat s dobrou náladou, i když k té náladě v té dobré, nevím, jestli přispěje či nepřispěje, spíš nepřispěje Petr Beran se naší krimi historkou, se kterou se vydáme dneska do Lovosic.
1: Krimi historky.
2: V Lovosicích řešili policisté případ zloděje, který si v bytovém domě vyhlédl sklepy. Nejdříve zmizelo jízdní kolo, pak i elektrokoloběžka, ke které se měl dostat podezřelý po násilném poškození dveří. Celková škoda nebyla nějak vysoká, ale muž zřejmě zapomněl na jednu důležitou věc – kamerový systém v domě. A právě díky záznamům policisté rychle zjistili, kdo má krádeže na svědomí. Ukázalo se navíc, že jde o známého recidivistu, který se teprve před pár měsíci vrátil z vězení za podobnou majetkovou trestnou činnost. Pod tíhou důkazů se měl ke všemu přiznat a teď mu za krádež a porušování domovní svobody hrozí až 3 roky za mřížemi.
1: Krimi historky.

0: úštěku máme liščí díry. Tohle se dozvíte už za okamžik. Pozveme vás na sobotní výpravu liščí díry na úštěku. Podrobnosti pro vás máme za pár minut na Českém rozhlasu Sever. Máme 2 minuty po 6:45. Teď aktuální informace o počasí.
1: Počasí.
0: Venku teď už pomalu, ale jistě svítí sluníčko, teploty nám pomalu lezou nahoru, 10 stupňů už teď máme v Dubí, 8 stupňů v Kadani. Dnešní maximální teploty budou do 28 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno, jinak v noci a večer bude přibývat oblačnosti. Pěkný den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Dneska se vydáme k Úštěku. Tady můžete zažít dobrodružnou cestu po liščích dírách. Už zítra, kam se půjde, co uvidíte, to nám řekne průvodce botanik Karel Nepráš a Eva Bucharová.
2: Pane Nepráši, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kde a kdy se v sobotu sejdeme?
3: Sraz máme v 8.40 před budovou železniční stanice v Úštěku, aby to bylo jednoduché.
2: Dobře. A co ten název Liščí díry na Úštěku?
3: Liščí díry je docela jako historický místní název pro takové místo, které se nachází jižně od Lhoty, vesničky malé nedaleko Úštěku. A ty Liščí díry jsou místem zároveň také, které bylo kdysi botanicky velmi významné a zajímavé a navštívil ho před 120 lety dokonce jeden z nejvýznamnějších českých botaniků Karel Domin. Nedaleko Lhoty, to je vesnička jihozápadně od centra Úštěku, jsou takové nenápadné rokle s borovými lesy a právě v některých částech těch borových lesů se místy vyskytují docela zajímavé druhy rostlin a ty my se vydáme hledat.
2: Dobrá, a co na tu výpravu máme mít s sebou? Co je tak dobré si vzít?
3: No určitě pevnou obuv, vhodné turistické oblečení, protože

0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: To bude dobrodružo, jak se říká, tak si to užijte. Jste s Českým rozhlasem Sever i nadále hezké ráno.
3: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever.

Za 4:30 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Pozveme vás ve zprávách v půl na zámek Velké Březno. Tady bude hraběcí koštování. I tohle se dozvíte od Zuzany Zejdové. I nadále příjemný den, hezké ráno vám všem a s úsměvem do nového dne.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Teplicích dnes začíná tradiční lázeňská sezóna. Program nabídne koncerty na několika scénách, výstavy, kostelní prohlídky i pouťové atrakce. S akcí souvisejí i dopravní omezení v centru města. Víc ve zprávách v sedm. Na zámku Velké Březno se dnes uskuteční vinařská akce s názvem Hraběcí koštování. Návštěvníci během večera projdou 10 zámeckých místností a v každé ochutnají jiné víno z Moravy. Zároveň se v rámci kostelu otevře hrobka hraběcí rodiny Chodků ve Valtířově a pořadatelé připomenou i 60 let od zboření zámecké kaple. Zítřejší diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonném v Podještědí budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Relikvii předají policisté zástupcům církve před pontifikální mší svatou. V prvním kole programu Akcelerace startupů podpořila státní agentura CzechInvest 90 začínajících českých firem. Program jim má pomoct s expanzí do zahraničí. Agentura mezi firmy rozdělila 160 milionů korun. Každá firma mohla získat maximálně 2 miliony. Hokejisty Česka prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále stejně jako Švédi. Ti prohráli 1-3 s domácím Švýcarskem. Premiérové semifinále si po vítězství 2-0 nad Lotyšskem zahrají Norové. Kanada porazila 4-0 Spojené státy. Na severu bude jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, v severovýchodní části kraje 22 až 25, na horách 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut komplikuje v Chomutově průjezd křižovatkou mezi Moravskou a Cihlářskou ulicí. S opatrností ale projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Ze soboty na neděli by mělo pršet podle té nejnovější předpovědi. Pozor i na bouřky, pozor i na kroupy. Zjistilo se, že v tomto století četnost krupobytí s kroupami většími než 3 cm vzroste o 38%. No, jak se bránit proti kroupám? Asi nějak, prostě oni přijdou a zase nějak odejdou. Hezký den vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Petra C. Černocká, teď už skupina Jojo Band. Dobré ráno.

0: 9 minut po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Ptáte se, co přinese dnešní den, tedy pátek 29. května. Já to vím, já vám to řeknu. Velká tradiční událost začíná v Teplicích. Zahájení lázeňské sezóny. Lázeňskou zónu zaplní opět desítky tisíc návštěvníků. Až do neděle se v Teplicích budete skvěle bavit. Na scéně uvidíte třeba motorband se Severočeskou filharmonií, Davida Kolera nebo Vojtu Nedvěda, ten zahraje dneska. A pro ten pocit, že jste v lázních, si alespoň kupte teplou lázeňskou oplatku. Více samozřejmě dozvíte i z našeho vysílání, protože do Teplic míří i náš severočeský stopař Robin Rerich. Divadlo Rozmanitosti v Mostě uvede dnes na scéně Městského divadla premiéru inscenace Kometa. Podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. A dnes máme také Noc kostelů, ta nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale taky prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a další. Na mnoha místech je připraven zajímavý program, takže do kostela večer se dostanete třeba v Benešově nad Poloučnicí, v Bílině, Doksane, Chuderově. Je jich fakt hodně, kompletní nabídku najdete na webu nockostelů.cz. No a v Děčíně začíná Labe Fest, to je dvoudenní hudební a kulturní festival na Smetanově nábřeží. Dneska se těšte třeba na Richarda Millera nebo Ohňostroj. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ve 6:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Už za chvilku se vydáme na ranou. To je prostě kopec, který zná každý, nejen příznivce bezmotorového létání, ale je tam nádherně, je tam národní přírodní rezervace a pokud tam vyjdete na ranou, tak máte krásný pohled na celé okolí a pod ranou je vesnička Rana a právě příběh této obce vám řekneme už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Teď ale aktuální informace o počasí. Na telefonu je Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to teď po ránu u nás vypadá?
2: Aktuálně máme na oboze jasno nebo skoro jasno a na stanicích měříme zhruba od 4 do 9 stupňů Celsia, ale například ve Sponici tam už máme aktuálně 11 stupňů Celsia.
0: Tak tam je nejtepleji, přes den se ty teploty vyrovnají?
2: Přes den vlastně očekáváme, že se nám zvýší teploty, a to na 25 až 28 stupňů Celsia, ale na severovýchodě Ústeckého kraje očekáváme od 22 do 25 stupňů Celsia a na oboze očekáváme, že bude po celý den jasno nebo skoro jasno, ale až pozdě večer očekáváme přibývání oblačnosti.
0: A přijde nějaký ten déšť nebo zatím ne?
2: Vypadá to, že srážky by se nám mohly k ránu zítra vyskytnout lokálně a to ve formě přeháněk anebo déšťe a ty větší srážky očekáváme spíše až v neděli, kde by nám se měly vyskytnout srážky na většině území a to by měly být přeháňky anebo i bouřky.
0: Já vám děkuji za informace a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tak samozřejmě i stále čekáme na déšť. Snad v neděli uvidíme. Hezký den s Českým rozhlasem Sever.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích,

0: voní dým.
1: Krásný den s Českým rozhlasem Sever, příběhy měst a obcí právě teď s Alenou Škraňkovou. Vydáme se do Rané i na Ranou, tak pojďme na tento hezký výlet.
2: Příběhy severočeských měst a obcí.
3: Asi 7 kilometrů od Loun najdete půvabnou obec Raná. Leží na úpatí kopce stejného jména, nejjižnějšího kopce Českého středohoří, který je oblíbeným místem paraglidistů. Na stránkách obce se dočteme, že někdy na začátku 14. století vlastnil majetek v Rané i nejbohatší lounský měšťan, dědický rychtář Bér. Zboží, které mu tam patřilo, daroval lounskému klášteru Magdalenitek, který sám založil. Jedinou památkou na tyto doby je nejstarší budova v Rané, kostel všech svatých. Historie bezmotorového létání na kopci Raná se začala v roce 1932. Tehdy prý zaujal členy studentského spolku Německé vysoké školy technické v Praze. První let trval jen několik minut a uskutečnil ho instruktor Erwin Primavézy. Na Rané se v roce 1934 konal první národní plachtařský závod. Ústřední plachtařská škola tam v letech 1933 až 1938 vyškolila převážnou většinu našich plachtařů, pilotů, instruktorů. V roce 1951 byla Raná vyhlášena národní přírodní rezervací. Oblast je významná i z celoevropského pohledu a je součástí soustavy Natura 2000. Vyskytují se tam třeba vzácné stepní trávy, několik velmi vzácných střevlíků a drabčíků, vzácní motýly nebo zpěvaví ptáci.
2: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Pěkný den s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno na severu Čech, příjemný pátek, Přírodovědská fakulta Ústecké univerzity otevírá nový studijní program pro budoucí učitele. I tohle se od nás dozvíte ve zprávách v celou. Dobré ráno!

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Teplice dnes zahajují 872. lázeňskou sezónu. Akce potrvá do neděle večer. Přírodovědecká fakulta Ústecké univerzity otevírá nový studijní program pro budoucí učitele. Novela o podpoře bydlení je v závěrečném schvalování. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré ráno. V Teplicích dnes začíná tradiční lázeňská sezóna. Program nabídne koncerty na několika scénách, výstavy, kostelní prohlídky i pouťové atrakce. Na scéně za Domem kultury dnes večer zahraje také držitel ceny Anděl rocková kapela November Second. S akcí souvisejí i dopravní omezení v centru města.
3: Do nedělní půlnoci řidiči neprojedou například ulicemi Dlouhá, U zámku, Krupská nebo Rooseveltova. Ulice Kapelní a Dubská zůstanou zavřené až do pondělního rána. Lípovou ulici město otevře už v noci na neděli. Z Teplic Jáchym Zvoníček, Český rozhlas.
1: Přírodovědecká fakulta Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně otvírá program, ve kterém získají studenti aprobaci pro 3 předměty pro 2. stupeň základní školy. Reaguje tím na dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných učitelů přírodovědných a technických předmětů. Podle mluvčí Jany Kasaničové je to jediný takto akreditovaný magisterský studijní program v České republice. Studenti získají pedagogickou kvalifikaci pro výuku 3 předmětů v jednom studiu. Na výběr mají matematiku, fyziku, chemii, biologii a informatiku. Lidé ohrožení bytovou nouzí by se mohli obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou mají na dnešní mimořádné schůzi schvalovat poslanci. Vzniknout má podle ní taky dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Zejména kvůli tomu novelu ale nepodpoří opoziční starostové, říká jejich poslankyně Eliška Olšáková.
4: Celou dobu tvrdíme, že úřady práce jsou extrémně přetížená pracoviště, že ta agenda, která by tam měla být od 1. září, v podstatě není na těch úřadech dneska ani prezentovaná, nejsou ti pracovníci proškolení. Máme informace o tom, že je velký nedostatek sociálních pracovníků na úřadech práce, kteří by tu agendu měli vlastně vykonávat, měli by kontrolovat ty byty, které do systému přijdou.
1: České firmy by mohly vyrábět více komponentů pro americká vojenská letadla, včetně stíhaček F-35. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě po aktuálních jednáních v Pentagonu a na americkém ministerstvu zahraničí ve Washingtonu. Zároveň také oznámil, že novým českým velvyslancem ve Washingtonu bude Jakub Kulhánek. Bývalý ministr zahraničí přechází z čela české mise při OSN v New Yorku.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté dohráli na mistrovství světa ve Švýcarsku ve čtvrtfinále. Finsku podlehli 1-4. Do semifinále šampionátu poprvé v historii postoupili Norové, kteří porazili Lotyšsko 2-0. Kanada pak přehrála Spojené státy 4-0 a Švýcarsko-Švédsko 3-1.
2: Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, v severovýchodní části Ústeckého kraje 22 až 25, na horách 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Lounsku v Černčicích v Žižkově ulici narazil řidič s osobním autem do domu. Už by u toho měla být policie. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 7. Posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno. V naší dnešní ranní dvojici vyhrála Zuzana. Musím uznat porážku. Mám před sebou 100 nejoblíbenějších jmen v loňském roce v naší republice, které jsme dávali dětem. Mezi dívkami je Zuzana na 42. místě a Zdeněk mezi chlapci až 87. Jinak pořadí u chlapců mě nepřekvapilo, tak vyhrál Jakub, v první desítce je Honza Adam. Nově se tam dostal Oliver, ale mezi holčičími jmény je pro mě novinka. Nejčastější dívčí jméno v roce 2025 byla Viktorie. Druhá je Eliška, třetí Sofie. Tak ještě, že tam není žádný Vinetu. Hezké ráno a teď už jsou tu písničky, které nestárnou. Budou tu Václav Neckář a Leona Machálková.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den, posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno na severu Čech. Dneska má svátek Maximilián, všechno nejlepší. Je pátek 29. května a my teď otevřeme další kalendárium, abychom se dozvěděli o dnešním dni trošku víc.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 tisíce diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
3: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
2: Dům bytové kultury.
4: Poptávka daleko převyšuje nabídku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje o kuchyňské linky UKN.
2: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
5: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
2: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou 70 dneska slaví sestra Michaela Jacksona LaToya. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na osm, posloucháte Český rozhlas Sever. Bohužel jsme vypadli na mistrovství světa ve čtvrtfinále. No, my se k tomu poslednímu zápasu s Finskem vrátíme ještě na chvilku, a to za pár minut.
1: Počasí.
0: Venku už nám svítí sluníčko, krásně, teploty jsou kolem 14 stupňů v Jirkově, 12 stupňů máme v Lovosicích. Dnešní maxima budou 28 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno a od západu bude přibývat oblačnosti. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever,

0: 8 minut před 7:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Hokejová reprezentace vypadla na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Češi prohráli s Finskem 1-4. Dost o tom napověděl začátek utkání, Finsko rychle vedlo 2-0. Reportér František Kuna mluvil po čtvrtfinále s Josefem Kořenářem, který se vrátil do branky po zdravotních komplikacích.
1: Těžký zápas. Skočil jsem do toho o pár dnech bez ledu a po nemoci, takže nic jednoduchýho, ale snažil jsem se dělat to, co vždycky, ale Fini proměnili ty šance, co měli. My jsme se toho zostili trošku hůř a nedali jsme ty naše vyložené šance a to rozhodlo asi ten zápas.
2: Byly to až smrtící protiútoky, zejména v té první třetině, kde se možná spolu rozhodlo?
1: Tak určitě první z mezikruží nahrávka, druhý gol jsem vyrazil, líp jsem, nevím, kam jsem to měl vyrazit, přímo na hokejku, on to tam zamet. Třetí gol 2-1 do prázdné brány, těžký. No, čtvrtý únik mezi nohy, pěkně si to protáhl, nevím, jak to zhodnotit. Kvalitní hráči, takovéhle situace je většinou pro mě.
2: Čtvrtfinále je hranice úspěchu a neúspěchu, ale můžete se ohlednout za celým tím turnajem.
1: Jo, tak těžký, tak my jsme hráli ty zápasy, paradoxně ty zápasy, které pro nás měly být těžký, tak jsme hráli líp než ty lehčí, bych řekl. A to možná se nám trochu vymstilo, že jsme nemohli jít z lepšího místa do tohohle z toho čtvrtfinále a bohužel v dnešní době už je to kdokoliv, tak z těch týmů jsou tam kvalitní hráči a sami jsme se o tom přesvědčili se Slovencema a s Italama, takže pak vám ty body chybí některý a no, bohužel nám chyběl taky jeden, dva bodíky, no, aby jsme šli na lepšího soupeře.
2: Děkuji za rozhovor.
1: Díky.
2: Říká český golman Josef Kořenář. Národní tým prohrál s Finskem 1-4 a na světovém šampionátu ve čtvrtfinále končí. Z Curychu František Kuna.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Sever. S vámi dneska je den daňové svobody. Co to znamená, to se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás už za okamžik bude mít Zuzana Zejdová. I nadále dobré

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Obyvatelé Nového Boru dnes zavzpomínají na oběti rumburské vzpoury v závěru první světové války. Pietní akt začne v 10 hodin u pomníku rumburských hrdinů na Lesním hřbitově. Kvůli ohňostroji bude dnes v Děčíně uzavřené Labské nábřeží. Uzavírka ovlivní také městskou hromadnou dopravu. Magistrát navíc upozorňuje, že ohňostroj nebude možné sledovat z Nové Lávky pro pěší a cyklisty. Druhý ročník sportovně zábavní akce Svek Lift Day se zítra koná v Liberecké aréně. Začne v poledne. Program nabídne mimo jiné silovou show středověké souboje v brnění a třeba také ukázku MMA. Pomoc lidem v bytové nouzi by se měla částečně přesunout na úřady práce. Vládní novela zavádí kontaktní místa ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Novelu zákona o podpoře bydlení by dnes měli schválit poslanci na mimořádné schůzi. Částečný přesun agendy na úřady práce kritizuje opozice. Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe a ne na financování veřejného sektoru. Dnes je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, v severovýchodní části Ústeckého kraje 22 až 25, na horách 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Při cestě do Prahy po dálnici D8 pozor, mezi 64. a 63. kilometrem, pracuje se tam na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený. A opatrně taky na silnici 1/38 mezi Doxy a Jestřebím. Silničáři tam uklízejí a blokují odstavný pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Možná teď vezete děti do školy. Tak milé děti, nebuďte o víkendu doma, protože vyloženě opravdu na každém rohu, v každé obci, v každé vesnici, v každém městě bude o víkendu nějaká ta oslava Dne dětí. Ty vstupy jsou tam zadarmo, dostanete spoustu cen, pobavíte se, tak proč sedět doma? Snad nám to počasí tolik neskazí. Hezký den, hezké ráno vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Petr Novák a teď už Petr Muk. Dobré ráno.

0: 10 minut po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Ve včerejším pořadu Dáme řeč jsme se věnovali nejrůznějším doplňkům stravy. S čím máte dobré, s čím naopak špatné zkušenosti, a dovolala se k nám i posluchačka Radka z Kralup nad Vltavou.
1: Dobrý den, já děkuji za tohle hezké téma, ale ještě jedno si myslím, tady nikdo neřekl,
0: ano,
1: že k tomu, aby byl člověk zdravý, potřebuje dobrou náladu, být pozitivně naladěný.
0: Jo.
1: A to je vaše rádio, vaše písničky, vaše témata.
0: Je, to je krásný.
1: A k tomu, to je potřeba, to je základ.
0: No,
1: můžete
0: jasný.
1: Žít, jak chcete, ale musíte mít dobrou náladu, musíte být pozitivně naladěný. Jinak z těch jim magnézium, což je velice důležité, jak pro nervovou posvaly, to je potřeba, a jinak jim jako zdravou stravu, a z té zdravé stravy si to potom jako veme to tělo. Ale taky některé, jako ne, v některých potravinách je toho málo, a nejlepší je poradit se v lékárně a tam vám doporučí, co je dobré a co ne. To je všechno, co jsem k tomu chtěla říct. Děkuji za vaše rádio.
0: Děkujeme za pochvalu a dneska půjdeme na vesnickou zábavu. Pamatujete na vesnické zábavy? Chodili jste? Kdo tam třeba na té vesnické zábavě hrál? Máte nějakou veselou příhodu právě z tohoto zvláštního typu zábav, na které já jsem třeba jezdil na Lounsko. Co vy? Zavolejte po deváté nebo už teď napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Těším se, že i dnes dáme řeč. I nadále dobré ráno na severu Čech.

0: 8:15, posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku se vydáme do Podbořan k městské policii. Tady jsou na praxi studenti bezpečnostně právních oborů. Můžou si vyzkoušet kontroly dětských hřišť, dohled u škol nebo obchůzky v okolních obcích. My se jí zeptáme, jak se jim práce u městské policie líbí, už za pár minut.
1: Počasí.
0: Venku sluníčko svítí, dneska svítit to sluníčko ještě bude, teď teploty 7 stupňů nám hlásíte Zloun a 7 stupňů také z Teplic. Dnešní maximální teploty 28 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno, bude potom přibývat oblačnosti až zataženo. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever.

0: Tak ať máte i dneska štěstí. Máme 11 minut před 8. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Teď už slibovaná návštěva Podbořan. Městská policie už několik let tady nabízí studentům bezpečnostně právních oborů odborné praxe. Od roku 2020 jim prošlo 13 praktikantů. Během praxe se zapojují do běžné práce strážníků, chodí s nimi na obchůzky po městě, dohlížejí u škol nebo vyrážejí i do okolních obcí. Na rozdíl od dalších městských policií v regionu si tak práci můžou vyzkoušet přímo v terénu.
1: Líbí se mi, že s náma vlastně tady pracují, jako kdyby jsme prostě byli součástí toho týmu, že na nás neukazují, jako že jsme tady jenom na nějakou dobu, ale zapojují nás do těch všech věcí.
2: Na dvoutýdenní praxi u městské policie v Podbořanech je teď studentka bezpečnostně právního oboru střední školy technické v Moskvě Adéla Vlčková.
1: Tak tady na ty obchůzky chodíme většinou. Někdy jedeme i tady s panem velitelem, kolikrát i ty vedlejší vesnice, které spadají pod Podbořany. Každopádně každý den se děje něco jiného. A teď jsem se před chvilkou vrátila třeba z obchůzky, našli jsme rozbitý flašky od alkoholu, ještě nedopitý flašky, byly tam všude střepy, všechno se to fotí a posílá se to do systému.
2: Informace o podobných nálezech pak městská policie předává radnici, která zajistí jejich úklid. Podle zjištění Českého rozhlasu se přitom studenti v nejbližších městech regionu do běžné práce strážníků v terénu nezapojují. V Podbořanech je ale podle velitele městské policie Adriana Šimory situace jiná.
3: Přechody máme od 7:20 do 8 hodin, kdy dohlížíme na bezpečný přechod dětí a mládeže do škol.
2: Co je další náplní práce praktikantů?
3: Tak potom buď chodí se strážníky, anebo pak s asistenty prevence kriminality po městě, kdy vlastně máme nějaký ty vytipované místa ke kontrolám. Takže to jsou zrovna ty školy, dětská hřiště, co jsou tady ve městě, mezi panelovými domy, zrovna ta pikniková louka, kterou nám teďka v poslední době začali ničit. Takže všude dělají dozor, dohled a kontroly.
2: Máte nějakou zpětnou vazbu od studentů, jak se jim to třeba líbilo, co jim to předalo?
3: Když spolu komunikujeme, spolupracujeme, tak ten ohlas je takový, že opravdu ta praxe u nás jim něco dala. I do té školy. Ta vazba je taková pro mě, že když vidím ty praktikanty, co jsem tady 5-6 let naspátek měl, tak všichni já zdraví, popovídáme si, jo, projíždí vozidlem, tak si máváme, takže myslím si, že dobrý.
2: Kolik jste teda měli tady praktikantů za tento měsíc?
3: Když budu brát, teďka v té nejbližší době, tak jsme měli 5 nebo 6 praktikantů.
2: Velitel Šimora chce v případě zájmu studentů v pořádání praxí pokračovat i do budoucna. Z Podbořan Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme

Za 5:08 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezký pátek vám všem. Slunečné pobřeží, to zpívala Věra Špinarová, to sluníčko dneska svítit bude, ale o víkendu, hlavně v neděli, by se nám to mělo zkazit a mělo by i zapršet. Tak snad ten toužebně očekávaný déšť opravdu přijde. Hezký den, hezké ráno vám všem. Před námi jsou zprávy v celou. Dozvíte se, že v Terezíně dnes experti představí plán záchrany historických památek. I nadále dobré páteční ráno.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Terezíně dnes experti představí plán záchrany historických památek. Ozdobnici obrovskou testují vědci na území uhelného lomu na Mostecku. Plodina by měla pomoci s obnovou narušené půdy. Na svobodě pomáhají vězňům zůstat hlavně programy neziskových organizací. Jejich nabídku bude nově sdružovat web pro výstup. Čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty většinou 25 až 28 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Terezín dnes představí komplexní plán záchrany historických památek, takzvaný generel oprav. Jde o odborný podklad, který má koordinovat budoucí investice, obnovu a ochranu pevnostního města. Součástí akce je i podpis prvních klíčových smluv na obnovu chátrajících budov. Mezi účastníky jsou i zástupci města Jaroměř nebo pevnosti Josefov, tedy správců podobných areálů s nutnými opravami. Vědci z Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně na části území hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku testují pěstování ozdobnice obrovské. Zkoumají její odolnost vůči suchu a schopnost růst v méně kvalitní půdě. 4 metry vysoká tráva je vhodná například k produkci biomasy, říká za univerzitu Josef Trégl.
4: Je to prostě normální vlastně trošku dřevnatější sláma, aby se dalo říct. Jo. Takže kromě toho, že se s tím dá topit, dají se z toho dělat peletky, tak jsme taky z toho zkoušeli dělat třeba papír, tak nějaký vlákna, nějakou izolaci.
2: Jestli se bude ozdobnici ve srážkovém stínu Krušných hor dařit, bude podle vědců zřejmé už v červenci. Chystaný webový portál s názvem Pro výstup má pomoct bývalým vězňům, aby zůstali na svobodě. Podle asociace organizací v oblasti vězeňství se totiž do vězení vrací 7 z 10 propuštěných lidí. Portál jim má pomoct s nalezením podpůrné služby některé z neziskových organizací, vysvětluje to ředitelka asociace Zuzana Tinglová.
5: Cílem platformy je nejenom, aby tam rychle našli dané služby, ale aby se k ním vlastně dostali co nejdříve už ve výkonu trestu, aby se jim podařilo navázat vztah s tím terapeutem, s tím pracovníkem a po propuštění, aby ti lidé vlastně na sobě dál pracovali.
2: Nabídka služeb pomáhajících vězňům i její kvalita se totiž mění region od regionu. Teď o nich vězni navíc ani nevědí. V Možděnicích na Chrudimsku hoří bytový dům se sociálními službami. Obec před příjezdem hasičů evakuovala 17 lidí. Oznámil to mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík s tím, že požár je lokalizovaný. Vyšetřovatelé zjišťují, proč začalo hořet. Podle starosty Tomáše Dubského z hnutí STAN evakuované lidi obec převeze do penzionu.
1: Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, v severovýchodní části kraje 22 až 25, na horách 20 až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Liberci komplikuje průjezd Švermovou ulicí nehoda dvou osobních aut, s opatrností ale projedete, a v Litoměřicích jsou uzavřené Čechova a Svojsíkova ulice u Jiráskových sadů, vyhnete se ulicí na Valech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Určitě znáte z večerníčku Macha Šebestova tu hlášku halo, halo, proč je koček málo, tak štěkám jako hrom, ať je koček milion. No někde, hlavně na vesnicích, je těch koček víc než dost. A někteří z vás, jako majitelé koček, ale i pejsků, třeba uvažujete o kastraci. Jak náročný je tento zákrok, tak to se dozvíte od dnešního hosta, který k nám přijde po 11. dopolední. Dneska u nás bude pan doktor Jan Křeček, otevřeme veterinární poradnu a téma je kastrace a hysterektomie. Hezké ráno a teď už jsou tu písničky, které nestárnou. Budou tu Marta Kubišová, také Xindl X s Olgou Lounovou.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem. Well,

0: Krásný den, posloucháte Český rozhlas Sever, máme 11 minut po 8 hodině. My se za chvilku vydáme za pražským Jezulátkem. Asi znáte tuto sošku, určitě mnozí z vás ji viděli na vlastní oči, ale vy se teď o ní dozvíte něco, co v učebnicích nebylo, a nabídne vám to tak jako každý den Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že soška pražského Jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, Jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi Haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas Jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské Jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo Jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: minutu po čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Sever. Od června, a to hned od 1. června, pro vás bude mít nový pořad Osobnosti Česka. Už za chvíli vás s tímto pořadem seznámíme na našich frekvencích.
1: Počasí.
0: Na severu Čech v tuto chvíli to vypadá na další hezký prosluněný den. Teploty jsou kolem 14 stupňů, aktuálně v Mostě anebo v Krásné Lípě. Dnešní maxima budou do 28 stupňů. Bude jasno nebo skoro jasno, k večeru bude přibývat oblačnosti. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Příjemný den, hezké vstávání. V pondělí pro vás budeme mít novinku. Od 1. června v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázaly. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, beru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek. A já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno, takže mám trému. Furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.

0: představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale už o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka, Bára Kvapilová, Český rozhlas.
2: Tak nezapomeňte Osobnosti Česka s Oskarem Hessem v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině, poprvé už 1. června. I nadále hezký den vám všem, za okamžik zprávy v půl se Zuzanou Zejdovou. Pozveme vás na pouť ke svaté Zdislavě v Jablonném Podještědí. Podrobnosti už za chvíli.

0: objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Zítřejší diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonném v Podještědí budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Relikvii předají policisté zástupcům církve před pontifikální mší svatou. V Teplicích dnes začíná tradiční lázeňská sezóna. Program nabídne koncerty na několika scénách, výstavy, kostelní prohlídky i pouťové atrakce. S akcí souvisejí i dopravní omezení v centru města. Na zámku Velké Březno se dnes koná vinařská akce s názvem Hraběcí koštování a v rámci Noci kostelů se otevře hrobka hraběcí rodiny Chodků ve Valtířově. Pořadatelé taky připomenou 60 let od zboření zámecké kaple. V Libereckém severočeském muzeu dnes v podvečer pokračuje projekce snímků z mezinárodního NISA Film Festivalu. Ten se koná celkem v 11 městech v Česku, Německu a Polsku. V prvním kole programu Akcelerace startupů podpořila státní agentura CzechInvest 90 začínajících českých firem. Program jim má pomoct s expanzí do zahraničí. Agentura mezi firmy rozdělila 160 milionů korun. Každá firma mohla získat maximálně 2 miliony. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, v severovýchodní části kraje 22 až 25.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Pozor, České Lípě, v Železničářské ulici srazilo osobní auto chodce, jsou tam záchranáři, pravděpodobně se tam zdržíte. A na dálnici D8 mezi 71. a 72. kilometrem ve směru na Drážďany se pracuje, jeden jízdní pruh je uzavřený. Sledujte dopravní značení a šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Teď tady pro vás mám skupinu MiG-21, která dneska večer bude mít koncert v Chomutově. Pokud je to pro vás moc brzo, tahle informace, nebo moc pozdě, tak ještě MiG-21 během léta potkáte třeba v Třebíjovicích. A co dál přinese dnešní den, to se od nás dozvíte za malou chvíli. K tomu dáme písničky, které nestárnou. Bude tu Michal Tučný a právě teď MiG-21.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: 8 minut po půl deváté. Posloucháte Český rozhlas Sever v pátek 29. května. Ptáte se, co přinese dnešní den? Já vám na to rád odpovím. Tradiční a velká událost dnes začíná v Teplicích, zahájení lázeňské sezóny. Lázeňskou zónu zaplní desítky tisíc návštěvníků, až do neděle se v Teplicích budete skvěle bavit. Na scéně uvidíte třeba motorband se Severočeskou filharmonií Davida Kollera, nebo dneska zahraje Vojta Nedvěd. A pro ten pocit, že jste blázník, si alespoň kupte teplou lázeňskou oplatku. Více samozřejmě dozvíte i z našeho vysílání, protože do Teplic míří i náš severočeský stopař Robin Rerich. Divadlo rozmanitostí v Mostě uvede dnes na scéně Městského divadla premiéru inscenace Kometa. Podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. Dnes máme také Noc kostelů, ta nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a další. Na mnoha místech je připraven zajímavý program, takže do kostela večer se dostanete třeba v Benešově nad Ploučnicí, Bíleně, Doksané, Chuderově. Je jich fakt těch míst hodně, kompletní nabídku najdete na nockostelů.cz. A v Děčíně dnes začíná Labefest, to je dvoudenní hudební a kulturní festival, který bude na Smetanově nábřeží v Děčíně. Těšte se dneska třeba na Richarda Millera nebo na Ohňostroj. Hezký den!
1: Český rozhlas Sever, rádio.

0: minutu před 8:45. Posloucháte Český rozhlas Sever. Mladí architekti navrhli podobu nové archeologické expozice. Tu bychom mohli najít u jezera v Mostě. My pro vás máme podrobnosti, které se dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď samozřejmě podrobnosti o počasí. Venku svítí sluníčko, aktuální teploty jsou kolem 14 stupňů. Tato teplota je teď v Roudnici nad Labem a 14 stupňů máme taky v Chomutově. Dnešní maximální teploty budou 28 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno. Později k večeru bude přibývat oblačnosti. Hezký den.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 11 minut 9. hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno. Studenti architektury z pražského ČVUT navrhli podobu moderní archeologicko-historické expozice, která by mohla vzniknout v Ústeckém kraji. Své projekty představili tento týden na fakultě architektury. Podrobnosti má naše kolegyně Lucie Hejzlová, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Jak vypadají projekty, které architekti představili?
1: Jde o soubor poměrně pestrých projektů. Studenti architektury prakticky z celého světa řešili, kam zasadit moderní muzeum, které by se zaměřilo na archeologické dědictví Ústeckého kraje. Američanka Helen Samej například expozici různých jeskyní zasadila do svahu u jezera Most. Tam je projektů víc. Další ze studentek by vytvořila klasickou muzejní budovu přímo na břehu jezera a částečně by se návštěvníci procházeli přímo nad hladinou jezera. A vznikly projekty zasazené mimo Most, upřesně vedoucí ateliéru Tomáš Effler.
2: A druhé téma se věnovalo vlastně obnovám některých zaniklých lokalit nebo vlastně krajiny, která byla vlastně proměněna dolováním na Mostecku, to znamená obnovy i některých lokalit, jako jsou třeba Lipkovice, Albrechtice, okolí jezeří.
0: Co dalšího studenti navrhli, co konkrétně zaujalo?
1: Architekti pracovali i s rozvojem nejbližšího okolí přesunutého kostela na Nebevzetí Panny Marie i s jeho podzemními patry, popisuje student Matyáš.
3: Využil bych vlastně obě ty podzemní podlaží, ale zároveň přistavil novou budovu vedle kostela, která by svojí hmotou kopírovala špital, který tam je ten barokní, a vlastně vytvořil tak takovou kompaktní zástavbu za kostelem.
1: A Tamara Křížková by doslova oživila starý most. Na současné zelené pláni by vznikly nízké sochařské obvody, které by kopírovaly historické jádro, budovy, ulice. A jedna z nich by vedla přímo do jezera. A studentka Nela by zase vzkřísila obec Lipkovice, která byla v roce 1993 zbouraná kvůli možné těžbě uhlí.
4: Já tam vlastně pracuju s tím, že tam navrhuju takovou jako pamětní krajinu, kde odkrývám ty základy těch původních domů, odkrývám ty archeologické naleziště, dělám tam takovou jako trasu archeologickou, aby se tam navrátil nějakým způsobem ten život a vlastně rekultivuju tu krajinu těch Lipkovic.
1: Díky archeologickým výzkumům dnes víme, že v Lipkovicích žili lidé už před 4000 lety.
0: Kde si lidé mohou projekty prohlédnout a co bude teď následovat? Kdy bychom se mohli dočkat moderní archeologické expozice?
1: Zájemci si jednotlivé projekty mohou během června prohlédnout na fakultě architektury ČVUT v Praze v ateliéru 552 Effler a později budou také prezentované přímo v Mostě. Studenti teď budou své nápady dál rozvíjet. A co se týká samotné realizace, tak ta bude případně záviset na vedení Ústeckého kraje a města Mostu.
0: Lucko, díky za informace a měj se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Pěkný den vám všem. Za 4 minuty 9. hodina po 9. hodině navštívíme vesnické zábavy. To je dnešní téma pořadu Dáme řeč, ale nejdřív tady budou zprávy v celou. V nich se dozvíte, že skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. I nadále dobré ráno.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Městský ohňostroj uzavře v Děčíně dnes večer pro veškerou dopravu Labské nábřeží až po Masarykovo náměstí. Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Za plánování útoku na koncert Taylor Swift udělil rakouský soud 15-letý trest. Čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Kvůli konání ohňostroje bude dnes v Děčíně uzavřené Labské nábřeží až po Masarykovo náměstí. Uzavírka ovlivní také městskou hromadnou dopravu. Magistrát navíc upozorňuje, že ohňostroj nebude možné sledovat z nové lávky pro pěší a cyklisty.
2: Od 10:30 do 10:30 večerní bude podle mluvčího magistrátu Ludka Stínila pro veškerou dopravu uzavřený úsek od kruhového objezdu u Mototechny po Masarykovo náměstí. Autobusy budou jezdit po Novém mostě. Po skončení ohňostroje vypraví dopravní podnik z Tyršovy ulice mimořádné autobusové spoje. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
3: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. Tři čtvrtiny současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 2025 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
0: Po elektronické cigaretě alespoň jednou měsíčně sáhne každý desátý respondent. Zahřívaný tabák užívá zhruba 5% lidí, nikotinové sáčky asi 2,5%. Čerpací stanice v Česku můžou dnes prodávat litr nafty maximálně za 40 korun a 26 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Nejvyšší přípustná cena benzínu je pro dnešek 43 koruny a 58 haléřů na litr. Maximální přípustné ceny benzínu a nafty najdete na webu ministerstva financí. Rakouský soud poslal na 15 let do vězení muže, který plánoval útok na koncert americké zpěvačky Taylor Swift. Informovali o tom agentury APA a DPA. Muž se k plánování útoku před soudem přiznal a uvedl, že je mu to líto. V roce 2024 chtěl zaútočit před stadionem, kde se měl koncert konat. Jeho plány ale překazily rakouské úřady. Swift tehdy preventivně zrušila všechna svá vystoupení v Rakousku.
1: Počasí.
0: Na severu bude jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, v severovýchodní části kraje 22 až 25, na horách 20 až 23 stupňů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem 131 cm, průtok 85 metrů krychlových za sekundu, předpověď 125 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem dnes 125 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kvůli zahájení lázeňské sezóny jsou v Teplicích uzavřené ulice Dubská a Kapelní, řidiči tam neprojedou až do nedělní půlnoci. Uzavřené jsou také ulice Dlouhá, U zámku, Krupská nebo Rooseveltova.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Dnešní téma jsou vesnické zábavy, takový ty pravý, na který hraje kapela nebo DJ. Kam jste chodili, máte nějakou veselou příhodu? Konají se u vás pořád ještě vesnické zábavy? Zuzko, ty jsi chodila jako holka na vesnické zábavy, nebo pořád chodíš?
5: Ne, nechodila, já jsem asi nikdy nebyla.
4: Ne?
5: Na diskotéce vesnické to jsem byla, jo. Ale jako zábava taková, jako
4: ani
5: s živou kapelou, to jsem nebyla.
4: Jo,
5: nikdy.
4: Ani třeba v létě na nějakém parketu.
5: Ne, nikdo mě tam nevzal.
4: No, tak je to potřeba napravit, zavolejte Zuzaně a pozvěte Vyrazte ji na pravou vesnickou zábavu a zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč, kam jste chodili nejradši na vesnické zábavy. K tomu dáme písničky, které nestárnou, které se třeba i na těch zábavách hrajou. Jana Kratochvílová tady bude a teď skupina Krištof.
1: Dáme řeč se

0: Rozhlas Sever s vámi, 11 minut po 9. hodině. Mám ráda tvůj smích na vesnických zábavách, je vždycky plno smíchu, si myslím. Já jsem tady na vesnici nebydlel, takže jsem asi na vesnické zábavy byl málo kdy, ale hodně jsem o to slyšel. Legendární určitě byly a myslím, že jsou zábavy na Lounsku a Žatecku. Tam je i hodně těch letních parketů. Vzpomínám si, že párkrát jsem tam na letním parketu na zábavě byl a rád zaspomínám s vámi. Ale teď téma vesnické zábavy a s humorem sobě vlastním to pojal zpívající právník Ivo Jahelka.
1: Oblékni šat sváteční, promile drž v normě, na zábavě taneční, tanči v dobré formě. Z výpovědi svědka. Po té zábavě se tam hodně změnilo. Tam, co byla dříve dobře udržovaná zahrádka, byla havarovaná králíkárna, výčepní pult byl vražen v úschovně kol a plot se nacházel na různých místech obce. Tak to popsal očitý svědek okolí kulturního domu po jedné taneční zábavě. A to já si vždycky myslel, že na zábavě to musí být přece zábavné, když se tomu tak říká. Mládí jsem navštívil takovou zábavu asi třikrát a nějak moc zábavné mi to tam tedy tenkrát nepřišlo. Ale musím uznat, že když se dnes probírám soudními spisy, kde jsou právě zábavy, plesy, tancovačky a jiné kratochvíle řešeny, tak to najednou opravdu docela zábavné je. No ostatně posuďte sami, co všechno se tam může přihodit. Třeba při tanci, když už to je zábava taneční. Tak to například popsal svůj zážitek jeden znemožněný tanečník. Při tanci mi dal ránu do hlavy, v důsledku čehož jsem hezkou chvíli chodil sem a tam, což vypadalo, jako bych byl blbec, který tančí tango na polku a tím mě úplně společensky znemožnil. A co teprve takové ty noční návraty? Horká letní noc, nebe plné hvězd, dívka v romantickém očekávání věcí příštích a pak její výpověď zachycená v policijním protokolu těmito slovy. Z taneční zábavy jsme šli lesem, kde mi recitoval básníky, zpočátku, jak se na vychovatele sluší a patří. Když ale u dutého dubu hrozně zneklidnil a přednášet přestal, napadla se mu v sebeobraně, poněvadž se netušila, že ten neklid má původ v jeho střevních potížích. Ani o různé výtržnosti tam ovšem nebývá nouze, jednu takovou řešil policista a o co šlo, je zřejmé z tohoto záznamu. Přivolaný policista zastihnul výtržníka Zdeňka L., jak na plaňkový plot u místního pohostinství nabodává účastníky jinak klidné zábavy. Je také zajímavé sledovat, co všechno může mít na chování návštěvníků takové zábavy vliv. Takto to třeba popsal jeden obžalovaný, který upřímně uvedl. Když tancuju, pane prokurátore, někde v sále, nikdy se neperu. Ale jak se dostanu na přírodní parket, je ze mne hotový lev probuzený po alkoholu v těch pivech. Další to zase podal slovy. Na ples jsem přišel trochu se pobavit, s vyvoláváním rvačky jsem nepočítal, začal jsem s tím, až když tam nebyl nudou k vydržení, protože žádná panička nechtěla jít se mnou ven. Když holt na zábavě není zábava, tak to může někdy dopadnout i docela drsně. Své by o tom mohla vyprávět třeba jedna poškozená, která ve svém trestním oznámení uvedla. Znásilnění se mi přihodilo asi v půlce mezi obcí K a obcí R, poněvadž jsem tam z důvodu, že tancovačka neměla nikde žádný šmrnc, pendlovala. Tak ať je právo zdrávo a naslyšenou si těší Ivo Jahelka.
0: Tolik Ivo Jahelka. Jak tam nemůže zveřejňovat ta celá příjmení, tak bych chtěl jenom říct, jak tam mluvil o Zdeňkovi L, tak to jsem fakt já nebyl. Vesnické zábavy, to je dnešní téma, tak zaspomínejte, kam jste nejradši chodili na vesnickou zábavu, jak jste si to tam užívali, jaká kapela tam hrála, máte nějakou veselou příhodu z vesnické zábavy. Můžete nás i pozvat třeba na vesnickou zábavu, která bude o tomto víkendu. Naše telefonní číslo je volné, tak volejte 475 212 212 Dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz a společně se dneska pobavíme. I nadále hezký den.
2: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, vesnické zábavy, to je dnešní téma. Naše telefonní číslo je teď volné. Je mezi vámi někdo, kdo byl někdy v životě na vesnické zábavě, kde ještě se vesnické zábavy pořádají, kdo tam hraje, na jakou kapelu vzpomínáte, že hrála na vesnických zábavách, tak zavolejte třeba hned teď, abyste se dostali do vysílání na 475 212 212 Dáme řeč. Napsat můžete i mail na dámereč@rozhlas.cz. Vesnická zábava, to si představte kus vyasfaltované plochy, hraje kapela, kolem blikají světýlka na stromech, skvělá atmosféra. Já nevím proč, ale vždycky, když se řekne vesnická zábava, tak mám před sebou obrázek z jednoho videoklipu na letním parketu, na letní zábavě se totiž natáčel i jeden díl pořadu Dluhy Hany Zagorové. A bylo to někde u Ročova, pokud si vzpomínám. Jinak hodně letních zábav jsem obrazil pracovně jako DJ, disc jockey, takže pár diskoték vesnických jsem zažil. Pojďme na první telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, na telefonu Pavla Maratovice. Já si vzpomínám, když jsem byla mladá holka, tak to už je 70 let, takže prakticky jsem vyrůstala na vesnice. Když jsem bylo těch 18, tak nás dědeček vzal na vesnickou zábavu a prosím vás, to byla ani ne vesnice, to byla spíš osada.
0: Ano.
1: A tam se slavily máje, hasičské zábavy a tak dále. A my jsme byli s bráchou dvoučata, tak nás tam děda vzal. Teďka jsme se posadili a seděli jsme jako pecky, protože Petr brácha, blondětej, modrý oči, já černý vlasy, černý oči a všichni si mysleli, že jsme partneři. Tak brácha říkal, Pavlo, to nemá cenu, tak si šel sednout na druhý konec, tak holky pochopili, teda, že asi k sobě nepatříme, tak jsme se roztancovali, ale můžu vám říct, že tyhle ty zábavy končily vždycky děsnou rvačkou, takže děda 11 hodin zbavil a šli jsme domů, protože když už to jak se tam mělo, kolem těch paráků mátilo, tak zažila jsem tyhle ty 4 vesnické zábavy, jinak jsem na zábavy nesměla chodit, to když jsem byl doma ve zběrhu u rodičů, tak ta učitel, že ten byl přísný. Takže jenom u toho dědečka jsme chodili a pak jsem chodila až na plesy. Takže tohleto jsou moje krásné vzpomínky na ty hasičské zábavy, máje a tak dále.
0: Jo, do nějaké osady. Znáte jméno té osady ještě?
1: Ano, jistě. To se jmenovalo Skoupí a Prašný újezd. To je prostě směr jako radnice, tak to okolí. Tam to bylo nádherný. Tam jsem jezdila na prázdniny. Ta osada měla, prosím vás, asi 33 čísel.
0: Aha.
1: A ten Prašný újezd byla malá vesnička, malinká, tam už to ani už teďka ta hospoda není, tam byl potom ještě i obchod vedle, no prostě bylo to nádherný, to byly průvody, ty máje přes tu vesnici, tam když byly a pak to zahájení ve 3 hodiny, to bylo až do rána.
0: Jo, tak to jsou krásné vzpomínky, díky za ně a mějte
1: se hezky. Hezký víkend.
0: Taky, naschledanou. Píše Míša, dřív jsem jezdila každý týden na zábavu k nám na vesnici, poslední dobou mě už to teda nebere v posledních letech. Na zábavách je lidem, co tam jdou, jedno, jak vypadá, jak se baví, je to trošku jiný než ve městě. No, tak s tím souhlasím. Tak zavolejte i vy, třeba jestli jste zažili nějakou rvačku na vesnické zábavě, jak zmiňovala Pavla. Naše telefonní číslo je 475 212 212. Dáme řeč.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Máme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: A jsme společně na vesnické zábavě. Já si pamatuju na vesnické zábavě v Chotěhovicích, na Nové Vsi v horách jsem byl, ve Vrskmani, v Jesenici, ve Slavětíně. K vesnické zábavě vždycky patřily papírové kelímky, něco dobrého z grilu a krásně namalované holky. Pojďme na další telefonát. Zdeňka z Neštěmici na telefonu. Hezký den, já vás zdravím, dobrý den.
2: Já vás taky zdravím.
1: Dobrý den.
2: A chci se podělit s jednou takovou příhodou.
1: Povídejte.
2: My jsme před 20 lety bydleli v Homoli pod Panou.
1: Ano.
2: Na vesnici a tam byly krásné zábavy. A byla zima a my jsme šli, ještě podotknu, že můj manžel měl kotelnu a topil tam pro 2 bytovky.
1: Jo.
2: No a tak jsme šli na tu zábavu, mně nebylo nějak dobře, takže jsem nemohla pít frťany, tak jsem to vždycky dávala na manžela. A oni dávali velký, a to jsme říkali jako fernet, drsoň a jasoň. A teďka on teda, jak pořád pil, tak říká, hele, já už jdu domů, já musím přiložit. No nic, tak já jsem tam zůstala, veselila jsem se, no bylo konec zábavy, tak jsem přišla domů a teď koukám a v posteli leží nějaký kominík. Představte si, že on šel přiložit tam uklous, spadnul do toho uhlí a celý ten černý a on mi vlez do postele, vůbec se neumyl.
1: No tak to je krásný. No a teď na vesnický zábavě ještě chodíte, nebo už co jsou jenom vzpomínky?
2: Už ne. Tady už bydlím 20 let v Neštěmicích a tady už nechodíme na zábavy. Co? Jako na plesy maturitní a takový. Ale
1: na zábavě,
2: to už nejsou ty zábavy, jako to bylo. Krásně hráli, bavili jsme se dobře, teď už to není.
1: Dobře, já vám děkuju za tuhle vzpomínku, mějte se hezky. Napsal nám Miloš, nejlepší vesnické zábavy byly na Rakovnicku a navždycky nesmíme zapomenout na skupinu Brutus, která k vesnickým zábavám patřila, tak to je pravda. Zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč, jak vy vzpomínáte na vesnické zábavy.

0: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.
1: A dneska probíráme vesnické zábavy. Já jsem rád, že na telefonu je náš kolega, kamarád, herec, moderátor Jirka Verich Petrášek, který byl na vesnických zábavách určitě jako doma. Já tě zdravím, ahoj.
2: Zdravím i tebe, i všechny posluchače, a přeju krásné slunné dopoledne.
1: Ano, je pravda, že jsi chodil na vesnické zábavy?
2: No jejda, já jsem to měl na vesnické zábavy, si představ, asi 200 metrů.
1: Jo?
2: Protože já jsem žil v malé vesničce mezi Řevnicemi a Dobříchovicemi na okrese Praha-Západ, jmenuje se to Lety.
1: Ano.
2: A tam byla taková krásná hospoda, kdo to tam nezná, tak je to ta trať Praha-Smíchov-Ukle-Radotín-Černošice-Všenory-Dobříchovice-Zadnice-Bán-Karlštejn-Sepsko-Beroun. A tam já jsem právě žil, přátelé, a já jsem tam měl kousek. No jo, ale... Ještě když mi nebylo ještě třeba 15, tak maminka mi nechtěla pustit na takovou zábavu, tak jsme chodili, ale nejenom my, ale i starý babky z vesnice, vždycky na čumendu pod okna, a pozorovali jsme prostě, co se tam děje a ty páry a kdo s kým tančí, a druhý den se to pomlouvalo po vesnici, ona už není s támhletím, ona je s támhletím. No bylo to moc hrozně fajn, ty venkovské zábavy.
1: No a rvačku si tam taky zažil?
2: Rvačku jsem zažil, ale hodně, hodně nepříjemnou, když se do sebe dva pustili, ale oni se do sebe nepustili kvůli ženský, jak to někdy na zábavách bývá, ale kvůli tomu, že jeden byl slavista a druhý byl Spartan. A předtím nějak snad Sparta nebo Slávie prohrála, to už si nepamatuju, jo, a oni se do sebe pustili, no a ten jeden tomu druhému rozbil hlavou, půl litrem hlavu, jo, rozbil, jo, takže tam byly i potom, tenkrát ještě veřejná bezpečnost, že jo, policajti, tohle, no ale dopadlo to dobře, oni se nakonec usmířili a bylo to.
1: Jasně, a vzpomínáš, kdo tenkrát na těch vesnických zábavách hrál, třeba názvy kapel?
2: Člověče zlatá, to si určitě pamatovat nebudu, protože to byly takové ty kapely, já nechci nikoho podceňovat, ano, ale takové ty kapely okresního formátu, které nikde určitě nebyly jako známy z hlediska prostě popularity, ano, a z hlediska návštěvnosti někde v Lucerně nebo na O2 aréně, která ještě vlastně tenkrát ani nebyla, ale byly to prýma místní kapely, místní šumaři, a bylo to hrozně fajn. A hrozně fajn bylo to, že tyhle ty kapely, ano, přátelé, ty uměly zahrát všechno, jo, od dechovky až po rock. Prostě úplně všechno hrály ty kapely. To se mi líbilo, že se dalo tancovat prostě úplně cokoliv, protože oni měli tak široký repertoár, a přitom to byly opravdu vesnické kapely. Hmm,
1: jasně. A teď ještě zavítáš na vesnickou zábavu, nebo už prostě...
2: Já bych zavítal hrozně rád, ale mě žena nechce pustit.
1: Aha, no tak...
2: Jo, takže... Ne. Ale nezavítám, protože jednak stáří mě pomaloučku dohání, a jednak tady samozřejmě, kde bydlím, protože já mám dva takové domovy, že jo, střídám Horoměřice a Děčín, a většinou ty venkovské už tradiční zábavy tam nebývají.
1: Dobře, ale díky za vzpomínky. Měj se moc hezky, ahoj.
2: Přátelé, zdravím Sever a mějte se úžasňácky. Ahoj.
1: Tolik Jirka Verich Petrášek na Českém rozhlasu Sever. I vy zavolejte 475 212 212, dáme řeč a zavzpomínejte na vesnické zábavy.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Vzpomínáme na vesnické zábavy, na které jste chodili. K vesnické zábavě samozřejmě patří super muzika. Už jsme zmínili skupinu Brutus. Já jsem ještě našel, že takovými typickými, dá se říct, kapelami, který hráli na vesnických zábavách, byl třeba Extra Band, nebo Kex, nebo taky Argema, nebo skupina Odyssea. Je to tak? No, pojďme na další váš telefonát. Paní Miluše z České Lípy je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den. Dobrý den. Zdravím všechny posluchače tohoto výborného rádia. Děkujeme. Jsem v České Lípě, ale hraje mi od rána do večera. Sever, rádio Sever. A jenom takovou vzpomínku. Bydlela jsem v Horních Chobolicích, to je vesnice u Úštěku. A chodili jsme samozřejmě všude pěšky, na plesy, na zábavy, na čaje do Liběšic a na plesy jsme chodili do Horních Řepčic. A to bylo v zimě, šli jsme na ples, samozřejmě se nosili dlouhé šaty, tak jsme si to chtěli zkrátit do Mladé a z Mladé potom přes pole do těch Horních Řepčic, jenomže jsme zapomněli, byl sníh, byly výkopy, tak prostě tam jedna ta kamarádka zahučela i v těch šatech do toho výkopu teda, takže to jsou takový prostě krásný vzpomínky, je to už teda 70 let skoro, jako jo. Ale ty zábavy na vesnicích byly parádní, bydleli jsme pak v Ústí nad Labem, tam jsme taky byli na nějakých těch plesích a to, ale to se s těma venkovskýma zábavama srovnat fakt nedá. No.
0: A chodili jste třeba, měli jste tam i letní parket, že jste chodili v létě na zábavu?
1: V létě jsme chodili taky, to jsme chodili na čaje do Liběšic a to byly ale skutečný čaje, tam se žádný alkohol nečepoval. Jako
0: tak,
1: jo.
0: Tak
1: takže to bylo odpoledne, ale bylo to taky fajn. Samí mladí nebyli mobily, že? Takže se neseděli děvčata, tancovali samozřejmě, chodili pro nás, to jsme netancovali sami, jako teď třeba skupinka, nebo to prostě jsme čekali, až pro nás kluci přijdou.
0: Jasně.
1: A neseděli jsme, chodili jsme tam, tancovali jsme.
0: Dobře.
1: Jiná doba byla, no.
0: Tak já vám moc děkuju za tyhle vzpomínky, díky moc a mějte se hezky.
1: Já také děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou, tolik telefoná z České Lípy. Napsala nám i náš posluchač Milan, jen pro upřesnění. Já už jsem zmiňoval, že si pamatuju jako zábavu vesnickou si představuju jako z pořadu Dluhy Jany Zagorové, že se to natáčelo na Ročově. Pan Milan mě opravuje, večerní zábava v pořadu Dluhy Jany Zagorové, o kterých jste hovořil, se natáčela někdy kolem roku 1984 ve Zbrašíně. Také jsem tam tenkrát byl. V pořadu pak byly i záběry z okolí Ročova, Domoušic a Selmic. Dlouholetou tradici mají pak červencové pouťové zábavy jak ve Zbrašíně, tak u nás ve Hřivicích. Tak díky moc za upřesnění, ještě jeden telefonát stihneme, zavolejte 475 212 212, dáme řeč.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: dávno, dávno, dávné jsou některé vzpomínky na vesnické zábavy. Já když jsem tedy na vesnických zábavách dělal ty diskotéky, tak jsem se vždycky modlil, aby se nestrhla rvačka. Občas to probíhalo, když přišli kluci z vedlejší vesnice. Myslím, že vesnická zábava to je česká tradice, v zimě v Sokolovnách, v létě venku. A kdy správná vesnická zábava končí, když jede první ranní vlak. Pojďme na poslední telefonát. Míla z Františkova nad Ploučnicí je na telefonu. Hezký den. Haló, haló, slyšíme se? A Míla nám vypad, tak to je škoda. Tak, další telefonát, hezký. Tak, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Míla ze Zlíček, Františko.
0: Jo, tak Míla se konečně dovolala znovu. Tak Mílo, vy prý máte nějakou raritku.
1: Ano, raritku. Tady u nás byla vesnická kapela, je to nějaký pan Schoenfeld, on to byl Němec.
0: Ano.
1: A... já to neznám jenom z vyprávění, protože to bylo někdy v 50. letech. A vždycky, když byly plakáty, tak tam bylo napsáno, poseku a k tanci vám hraje Schoenfeld a jeho kanci. No, ale ještě to pokračuje, jo? On tam měl bubeníka nějakého Slávka.
0: Ano.
1: No a na vesnický zábavě, že jo, kořalička, pivečko. A on se vždycky přičmou ten bubeník trošku víc, než měl.
0: Jo.
1: A bubnoval něco jiného, prostě mě, no, byl nalitej.
0: No, jo, jo, jo.
1: A tady ten šéf na něho, sláva ty kráva, ty nám kazila česká muzika. To bylo dobrý,
0: a vy jste tam chodil na ty vesnické zábavy, nebo?
1: No, jako už potom já, ale to už byly po smrti tyhle ty kapelníci.
0: No jasně. A teď máte
1: nějaký... 72 roku teprve.
0: Teď máte ve Františkově, tam máte nějaký letní parket nebo něco, kde probíhají zábavy třeba?
1: Máme kulturní dům, no, tak tam dělají se tady zábavy, plesy tady dělají. A...
0: Jo, takže to probíhá.
1: Je to tam hezký. A měli jsme tady hodně zábav.
0: Jo, tak a vy ještě zavítáte nebo už ne, že už sedíte doma v
1: klidu? No, já už. Už ne, radši ne.
0: Radši ne.
1: Byl se mě to, zrovna tam mluvil pan Veriš, jo?
0: Ano, ano.
1: Petrášek, tak ano. Jsme tady měli takovou, to je 2 roky, tak ho starosta pozval.
0: Ano.
1: Tak to tam jako uváděl, tak to už jsou 3 roky.
0: To jsou vzpomínky.
1: Ale to už jenom jsem seděl v obedličce, takže...
0: Dobře.
1: Ale to bylo to vždycky hezký, no.
0: Dobrá, já vám tedy popřeji hodně zdraví a dobré nálady.
1: Já děkuju.
0: Mějte se hezky.
1: Děkuju,
0: naschledanou. Tak tolik poslední veselá příhoda o vesnických zábavách. Píše nám ještě Petr. Rozhodně vesnické zábavy jsou ty nejlepší akce. Nemusí moc ty zimní v kulturácích, ale venkovní, na letních parketech, na vesnicích. To je ta pravá atmoška. Městské diskotéky se s tím nedají srovnat. Jinak lidi mi na zábavách přijdou normálnější, prostě v obyčejnosti je krása. Tak díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: léto bude patřit vesnickým zábavám. Já si pamatuju, když Lenka Šobová jezdila na vesnický zábavy do Louky u Litvínova, když hrála skupina Brutus, tak až do rána zpívala Šel pes do lesa a potkal dlažební kostku, že je to ještě pravda, Leni?
1: No. Říkat o moderátorovi veřejnoprávního média, že lže, není dobré, ale já to říct musím. Není to pravda.
0: Ty jsi nechodil na vesnický zábavy?
1: Ne, nikdy.
0: Fakt jsi nikdy nebyl?
1: No fakt ne, no.
0: A znáš skupinu Brutus?
1: Samozřejmě a dlažební kostku bych byla schopná odspívat asi i ve 4 ráno, ono to textově není zas tak náročné, takže to by jako souhlasilo, ale nechodila jsem, já v podstatě mě nepouštěli nikam, jako ani na městské diskotéky, takže tam jsem pak začala utíkat, když naši přespávali na zahrádce, tak jsem toho využívala, ty páteční a sobotní večery. Ale vesnické zábavy mi vůbec nic neříkají.
0: No, tak teď bydlíš na vesnici, tak to můžeš napravit.
1: Ani tam jsem se, člověče, ještě nedostala na žádnou z vesnických zábav. Vždycky se mi to nějak podivně s něčím kryje.
0: Tak uvidíme, necháme se překvapit. Rozhodně, co nás překvapí po 10.
1: Já myslím, že výprava po liščích dírách. To je totiž náš turistický tip a uznej sám, zní to zajímavě. Co přesně to bude, se dozvíte, pokud zůstanete s Českým rozhlasem Sever a poslechnete si Dopolední Express.
0: To zní taky jako dobrá vesnická zábava, takže po 10. hodině těšte se a v pondělí budeme slavit Mezinárodní den dětí trošku jinak, protože porodnost klesá, tak se vás budu ptát, proč je v módě nemít děti, nebo proč jste se rozhodli mít děti a ten počet, který máte, jaký máte, no prostě v pondělí po 9. to probereme.
2: Český rozhlas Sever.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Terezíně dnes experti představí plán záchrany historických památek. Vědci vysévají v uhelném lomu ČSA na Mostecku ozdobnici obrovskou. Rostlina by se podle nich neměla šířit do okolí. Liberec přispěl festivalu Benátská víc peněz na posílení dopravy. Čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, v severovýchodní části kraje 22 až 25. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Terezín dnes představí komplexní plán záchrany historických památek, takzvaný generál oprav. Jde o odborný podklad, který má koordinovat budoucí investice, obnovu a ochranu pevnostního města. Součástí akce je i podpis prvních klíčových smluv na obnovu chátrajících budov. Vědci z Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně testují pěstování ozdobnice obrovské na území zasaženém těžbou uhlí na Mostecku. Plodina má využití k výrobě biomasy. Je možné z ní vyrábět vlákna, papír nebo peletky na vytápění. Jde ale také o invazivní rostlinu. Její šíření z testovacích polí je ale téměř vyloučené, vysvětluje Josef Trégl z Fakulty životního prostředí.
4: Tahle rostlina je hybrid, takže netvoří semena, to znamená, že by neměla být invazivní. Bez těch semen jako nehrozí, že tady zafouká vítr a bude tady miskantus po celém Ústeckém kraji, ale ono by se to, když tak šířilo, tak jako postupně kousek po kousku a to budeme sledovat.
2: Ochránci přírody se s ozdobnicí obrovskou zabývají například na jihu Čech, kde se šíří v přírodě i na pozemky zahrádkářů. Hudební festival Benátská s Impulzem letos dostane od Liberce víc peněz. Zatímco v předchozích letech přispívalo město na akci 500 000 korun, letos se částka zvýšila na 800 tisíc. Důvodem navýšení jsou podle primátorova náměstka Ivana Langra za Starosty pro Liberecký kraj rostoucí náklady. Podle smlouvy musí pořadatel příspěvek využít na dopravu návštěvníků do areálu, říká Langer.
5: Musí vlastně ty peníze proinvestovat za nákup veřejné dopravy, za posílení spojů na přepravu návštěvníků. V minulosti se poskytovala sleva právě z toho posílení linek a město ji vlastně doplácelo dopravnímu podniku. Pak jsme se rozhodli to udělat napřímo.
2: Festival se letos v libereckém sportovním areálu Vesec koná od 23. do 26. července. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku posílila meziročně o 2,2%. Odhaduje to Český statistický úřad, který zlepšil o 0,1% bodu svou původní predikci. Růst ekonomiky podpořila vyšší poptávka a spotřeba domácností i vládních institucí. Oproti tomu negativně ekonomiku ovlivnila bilance českého zahraničního obchodu. Hrubý domácí produkt stoupl taky mezi čtvrtletně, a to o 0,2%.
1: Počasí.
2: Čekejte jasno nebo skoro jasno, později večer a v noci od severozápadu čekáme přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, v severovýchodní části kraje 22 až 25, na horách 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Roudnici nad Labem je uzavřený most přes Labe na silnici 2/240 na Vědomice. Objížďka vede přes Štětí. Nechte si časovou rezervu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné páteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Lišky, zajíce a taky klíšťata dnes společně potkáme v dopoledním expresu. Čeká nás výprava po liščích dírách, recept na zajíce s černou omáčkou a bylinkový boj s klíšťaty. Písničky, které nestárnou, zaspívají Jiří Schellinger a Václav Neckář, nejdřív ale Anna K.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Václav Neckář dospíval 11,5 minutky po 10. hodině. Přeji pěkné páteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever a nabízím medailonek slavného Severočecha.
1: Slavní Severočeši.
2: Přežil německé perzekuce i komunistický kriminál. Novinář a sociální demokrat Jiří Levy byl jednou z nejvýraznějších postav české emigrace. Narodil se v roce 1930 v Rumburku. Rodina měla židovský původ a ze severočeského pohraničí se musela kvůli řádění henleinovců odstěhovat. Jiří Levy prožil válečná léta jako pomocný dělník ve velkostatku. Transportu do koncentračního tábora se překvapivě vyhnul. Po válce se stal krajským tajemníkem sociálně demokratické mládeže a redaktorem deníku Stráž Severu v Liberci. Když po únoru 1948 nesouhlasil se sloučením KSČ a sociální demokracie, byl na prahu dospělosti odsouzen k 6 letům odnětí svobody za sdružování proti státu a šíření poplašné zprávy. Prošel Jáchymovskými doly, Mírovem a dalšími věznicemi. Ve 2/3 trestu ho kvůli vážné nemoci propustili. Pracoval pak jako zásobovač a redaktor. Další zlom v jeho životě nastal po sovětské okupaci v roce 1968. Společně s manželkou a dvěma dětmi rok poté emigroval. Jako redaktor působil v holandském koncernu Akzo a sám vydával exilové noviny Právo lidu. Publikoval zde texty Václava Havla, Josefa Škvoreckého, Karla Kinsla a dalších významných osobností. Současně byl ústředním tajemníkem sociální demokracie v exilu. Po sametové revoluci ho Václav Havel vyznamenal medailí za zásluhy. Získal také cenu Ferdinanda Peroutky. Jiří Levy zemřel v roce 2004 v německém Wuppertalu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Dnes pro vás mám pozvánku na akci, která je už podle názvu neuvěřitelně zajímavá. V sobotu se můžete vypravit na dobrodružnou cestu po lištích dírách na úštěku. Kam se půjde a co uvidíte cestou, to vám řekne průvodce, botanik Karel Nepraš a redaktorka Eva Bucharová.
2: Pane Nepraši, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kde a kdy se v sobotu sejdeme?
3: Sraz máme v 8.40 před budovou železniční stanice v Úštěku, aby to bylo jednoduché.
2: Dobře. A co ten název Liščí díry na Úštěku?
3: Liščí díry je docela jako historický místní název pro takové místo, které se nachází jižně od Lhoty, vesničky malé nedaleko Úštěku. A ty Liščí díry jsou místem zároveň také, které bylo kdysi botanicky velmi významné a zajímavé a navštívil ho před 120 lety dokonce jeden z nejvýznamnějších českých botaniků Karel Domin. Nedaleko Lhoty, to je vesnička jiho západně od centra Úštěku, jsou takové nenápadné rokle s borovými lesy a právě v některých částech těch borových lesů se místy vyskytují docela zajímavé druhy rostlin a ty my se vydáme hledat.
2: Dobrá, a co na tu výpravu máme mít s sebou? Co je tak dobré si vzít?
3: No určitě pevnou obuv, vhodné turistické oblečení, protože budeme chodit rozhodně i mimo cesty. Ten terén bych označil za takový mírně náročný, bez toho bychom asi toho tolik neviděli.
2: Jak to bude potom s návratem z Úštěka zase zpátky? Je tam nějaké spojení?
3: Určitě Úštěk má velmi dobré dopravní napojení. My počítáme s tím, že vlastně ta exkurze bude takovým okruhem, který se bude vlastně realizovat mezi Úštěkem a Tečiněvsí a do Úštěku se zase vrátíme během odpoledních hodin.
2: Na sobotní výpravu Liščí díry na Úštěku pozval průvodce Karel Nepraš, takže my děkujeme za pozvání a těšíme se. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Krásné páteční dopoledne vám minutku před 10:30 přeje Lenka Šobová. Celý tenhle rok společně vaříme recepty, které už jsme jednou uvařili. Pochoutkový rok letos slaví 10. výročí a tak mezi sebou o cenu desetiletí bojují ty nejlepší recepty ze všech předchozích ročníků. No a v neděli si v rámci pochoutkového roku připravíme zajíce s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy. Recept z bronzové příčky roku 2021. Tentokrát ho ale nebude vařit paní Zuzana, nýbrž, jak je v tom 10. jubilejním ročníku zvykem, někdo z našich porotců a profesionálních kolegů. Tentokrát to bude kuchař Ivan Vodochodský. Patrik Rozehnal se za ním, vypravil domů a pěkně způsobně zvonil u vrátek.
1: Můžeme dovnitř.
2: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
1: Dobře.
3: Jsou otevřené.
4: Úvodní překážku jsme překonali, pak bylo potřeba vyrovnat se ještě s jednou. Kde sehnat dneska zajíce?
5: Za mých dětských let byly stovky dneska o zajíce jako natrefit, narazit na zajíce. Takže zajíce nahradíme králíky normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže...
4: Vždyť i králík bude dobrý. Tak jsme se do toho pustili. A Ivan si vzal dokonce naši pochoutkovou zástěru.
5: Chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
4: V jednu chvíli...

0: jsme málem zapálili celý barák, když jsme přilili slivovici.
1: A zapálíme.
2: Aha, trošku moc. Plameny výšky metra půl.
1: Počkej, mýval jsem ofinku, už nemám nic.
0: Všechno jsme dobře dovařili. I ochutili třeba mandlemi.
1: Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím dát celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
0: Tenhle díl se opravdu povedl. Jednak setkáním, jednak skvělým jídlem. Tedy kromě té havárie.
1: No, tady nám chytl barák, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
3: Dobrý byl i ten králík s černou omáčkou, alespoň podle obou zúčastněných pánů, vypadá skvěle. Jak se dělá, si můžete poslechnout už tuhle neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept na něj najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později taky na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní recept i ten upgradeovaný, tedy zajícový s hořlavou pálenkou, najdete na všech těchto zmíněných stránkách. No a pokud vám bude chutnat, můžete mu poslat hlas v našem 10. jubilejním pochoutkovém roce.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Tohle byl Jiří Schillinger v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Zrovna dnes ráno u kávy a po raním česání našeho toulavého kocoura jsem si z kalhot sundavala klíště. Jsou prostě všude a jsou otravná ta klíšťata. Vězte ale, že ochránit vás před nimi mohou i některé druhy koření. Co si tedy sebou vzít z kuchyně do lesa? Poradí dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Přinesli jste si z procházky domů klíště? Co nejrychleji ho odstraňte. Čím kratší dobu je přisáté, tím menší je riziko přenosu případné infekce. Při odstraňování není vhodné klíště potírat olejem, krémem ani alkoholem. Mohlo by se začít dusit a do rány vypustit více infekčních látek. Nejlepší je použít pinzetu nebo speciální kartu na klíšťata. Klíště uchopte co nejblíže u kůže a pomalým tahem ho vytáhněte. Není důležité, zda s ním mírně pootočíte, hlavní je netlačit na jeho tělo. Vždy je dobré připomenout si prevenci. Při plánovaném pobytu v lese nebo vysoké trávě dbejte na dlouhé oblečení i použití repelentu. Pomůže třeba i hřebíček, který si můžete dát nejen do kapes, ale i do bot. Rychlým řešením může být feniklový čaj v rozprašovači, jeho vůně klíšťata odradí. Podobně funguje také aromatická levandule v kombinaci s rozmarínem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

na teploměru našich dní.

0: 10 minut před 11. Lucie Bílá a Petr Habka a teď už Slávka Brádlová a s ní, jak jste zvyklí, kulturní pozvánky. Slávko, pěkné dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům, no a hlavně si budeme přát hezký podvečer a večer, protože dnešek je absolutně ve znamení Noci kostelů. Takže u nás na severu třeba Církvice od 18 hodin, kostel na Nebevzetí Panny Marie, bude tam zahajovací koncert a hrát tam bude Michal Miller na citeru, což je světový hráč na tento úžasný nástroj. V Libouchci zvou na 17.30 do kaple Bočn, což je rodinná hrobka. Nadšenci tamní se snaží o její rekonstrukci a záchranu, tak snad se jim to povede. V Tise v kostele svaté Anny už 16.45 pěvecký sbor, klavír, violončelo, no zkrátka velký program. A stejně tak v kostele svatého Ignáce v Chomutově, tam se začíná v 18 hodin a v Bílině kostel svatého Petra a Pavla v 17 hodin a zase tedy s bohatým programem. A ještě mohu přidat Roudnici od 16 hodin, kostel Narození Panny Marie a Duchcov a Jirkov a Osek a Želenice. No, zkrátka, když se podíváte, tak snad v každém městě, v každé vísce, kde mají kostel, tak dnes v podvečer ty kostely budou otevřené.
0: A já jsem pochopila, Slávka, vždycky předtím, než ten náš rozhovor o kultuře a kulturních akcích započneme, se ptá, kolik na to má času. A vzhledem k tomu, že dnes musela vyjmenovat všechny severočeské kostely, tak vím, proč jí to zajímalo extrémně. Máš tam něco nekostelního?
1: Tak já dám takovou kombinaci.
0: Dobře.
1: Na ten přechod. A to by byla pozvánka do Valtířova ke hrobce rodiny Chodků. V 17.30 bude otevřena a je to součástí také Noci kostelů, ale zároveň je to akce zámku Velké Březno, kde v 19 hodin začíná hraběcí koštování.
0: Aha.
1: A tam si myslím, že vínečko, ať už bílé nebo
0: čelené,
1: tak rozhodně do toho podvečera také bude hezkou záležitostí. No a pak, abychom se tedy vymanili z té kostelní noci, tak připomínám, že dnes začíná a zítra pokračuje v restauraci Stromovka v Lounech hudební festival Antikotel. Je to prezentace hlavně tedy lokálních kapel, ale rozhodně muzika dobrá. No a abychom se tedy opravdu vymanili z těch kostelů, tak dnes začíná 872. teplická lázeňská sezóna, jasně v Teplicích. Ten program je tak bohatý, že o něm těžko povídat.
0: Neboj, budeme o něm ještě mluvit. Robin Rerich, Tepličák, neměl to tentokrát za tou aktuální událostí v rámci severočeského stopování daleko, takže na Lázeňskou ještě dojde, ale ty tam máš i něco na víkend.
1: Já bych právě chtěla upozornit ještě na zítřejší akci Radofest a to si myslím, že je taková přestěhovaná záležitost s Ústí nad Labem akce Mezi dvorci. Takže Fridrich a Fridrich, Hvězda moří, Divadlo Krabice Teplice, Tamala a je to všechno v Radonicích nad Ohří zítra od 17 hodin do Nevidím, píšou pořadatelé, v Sokolovně. A v neděli na Hradě Střekově dětský den s rytíři. No, pro akce není kam plivnout.
0: Já mám ještě jeden dětský den, sice bez rytířů, ale za to trochu se mnou v Mosteckém parku střed u kavárny na ulici. Tak, a teď už je to komplet.

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Rich girl, she buys her dreams.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Návrat na svobodu má vězňům od letošního podzimu usnadnit nová platforma pro výstup. Divadlo Rozmanitosti v Mostě dnes uvede svou letošní třetí premiéru, hru Kometa. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. S návratem na svobodu by vězňům měla pomáhat nová platforma. Webový portál zvaný Pro výstup nabídne přehled dostupných služeb od stovek organizací. Pomoc tam můžou najít s hledáním bydlení, zaměstnání, oddlužením, závislostmi nebo tím, jak znovu navázat vztahy s rodinou.
3: Na portálu půjde vyhledávat podle volné kapacity služeb i města nebo okresu, říká výkonná ředitelka Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
4: Rádi bychom, aby byla dostupná nejenom klientům, třeba i rodinným příslušníkům, samozřejmě i obětem, všem odborníkům.
3: V prvních týdnech po propuštění musí bývalí vězni intenzivně řešit právě bydlení, práci nebo rodinné vztahy, pokračuje plukovník Jonáš Lučný z vězeňské služby.
5: Pak, když ten odsouzený není připraven na návrat do společnosti, minimálně tady v těch základních oblastech žití, tak to selže 100% a vrátí se k té kriminální činnosti.
3: Platformu budou do konce léta testovat ve třech věznicích. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Divadlo Rozmanitosti v Mostě dnes uvede na velké scéně městského divadla premiéru hry Kometa. Jde o dramatizaci románu Žila Verna s názvem Na kometě. Herci mosteckého divadla si v inscenaci poprvé vyzkoušeli akrobatické prvky nového cirkusu. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně a provoz obnovuje i lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. V letním režimu už jezdí lanovka ze Špindlerova mlýna na Medvědín, z Pece na Sněžku a z Janských lázní na Černou horu a také z Velké Úpy na Portážky. Rumunský prezident Nikușor Dan svolal na dnešní dopoledne schůzi nejvyšší rady obrany. Reagoval tak na dronový útok na obytnou budovu ve východorumunském městě Galaci, který zranil dva lidi. Podle Bukurešti za ním stojí ruská armáda. Prezident to na svém Facebooku označil za nejhorší incident na rumunském území od začátku ruské invaze na Ukrajinu a vyzval ke koordinované mezinárodní reakci.
2: Počasí.
1: Na severu bude jasno nebo skoro jasno, později večer a v noci od severozápadu čekáme přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, v severovýchodní části Ústeckého kraje 22 až 25, na horách 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Českolipsku máme hlášenou nehodu dvou osobních aut se zraněním na silnici 1/15 u Holan mezi Stvolínkami a Zahrádkami. Počítejte se zdržením. A nehoda dvou osobních aut překáží na silnici 13 na křižovatce za Lvovou u Jabloného v Podještědí. A opatrně v Jablonci nad Nisou v ulici Želivského, i tam komplikuje průjezd nehoda dvou osobních aut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Stále krásné páteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Zvažujete kastraci svého domácího mazlíčka. Všechna pro, ale také možná proti už za chvíli budeme rozebírat s naším dnešním hostem. Do dopoledního expresu už po písničce Karla Gotta dorazí veterinář Jan Křeček.
2: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnes si budeme povídat o tématu, které řeší spousta chovatelů psů nebo koček, tedy o kastraci a o odstranění dělohy, odborně hysterektomii. Jaké jsou výhody těchto zákroků, kdy je dobré je podstoupit a jaká při nich existují rizika, ale taky to, jaké mýty kolem nich stále kolují. To všechno budeme probírat s naším dnešním hostem, kterého znáte z našeho vysílání, především ze světa zvířat. Naším hostem je veterinář Jan Křeček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak pane doktore, pojďme začít úplně jednoduše. Jaký je rozdíl mezi kastrací a hysterektomií?
2: No, asi tím pojmem kastrace si můžeme představit, jak teda nějakým způsobem regulaci chovnou, jak psa, tak kočky, když teda jak psa, tak feny, anebo kočky a kocoura. Když řekneme hysterektomie, tak my jsme velmi partikulární už zákrok, který spočívá v odstranění vaječníků a dělohy fenky. Takže to už je nějakým způsobem asi tak jako to, co se tak asi bere, že je ten význam. Ta hysterektomie se spíš méně provádí, pokud není důvod s nějakým útvarem na té děloze. Mm-hmm. A spíš, když se bavíme o kastraci jak těch koček, tak těch psů, tak se bavíme o odstranění vaječníků, takže o pouhé ovariektomii.
1: Veterináři kastraci, mám ten pocit, obecně doporučují. Proč?
2: Doporučuji, no je to samozřejmě u koček třeba, tam si myslím, že asi určitě budu souhlasit s tím, že doporučují, protože je to systém regulace vlastně populace, protože ty kočky přece jenom v dost velkém počtu chodí po venku a tudíž, aby jsme nějakým způsobem regulovali tu populaci, tak je fajn, když jsou ty kočky kastrované, aby jsme předcházeli dalšímu množení nějakému neregulovanému. U těch psů tam samozřejmě bude spíš záležet a budeme se ptát, co je důvodem třeba té kastrace, takže si myslím, že spíše to z důvodu těch chovatelů, že 90% víceméně té populace, zejména těch fenek, bývá kastrováno, je to kvůli té pohodlnosti spíš, ale si myslím těch chovatelů, protože nechtí řešit nějakou prostě nežádoucí oplodnění a nechtějí odjezd na dovolenou, kdy chtějí odjezd na dovolenou a ne, že zrovna fenka hárá, nikdo hárovou fenku nebude chtít hlídat. Takže 90% těch nechovných, řekněme, těch, co nejsou jako víceméně za účelem rozmnožování již chovány, tak je víceméně u nás i ve světě asi kastrováno. Ale ten trend se mění a hlavně je to rozdílné u nějakých plemenů, zejména u takových plemen typu boxer, kde ta dispozice k nějaké té postkastrační kontinence je poměrně vysoká, třeba až 20-25%, tak tam samozřejmě těch boxerek bude kastrováno výrazně méně kvůli této komplikaci, než u nějakého jiného bezproblémového plemene.
1: My se k těm možným následným komplikacím určitě dostaneme. Vyjmenoval jste takové ty z lidského pohledu praktické důvody, proč nechat svou fenu nebo svého psa kastrovat. Existují i nějaké zdravotní?
2: Určitě existují, byť v poslední době malinko zase zpochybňované, ale nicméně je pravdou, že pokud ta fenka je kastrována mezi prvním a druhým háráním, tak se snižuje incidence novotvaru mléčné žlázy, tvrdí se o 70%. Trošinku to v poslední době s těma datama začíná být malinko jinak, protože se objevují věci, které dřív se, aspoň v mé praxi, jsem je neviděl, to znamená novotvary mléčné žlázy u kluku. Takže jako samozřejmě v ten moment je jasný, že asi to nebude jenom hormonálně podmíněná záležitost. Doba se mění, mění se typy novotvarů a takže i tyto statistiky teď momentálně v některých studiích jsou trošku zpochybňovány.
1: Říká veterinář Jan Křeček, který je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever. Naším dnešním hostem v dopoledním expresu je veterinární lékař Jan Křeček a společně si povídáme o kastracích psů a koček, protože to jsou ti nejmilovanější mazlíčci a nejčastěji se vyskytující v českých domácnostech. Je ideální věk pro provedení kastrace nebo lze kastrovat zvíře v každém věku?
2: Tak principiálně samozřejmě jde zvíře kastrovat v jakémkoliv věku. Tady to chápu, že trošku toho zužujeme na ty, jako řekněme, holky a budeme se bavit zejména o těch holkách jako těch psích. A v ten moment samozřejmě to ideální doporučení, jak už jsme tady řekli, je mezi prvním a druhým háráním. Ty kastrace před tím prvním háráním jednak vedou k tomu, že ta fenka není ještě třeba úplně pohlavně dospělá a má větší tendence k takovým tím negativním znakům, třeba takové to štěněčí srsti a tak dále. A pak se bere, že zase naopak po tom druhém hárání už se ten nějaký moment snížení incidence novotvarů mléčné žlázy snižuje nebo se rovná nule prakticky. Takže z toho důvodu, pokud nějaké doporučení, tak takto. Ale jinak samozřejmě fenka lze kastrovat v jakémkoliv věku, stejně jako jakákoliv kočka nebo jakékoliv jiné zvíře, pokud to teda není nějakým způsobem v kontraindikaci s tou anestézí, která tomu samozřejmě předchází, té vlastní kastraci.
1: Kastruje se v každém ročním období a nebo mají veterináři raději kastrace z jara nebo v zimě z nějakého důvodu, že se to líp hojí, zvíře je méně aktivní, nevím.
2: Taková ta ano, středověká poučka kastrací, kdy se kastrace prováděly zejména u hospodářských zvířat, takzvaně na poli, tak samozřejmě v zimě nižší teplota vede k menší šanci na rozmnožování bakterií, ale to se bavíme trošku o středověké medicíně.
1: Dobře, tak pojďme zpátky k současnosti. Už jsme o to zavadili, o ty možné komplikace, které po kastraci mohou následovat. A to je třeba inkontinence u těch psích holek. Mnozí chovatelé se toho bojí.
2: Já se nedivím, ta obava jako samozřejmě je důvodná, je existující a je potřeba o ní mluvit právě před tou kastrací, aby nedošlo k nedorozumění. Pamře, jak jsem již naznačil, pokud budete mít nějakou boxerku nebo bíglici, kde ta incidence je poměrně vysoká těch postkastračních inkontinencí, tak je potřeba o tom hovořit, že u těch boxerek, když je to 20-25%, tak to není, že jste měla smůlu. To jste měla poměrně jako jasně, není to u všech, ale relativně dalo se to, tak se říká lidově, očekávat. A pouze u poloviny z nich jsme schopni třeba dlouhodobě pak nějakou následnou medikací tuto inkontinenci nějakým způsobem řešit. Ta inkontinence samozřejmě není jediným problémem, který může, když budeme zabíhat, ale už do těch velmi spíš řekněme ojedinělejších, tak samozřejmě existují i poruchy nějaké kostní dřeně a to, co jsme samozřejmě zmiňovali, co není úplně tak zdravotní, spíš estetický problém, tak je vytváření té takzvané štěněčí srsti, to znamená těch jemných chundelatých prostě pejsků, který po té kastraci ty fenky najednou tuhle srst můžou získat. No a pak samozřejmě dalším je vlastně většina těch kastrovaných zvířat má tendenci tloustnout, protože ten hormonální metabolismus se říká, že spotřebovává 30% energie, takže pokud krmím stejně, tak ta fenka začne nějakým způsobem nabývat na váze a začíná být obézní.
1: To jsou problémy po případné kastraci, ovšem k tomu, abyste ji mohli provést, musíte to zvíře uspat. Jak riziková je narkóza u zvířat?
2: Tak budeme zase se bavit cílevědomě o těch, řekněme, fenkách a my se bavíme o nějakých řádově, řekněme, spíš promilých, jako jo, nebo prostě bavíme se o tom, že průměrná úmrtnost zdravé fenky bude někde nějakých do 1-2% určitě. Jo? Takže v podstatě relativně hodně malá, spíš se uvádí na těch renomovaných klinikách úmrtnost třeba nějakých 0,08. Jo? Ale jako řekněme, opravdu jako je to velmi málo pravděpodobné, že zdravá fenka by měla nedat anestézii, jak se říká, byť samozřejmě vždycky záleží, jestli má a nebo nemá nějaké jiné onemocnění.
1: Říká Jan Křeček, veterinář, který je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hostem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: O kastracích psů a koček si dnes povídáme s hostem dopoledního expresu a tím hostem je veterinář Jan Křeček. Vy jste se v tom minulém vstupu, pane doktore, dost soustředil na psí holky. Znamená to, že u těch kočičích je to snazší, bezproblémové, méně se váhá, jestli k tomu přikročit?
2: Myslím si, že ten konsenzus je, že se o tom právě kvůli tomu, že u koček aspoň mě nejsou známé ty komplikace, kromě toho,

0: z toho asi z tohohle důvodu je trošku ten úhel pohledu malinko jiný. Takže takhle trošku je vždycky zajímavý, že se furt řeší kastrace holek, což je samozřejmě správný, protože nějakým způsobem ta holka je to, co máte doma, od čeho nechcete mít nechtěňátko, ale samozřejmě kastrace těch kluků je zaprvé levnější, jednodušší. A tuhle tu tendenci kastrovat zejména kluky, tak ty vidím spíš u těch kocourů a ne z důvodu, že by někdo prvoplánovitě o tom uvažoval, ale samozřejmě kocour, který je jako nekastrovaný, tak nějakým způsobem smrdí a to je ten důvod, proč jako víceméně. Jo, ale asi kdyby ty kocouři, který nesmrdějí, tak taky nejsou kastrovaný a jako nikdo neříká dobře, ale jako ten tam jako obskočil půlku vesnice a toho, kdyby bývali vykastrovali, tak jako jo, tak to mohlo dopadnout jinak. No.
1: Říkáte, že kastrace kluků je jednodušší, jakože technicky, jakože provedením?
0: Jednak provedením, jednak časově, jako vykastrovat kocoura je v záležitost asi pětiminutová. No. Jako vykastrovat kočku tak jako dobře, tak třeba já nevím, řeknu 15-20 minut. Jo. Takže jako určitě to trvá delší dobu a takže určitě jak technicky, tak jako pokud to samozřejmě, bavíme se o kocůrovi, který má obě dvě kuličky takzvaně v šourku, no, pokud samozřejmě je to jednostranný, tak tam už jako to zase může být složitější a komplikovanější než kastrace té holky. No.
1: Pokročila veterinární medicína nějak v technologii těch operací, zvlášť tedy u těch holek, psích i kočičích, vtrhla do veterinárních ordinací taky laparoskopie, která se u lidí pokládá za tu takzvaně mini-invazivní, tedy velmi šetrnou a přívětivou metodu?
0: No, já si myslím, že určitě. Já třeba jsem ten veterinář, který žádnou fenu ani nekastruje jinak než laparoskopicky, takže víceméně takhle u těch kočičích vlastně holek tam úplně vzhledem k tomu, že třeba po té kastraci takzvaně konzervativní, nelaparoskopické u kočky vám vrátíme kočičku, která bude mít tu 12 mm dírku dost obdobnou jako těm 2-5 mm, který po té kočce určitě budu dělat laparoskopicky a ta cena bude minimálně o 3000, řekněme, vyšší u té laparokastrace, tak jako tam úplně nejsem zastáncem, že musíme kastrovat všechno laparoskopicky. Hmm. Jo, ale jsou kliniky, které všechno dělají mini-invazivně a třeba nám kolegy, který i králíky kastrujou jako laparoskopicky nebo králičí holky kastrujou laparoskopicky. Takže vykastrovat laparoskopicky jde asi vše. Čím menší zvíře, tím jako to musí být šikovnější veterinář. Ale principiálně ano.
1: Říká veterinář Jan Křeček, který je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Jaké mýty kolem kastrací neustále panují, tak k tomu se dostaneme po písničce skupiny Miraj.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: O kastracích psů a koček si dnes povídáme s veterinářem Janem Křečkem a já jsem slíbila, že se dostaneme k takovým těm obecně oblíbeným pravdám, které kolem kastrací panují. Jednu už jsme de facto potvrdili, to jest, že kastrovaný jedinec sloustne.
2: Pokud mu neubereme jídlo, tak sloustne. Jsou na to vymyslené diety, aby se tak nedělo, takže záleží na tom, jak to regulujeme, protože jak vždycky říkám, pes může sníst jenom to, co mu dáme do misky, protože si neveme kreditku a neskočí si naproti do obchodu.
1: U té kočky už je to trochu diskutabilnější, zvlášť pokud je to kočka, která má tu volnost, tak tam to s tou kreditkou.
2: Umí lovit prostě.
1: Je to tak. Další věc, která se o kastrovaných jedincích říká, je, že se jim změní povaha, že se změní jejich charakter.
2: Tak určitě u těch koček bych s tím souhlasil, že většinově se, dejme tomu, víc začnou držet doma. Ale samozřejmě vždycky je záleží u tom, když někdo vždycky přijde a říká, hele, já bych chtěl vykastrovat, protože mám problém, on mi utíká, pes nebo kočka nebo kocour. Tak říkám, dobře, ale záleží na té motivaci. Pokud se to, mám hormonální puzení, jsem prostě záletník, tak samozřejmě kastrací se mé zálety vyřeší. Pokud jsem tramp a jezdím jako se dívat po krajině, protože mě to baví, tak tam jako kastrovaný tramp i nekastrovaný tramp bude pořád jako o víkendech někde v lese. Takže jako tam to nepomůže. Jo? Takže změna povahy, ano, jako říká se, že se sklidní, tak s tím souhlasíme, ale u těch kluků se to může zvrcnout opačně a existují i fenky, které po kastraci můžou být agresivní, ale samozřejmě bavíme se o naprosto minoritních spíš číslech. Jo? Takže neočekávat, že kastrace bude řešit chyby výchovy nebo chyby povahy, To určitě na to nikdy nespěláhejme. U těch kluků se třeba dá vyzkoušet nějaká dočasná hormonální kastrace, buď tabletová nebo implantátem, a dá se vyzkoušet, jak bude to zvíře konkrétně reagovat vlastně na tu ztrátu toho testosteronu. Nebo, jo? Takže tam bych doporučil třeba to zkusit. U těch holek jasně, tak tam dojde k nějakému sklidnění, ale jako většinově si stejně myslím, že to je kvůli tomu, že chceme regulovat tu plodnost.
1: Co byste doporučil majitelům, kteří váhají, jestli své zvíře nechat vykastrovat nebo ne? Perou se v nich ta různá pro a proti a jsou nerozhodní?
2: No, vždycky je výborný, protože většinou, jako jak se říká dneska, zejména u těch domácích mazlíků, pes, kočka, tak to má tatínka a maminku, jo, už to tak jako všichni i tak používají ty termíny, takže aby přišli oba dva a řekli, jako, jakou mají tu motivaci pro a proti, protože pak to můžeme v té ordinaci takzvaně ušít na míru pro ten jejich případ, co s tím chtějí řešit, co od toho očekávají. Můžeme probrat tyhle ty komplikace, můžeme se bavit o konkrétních číslech, o rizicích, protože pro někoho 10% je prostě, to se nestane. Já jsem klikař a pak jsou samozřejmě jedinci, já k ním třeba patřím taky, že když si koupíte kladívko a bude mít pod ruce prasklý topůrku, jako, takže jako tam 10%, ježišmarja, tolik. Takže jako jasně, tam pak je to potřeba brát a pro každého ty procenta můžou znamenat něco jiného nebo má jinou životní zkušenost a v ten moment prostě, jo, takže určitě probrat individuální plemeno v individuálních podmínkách pro individuální rodinu, která má nějaký životní styl.
1: Vysvětluje veterinář Jan Křiček, který byl dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Moc děkujeme, pane doktore.
2: Já děkuji za pozvání.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Do Teplic o víkendu zamíří zřejmě tisíce návštěvníků. Začíná totiž třídenní tradiční akce, začíná zahájení lázeňské sezóny. Bude to už zahájení 872. sezóny a jak bude vypadat, nám teď přiblíží náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Ta třídenní akce vlastně začíná už dneska, tak jak to ve městě vypadá?
2: V centru města jsem prošel ta tradiční místa, někde se ještě připravuje, ale většinou je skoro hotovo. Kolotoče jsou v Mlýnské ulici a u pošty, na náměstí stojí ještě jedna velká atrakce na náměstí Svobody, to jsou ty pouťové atrakce, stánkový prodej v Dlouhé ulici tradičně a v parku za domem. Ty stánky už jsou taky téměř připravené. V parcích je teď posekaná tráva, to jsem si všiml cestou přes Zámecký park. A ty parky jsou i uklízené. Na mnoha místech právě v parcích jsem viděl i popelnice, aby po sobě uklízeli i návštěvníci. Ke snížení toho množství odpadu bude prodej nápojů znovu do vratných kelímků.
1: Čeká letos na návštěvníky lázeňské nějaká změna?
2: Nic zásadního to nebude. To oficiální zahájení bude jako obvykle v sobotu u Kolostujovy kašny, kam dorazí kostýmovaný průvod a pramenům léčivé vody požehnají kněží. Zůstává i tradiční sobotní ohňostroj, jen se podle přísnější vyhlášky drobně posunulo místo k jeho odpálení. Trošku komplikace pro organizátora. Koncept oslav ale zůstává. Hudební scény jsou na stejných místech. Ty u Ptačích schodů a za domem kultury nabídnou jako obvykle převážně směs rockových a popových vystoupení. Za domem kultury pak bude nabídka lehce zahradním domem bude nabídka lehce alternativní hudby. V sobotu to budou hlavně zahraniční umělci. A tradičně je také program v Mušli v Šanovském parku. Po loňské premiéře zůstává k programu hlavního pořadatele Domu kultury Teplice přidružená taková malá scéna v Lipové ulici v parku o obchodní akademie, kde se bude hlavně repovat.
1: Můžeš vybrat nějaká konkrétní jména z letošního programu?
2: Asi nejvíc by podle pořadatelů měli přilákat vystoupení Terezy Maškové za domem kultury a rapera jménem Rego na Ptačích schodech, které jsou v plánu těsně před ohňostrojem. Ten bude tradičně ve 22 hodin a 22 minut s hudebním podkladem. V neděli večer je připravené speciální vystoupení k 40 letům kapely Motorband. Zahraje společně se Severočeskou filharmonií a několika zpěváky zvučných jmén jako hosty. Například Petr Janda, Bára Baziková, Láďa Křížek. Z dalších populárních vystoupení to budou o víkendu třeba David Koller, Jojo Band, Vypsaná fixa, český reprezentant Eurovision Song Contest z roku 2019 Lake Malawi nebo už dnes za domem kultury November 2nd, vítěz ceny Anděla za album roku 2024.
1: Říká Robin Rerich, který nás z Teplic zve právě tam, protože začíná zahájení lázeňské sezóny. Robine, díky a naslyšenou.
2: Přeju příjemné počasí a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Činasky a Bára Hosedlová ve společné písni 8 minut před 12. hodinou. Jdeme vařit a vařit budeme se Slávkou Brádlovou. Pro dnešek si pro nás Slávka připravila recept na závitky z mletého masa.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Závitky z mletého masa. No, přesněji řečeno, ten dnešní recept jsou spíš šištičky zavinuté v anglické slanině. Ale ať už tomu budeme říkat jakkoliv, tak budeme potřebovat základní rozpis surovin. 500 gramů mletého vepřového masa, jedno nebo dvě vajíčka, sůl, pepř, trochu sušeného tymiánu, dva nebo tři stroužky česneku, podle toho, jak jsou velké a jak to máte rádi. Dál budeme potřebovat 4 až 5 lžic strouhanky, dvě nebo tři lžíce mléka, tenké plátky anglické slaniny a tuk na smažení. Do mletého masa vmícháme vejce, přisypeme strouhanku, pokapeme ji mlékem a všechno propracujeme. Pak osolíme, okořeníme, přidáme utřený česnek. Z této hmoty tvoříme malé šištičky a každou zabalíme do tenkého plátku anglické slaniny a zajistíme párátkem. Hotové šištičky opékáme ve vyšší vrstvě rozehřátého tuku pěkně ze všech stran. Podáváme s vařenými bramborami a zeleninovým salátem podle vlastní chuti.
1: Vaříme se Slávkou.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Kvůli poškození lokomotivy spěšného vlaku u Želenic na Mostecku nabírají stále vlaky mezi Ústím nad Labem a Mostem zpoždění. Na zítřejší pouť v Jablonném v Podještědí bude dohlížet policie kvůli návratu lebky svaté Zdislavy. Český prezident i premiér odsoudili útok na obytný dům v Rumunsku, zasáhl ho ruský dron. Do večera jasno nebo skoro jasno, teploty i do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Na železniční trati Chomutov-Děčín vlaky stále nabírají zpoždění. Jak řekl mluvčí zprávy železnic Martin Kavka, lokomotiva spěšného vlaku si dopoledne u Želenic na Mostecku poškodila sběrač a cestující byli ze soupravy evakuováni. Provoz byl nejprve zastavený. Po 9:30 byl provoz obnovený po jedné koleji. Podle Kavky pracovníci zprávy železnic kontrolují stav trolejového vedení. Mimořádná událost má být podle webu Českých drah ukončena v 12:30 odpoledne. Zítřejší diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonném v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května odcizil 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se jí ale podařilo zachránit. Relikvii předají policisté zástupcům církve před pontifikální mší svatou. Řekl to ředitel policie v České Lípě Petr Reiter.
3: My předpokládáme, že v sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy. Budeme tady zvyšovat výkon služby, ale blíž to specifikovat nebudu. Máme tady bezpečnostní opatření i v souvislosti s tou poutí samotnou, takže policistům si myslím, že tady bude dostatek.
1: Pomoc lidem v bytové nouzi by se měla částečně přesunout na úřady práce. Počítá s tím vládní novela, o které by dnes měli rozhodovat poslanci na své mimořádné schůzi. Částečný přesun agendy na úřady práce kritizuje opozice. Třeba podle hnutí Starostové a nezávislí jsou už úřady práce přetížené a taky na nich chybí lidé pro školení k poradenství o podpoře bydlení. Vládní novela také nově zavádí i kontaktní místa ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Prezident Petr Pavel označil útok na obytný dům v Rumunsku za zcela nepřijatelný. Napsal to na sociální síti X. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Pavel také podpořil apel rumunského prezidenta Nikušora Dana na silnou mezinárodní odpověď Rusku. Situaci odsoudil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že Česko stojí při aliančních partnerech. Proti útoku se vymezilo i české ministerstvo zahraničí a zástupci opozičních stran. Po útoku jsou dva lidé zranění.
2: Počasí.
1: Do večera jasno nebo skoro jasno, později večer čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí i k 28 stupňům Celsia, chladněji bude v severovýchodní části kraje, na horách počítejte s teplotami do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 1/15 mezi Stvolínkami a Zahrádkami u Holan na Českolipsku pokračuje řešení následků vážnější nehody dvou osobních aut. Počítejte tam stále se zdržením. Na silnici průmyslovou zónou u Bílínského Mosteckého předměstí pozor na řešení následků nehody osobního auta, které skončilo převrácené na střechu. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

písničku už

kamaráde Vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever právě teď odstartovaly dnešní páteční polední písničky na přání, takže už vytáčejte linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. A jako první dnes se vybírá pan Vláďa z Kadaně. Přeji hezký den.
2: Dobrý odpoledne, vítám všechny ústečáky i na severčáky. Tak jsem se vám vrátil z Karviné a chtěl bych sem zahrát písničku pro moje nejlepší přátelé z Karviné, pro moje přátelé, kteří tam pracují, oni ví, které, já nevím, jestli to poslouchají, ale udělujeme velkou radost. A tady taky i pro paní Moniku, naši asistentku a všechny moje přátelé. Všichni se mě mají rádi písničku Žít.
1: Mm-hmm. Karel Gott.
2: Krásné léto a i to Renátko Filipy.
1: Dobře.
2: A si krásné léto užijím.
1: Tak jo, všem pro krásné léto a tady je Karel Gott a Žít. Vláďo, díky za zavolání a naslyšenou.
2: Prosím, i vám.

0: Tohle byl Karel Gott a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. To další na naší lince už vybírá pan Jarda. Pane Jardo, hezké odpoledne.
1: Tady Jarda Litoměřic, dobrý den všem posluchačům a paní Renátě. A já bych rád poslal písničku všem zamilovaným. Když sám pan Gott udělal takovýhle antré krásný v lásce, protože jenom láska může zachránit tenhle ten prapodivnej, blázněnej, ale pořád ještě krásný svět. A paní Vlčkovi, aby už nebolely zuby, přeju, jo?
0: Tak jo, Karel Černoch společně s Janou Brejchovou a nádherný duet Živá láska.
1: Tak, tak díky
0: a naslyšenou.
1: A hodně lásky, naschledanou.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co pak?
0: To je dobře.

0: živá, tak pojď přece blíž.
1: Není ti zima?
0: Ne.
1: Nechceš můj kabát?
0: Ne.
1: Jako když začíná pršet?
0: Ne.
1: Já vím, nezačíná.
0: Ne.
1: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

0: Karel Černoch a Jana Brejchová, Živá láska. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání a tu další. Tak tu už vybírá paní Helena z Oldřichova na Hranicích. Hezké odpoledne i vám.
1: Já také přeju hezké odpoledne a tuto písničku bych chtěla poslat všem posluchačům s přáním hezky prožitého celého víkendu.
0: Bude to Lucie Bílá a její máma. Tak paní Helenko, hezký víkend i vám. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsou to unavený oči, když pozdě večer chodí spát. Je to strach.

0: být máma.
1: Lucie Bílá a máma. Tady je Český rozhlas Sever. Pojďme na další písničku na přání. O to si zavolal pan David z Prahy a přál si Věru Špinarovou a pořád ti mám ráda. Písničku posílá manželce.
2: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení příběhu o hledání mámy.
4: Pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
3: Dalším hostem je Barbora Vaňousová, odborná konzultantka ze spolku SEFAM.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Věra Špinarová a Pořád tě mám ráda. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď probíhají písničky na přání. Tak od telefonu na chviličku k vašim e-mailům, které posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, dnes má 51. narozeniny britská zpěvačka Mel B, tedy čokoládová Scary Spice ze skupiny Spice Girls. Tak něco od nich Maximum a Maximilian Mung zpátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům od paní Sylvie z Prahy. Tak paní Sylvie, já jsem před 30 lety Spice Girls naprosto milovala, tak si dáme jednu z mých nejoblíbenějších a to je píseň To Become One.

Tohle byly Spice Girls na Českém rozhlase Sever. 12 hodin a 34 minut k tomu. Vy posloucháte dnešní páteční polední písničky na přání. Tady je další z e-mailu. Srdečně vás zdravím a zdravím ve Vsetíně Neteř Kačku, která má dnes krásných 17 let. Kačinko, všichni ti přejeme zdraví, štěstí, pohodu, lásku, hodně dobrých kamarádů, ať se ti vše daří a ať se ti splní vše, po čem toužíš. To posílá teta Strejda a sestřenice z České Kamenice. A budeme hrát od Kačky oblíbenou skupinu, to je Linkin Park, a my z Českého rozhlasu Sever přejeme vše nejlepší.

Skupina Linkin Park na Českém rozhlase Sever a my pokračujeme v písničkách na přání. K nám do studia se vůbec poprvé dovolal i pan Adam Steplic, přál si písničku od Bruce Hornsbyho, ale bohužel nevydržel na lince, tak nevím, pro koho písnička je, tak ji posílám všem posluchačům.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

Tohle byla Patti Smith a také písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme se teď v písničkách na přání podívat i na vaše SMSky. Dobrý den, nějakou hezkou písničku od Celine Dion. Pro všechny tu písničku si přeje paní Hanka. Yeah.

Celine Dion dospívala, my stihneme ještě jednu písničku na přání. Zdravím vás, můžete zahrát do Varnsdorfu k narozeninám a písničku od Natálie Imbruglie Thorn. Děkuji, Emče, tak tady je.

0: Natália Imbruglia dospívala, taky to byla poslední písnička na přání v této hodině. Ty další po 18. teď už František Janačík připravuje nové zprávy od nás ze Severočech. Renáta Filipy vám přeje hezký pátek a celý víkend.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Radnice v Terezíně podepsala smlouvy na první velké opravy střech zkátralých památek a současně představila generel oprav. V Liberci v neděli skončí přihlašování projektů do participativního rozpočtu. S překladištěm odpadů u domu v Ústeckém Krásném Březně městský obvod nesouhlasí. Připomínky je možné podat už jenom dnes. Do večera jasno nebo skoro jasno, teploty do 28 stupňů, k večeru se začne zatahovat. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. První velké opravy zchátralých památek v Terezíně začnou v následujících dnech. Radnice podepsala smlouvy se stavebními firmami na rekonstrukci střech zbrojnice a proviantního skladu. Odborníci současně ve Výzrově domě představili generel oprav. Podrobnosti přidává z místa reportérka Lucie Hejzlová.
3: Tento generel je dokument manuál, jak postupovat během oprav. Podle něj se bude řídit harmonogram budoucích investic, obnovy a ochrany pevnostního města. Oprava krovu a střechy budovy bývalé zbrojnice začne v příštím týdnu a s projektem začnou stavbaři i na proviantním skladu. Současně začne oprava bastionu 5 a město také soutěží firmy na obnovu nápostních stavidel a mostů u horní a dolní brány a u bohušovické brány. Město má aktuálně nasmlouvané práce za 200 milionů korun. Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
1: Až do neděle můžou lidé v Liberci posílat své návrhy do participativního rozpočtu. Týkat by se měly zlepšení veřejného prostoru, komunitního života nebo městských akcí. Na malé projekty je možné získat 1 milion korun, na ty velké pak 2 miliony. Celkem město mezi vítěze rozdělí 10 milionů. Hlasovat se bude letos v říjnu. Kromě kraje a města Ústí nad Labem je proti chystanému překladišti odpadů v Ústeckém Krásném Březně také vedení neštěmického obvodu. Firma AVE ho chce zřídit ve svém areálu. Měly by tam být například lisy, kolový nakladač nebo velkoobjemové kontejnery. Překladiště by mělo zpracovat až 30 000 tun odpadu ročně. Vedení obvodu Neštěmice se nelíbí hlavně to, že areál je blízko obydlených domů. Řekla to starostka Iveta Tomková z Hnutí Vaše Ústí. Připomínky k záměru přijímá krajský úřad už jenom dnes.
4: Pár desítek metrů udělat překladiště odpadů od bytové sídlišní zástavby je prostě vrchol. Jako má to být něco více než 250 nákladních aut denně. Už tak je to oblast velmi environmentálně zatížená hlukem, prašností, průmyslovou činností.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté už jsou po vyřazení z mistrovství světa zpátky v Praze. Den po porážce 1-4 ve čtvrtfinále s Finskem přiletěla reprezentace z dějiště šampionátu ve Švýcarsku. Trenér Radim Rulík na lavičce národního týmu končí a přesouvá se do extraligového Kladna. Finsko si zahraje v sobotním semifinále proti Kanadě a domácí Švýcarsko nastupuje proti Norsku.
2: Počasí.
1: Do večera jasno nebo skoro jasno, později večer čekáme od severozápadu více oblačnosti. Teploty do 28 stupňů, na horách dnes od 20 do 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 pozor za 46. kilometrem ve směru na Prahu na odstavené nákladní auto. A nehoda omezuje provoz ve Varnsdorfu na průtahu ulicí Mladoboleslavská.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Příjemný poslech vám všem, co jste si naladili Český rozhlas a poradnu o zdraví s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Dívá se na mě přes své brýle.
6: Ano, a slibuje, že vám bude zrak přecházet z toho, co budeme dneska povídat.
5: Tolik zajímavostí?
6: Ano, ano, spoustu věcí.
5: Hlavně na to, aby všichni dobře viděli.
6: Protože dnes máme téma přechodné...
5: Špatné vidění.
6: Vidění.
5: Co jste naposledy viděl, než jste přišel o zrak, ptá se doktor pacienta. Manželku a vidličku.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním paním doktorem, panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásej.
3: To mi není nic platný, že hlásej, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, můžu samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláry u mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta nebo zamžené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
7: Stres.
0: A těch 20, teda ty si necháme na potom.
6: Ty protože... si necháme na potom, ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal, takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice, to znamená vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
0: Říká doktorka Kateřina Cejdamová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy, i na ty se dnes samozřejmě dostane.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění, toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milí a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol. Co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekal další důvody, které mohou být.
2: Dalších důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: To taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jinam, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 metrů. 20 stop, pokud si to doma odměříte, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které mohou stát za špatným viděním.
2: Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takové přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba? Kolem
2: u těch
0: třeba,
2: očí já nevím, nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku a dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem si něco dalšího
2: přijde. Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. To je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také pro to živé povídání s vámi a budete moc klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové. Dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hes.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: to, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro-červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry, no a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už třetí rok, byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
1: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak, co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
2: Máme, můžeme ho pustit?
3: Ano. Tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk. Nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den. No. A potom poslední dotaz. Kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka, protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako silou, tak jaká je ta optimální denní dávka?
1: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až jednou, dvakrát nebo třikrát v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má dvě dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
2: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně. Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během
2: já
1: písničky?
2: Mám problém, že pořád mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog teda vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano.
1: No,
2: taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností, nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně polevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už
1: ale ono to přetrvává.
0: Zůstává, aby se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patriku, a paní doktorku.
1: Dobrý
3: den. Já jsem byl na... jsem mi tak šedej zákal, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, že jsem ve Vyškově na tým a furt mě slzí levý oko, nevím co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jaký už bez jakýchkoliv jako těchto.
1: Jo, helejte, a to začalo po té operaci?
3: No mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu, jako třeba to, jako mám do zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo,
3: tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější, jo. Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, já už to poradil bez konzervantu a vším možným už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
1: No,
3: A stejnak
0: zkuste, co doporučovala paní doktorka,
1: zkuste
0: prostě
1: mrkání a samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
0: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
1: Dobrý den,
4: tady je Jižní Čechy Zdenek.
1: Ano.
4: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
1: Proč?
0: Ale...
1: No. Proč?
4: Je mi 70, jo, já nevím, co s tím.
1: A proč byste neměl chodit na oční?
4: Abych neviděl, jak se dělají vrásky.
1: Joj, dáma, ne. Naschledanou. Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit brýle na dálku, na blízko.
0: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
1: Děkujem.
5: Dobrý den.
0: I vám.
1: Posloucháme, povídejte.
5: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás, prosím, ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
1: Ano.
5: Nesnáším přímý slunce.
1: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
5: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. A povězte mi, je to normální, když jo. Večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
1: Hleďte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost. Je poměrně důležitý příznak a může znamenat kde co. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
0: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
5: Já jsem docela pečlivá v tom, takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
1: Ano.
5: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano, jako nemůžu být samozřejmě úplně potmě.
0: Jako jasně. Třeba knížku nebo tak, ano?
5: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
1: No, tak já opakuju,
0: že
1: fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
0: Tolik tedy rada, ozvat se raději doktorům a zajít.
1: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog.
0: Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamlové.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně. Ano. Posloucháte, paní doktorko,
1: ano.
0: Jo? Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900, kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Veselé a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý
1: Stižte
0: den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Z Prakonic. Dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Už mám problémy s krční páteří. Je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně. Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: Mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle tak všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice a já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na
1: jo.
3: Neurologii.
1: A ano, dobrý.
3: A všechno prý v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
0: A potom nějaké cvičení srovnat tu
1: cvičení
0: krčnu.
1: Určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo. Chodím ano. A na shodou okolností teď pojedu do lázní právě.
1: No, báječně. Takže by se to řekněte jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak to může být důvodem tedy špatného vidění,
1: ano.
0: Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdemovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Vesele a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitrooční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když čím dřív, tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka. Ano. Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohle to poprosit.
0: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání. Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám a dalším pořadům. Paní doktorko, zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, a jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Na výstavišti v Lounech se dnes koná den pěstounství. Stavbaři dokončili tlakové zkoušky nového potrubí modernizovaného překladiště pohonných hmot v Hněvicích na Roudnicku. Policie v Jablonci nad Nisou řeší podvodné telefonáty falešných kriminalistů. Do večera jasno nebo skoro jasno, teploty i do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Na lounském výstavišti se dnes koná den pěstounství s názvem Pěstujeme rodiny. Akce upozorňuje na význam náhradní rodinné péče a zájemcům představuje možnosti, jak se stát pěstounem. Součástí programu jsou setkání s pěstounskými rodinami, prezentace doprovázející organizaci i program pro děti. Na místě máme reportérku Kateřinu Kučerovou.
2: Na výstavišti je zhruba desítka stánků, ve kterých se návštěvníci mohou dozvědět více o pěstounské péči. Akci organizátoři tematicky začali krájením bábovky, která je symbolem právě náhradních rodin. Následovat bude přehlídka hasičů a kynologů a od 3 hodin se uskuteční rozhovor se zástupci náhradních rodin Ústeckého kraje. Program v 5 hodin zakončí koncert Jana Bendíka. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Stavbaři v areálu společnosti Čepro v Hněvicích na Roudnicku dokončili tlakové zkoušky více než 5 kilometrů nových ocelových potrubních tras pro benzín a naftu. Rozvody propojí 6 budovaných nádrží s terminálem pro příjem a distribuci pohonných hmot. Informoval o tom dnes mluvčí společnosti Metroslav Dis Radim Mana. Po jejich naplnění se zvýší strategické zásoby Česka o 60 milionů litrů. Množství odpovídá zhruba dvoudenní spotřebě celé země. Stavby vedoucí Jan Sochor uvedl, že letos budou nádrže vybaveny ještě technologiemi pro provoz a monitoring. Celá stavba má být dokončena v dubnu příštího roku. Jablonečtí policisté řeší další případ falešných kriminalistů. Vydávali se za policisty z oddělení hospodářské kriminality a telefonovali několika lidem po celém Česku. Snažili se získat jejich údaje k bankovním účtům. To se jim nepodařilo, protože si lidé jejich totožnost u policie ověřili. Podle policejní mluvčí Dagmar Sochorové by měli být lidé obezřetní a citlivé údaje po telefonu nezdělovat nikdy.
3: Nikdy po vás nebudeme chtít manipulaci s penězmi, proto na takové telefonáty nereagujte, nebo pro svůj klid si existenci policistů ověřte a zavolejte na oficiální telefonní čísla Policie České republiky.
0: Češi od dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe. Je takzvaný Den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Před tímto dnem daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu, tedy vlády a vládních veřejných institucí. Podle ředitele institutu Jakuba Kuneše si Česko v porovnání s dalšími státy vede v porovnání daňové zátěže dobře. Třeba na Slovensku tento den oslaví až za měsíc.
1: Počasí.
0: V noci se postupně zatáhne, k ránu se lokálně vyskytnou i přehánky nebo déšť, teploty klesnou na 14 nebo i 8 stupňů. Zítra, tedy v sobotu po ránu a dopoledne oblačno až zataženo, čekejte i přehánky nebo déšť a ojediněle bouřky. Přes den má převládat oblačno až polojasno, přehánky nebo bouřky jen lokálně. Teploty zítra vystoupí i k 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na průtahu Chomutovem po silnici 1/13 na mimoúrovňové křižovatce se silnicí číslo 7 ve směru na Kadaň v silném provozu srazila 2 osobní auta. Čekejte komplikace s průjezdem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už 2 hodiny odpoledne, 4 minuty, k tomu je čas na dnešní odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever, tedy na pravidelné pohodové odpoledne. Další díl seriálu Co v učebnicích nebylo už za pár minut prozradí zajímavý osud pražského jezulátka. V Terezíně začnou první velké opravy zanedbaných památek, více si řekneme zhruba za 15 minut. Pozveme vás na premiéru inscenace divadla Rozmanitostí v Mostě Kometa a slavným Severočechem bude novinář Jiří Levy. A k tomu přidáme písničky, které nestárnou, tentokrát v podání Marty Kubišové nebo Hany Zagorové, teď už ale Ivan Hlas a Aranka umí hula hop.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Marta Kubišová, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever a její slavná Depeše. A já se vás zeptám, už jste někdy viděli na vlastní oči pražské Jezulátko? Před pár lety si dokonce zahrali v jednom skvělém českém filmu Přijde letos Ježíšek. Právě o pražském Jezulátku teď budeme mluvit v našem seriálu Co v učebnicích nebylo. Více nám prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že soška pražského Jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, Jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi Haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas Jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské Jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo Jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Krištof a Naviděnou my se ale rozhodně neloučíme. 14 hodin 20 minut pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. První velké opravy schátralých památek v Terezíně začnou v následujících dnech. Radnice podepsala smlouvy se stavebními firmami na rekonstrukci střech zbrojnice a proviantního skladu. Městu se konečně podařilo dokončit výběrová řízení na tyto opravy. Dřív se to nedařilo, protože opravovat památky neumí každý a stavbaři mají kolikrát zakázky i na rok dopředu. Odborníci současně ve Vizerově domě představili takzvaný generál oprav. Podrobnosti má teď pro nás reportérka Lucie Hyzlová. Hezké odpoledne.
1: Pohodový den.
0: Co je ten generál a proč se ho město Terezín nechalo zpracovat?
1: Generál je vlastně dotační podmínka, dokument, manuál, jak postupovat během oprav. Podle něj se bude řídit harmonogram budoucích investic, obnovy a ochrana pevnostního města. To přibližuje spoluautor generálu architekt Lukáš Hudák.
2: Vytváří transparentní pravidla jak pro správu těch měst, tak zároveň pro ty dělníky, zároveň pro památkáře, ale zároveň i pro vládu, aby věděla, co se bude dělat, jak se bude dělat, kdy se bude dělat. Nedílná součást rozvoje toho města, tak aby z toho vzniklo živé soft city.
1: Na tento dokument bude navazovat další část, tu odborníci nazvali masterplan, který bude řešit zase, jak město oživit.
0: Dnes se také podepisovaly smlouvy na další opravy, je to tak?
1: Je to tak, na potřetí se podařilo vybrat firmu, která opraví střechu na zbrojnici a rekonstrukce letos začne také na proviantním skladu, upřesně správce a koordinátor oprav Radek Keřka.
3: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na proviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní a fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
1: Současně se připravuje i oprava Bastionu 5 a město soutěží také firmy na obnovu nápustních stavidel a mostů u Horní a Dolní brány a u Bohušovické brány. Město má aktuálně nasmlouvané práce za 200 milionů korun.
0: Lucko, jaký byl ten další program?
1: Za zmínkou stojí i memorandum, které město Terezín dnes podepsalo s Klocknerovým ústavem, protože jde o technické památky. Na opravách se budou podílet i vědci z ČVUT. Shrnuje ředitel ústavu Jiří Kolísko.
4: Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů. Umíme kontrolovat materiály při dodávkách, při té samotné realizaci.
1: Závěrem ještě dodám, že celkové náklady na připravované akce dosahují přibližně 2 miliard a 200 milionů korun. Většinu peněz dají Ministerstva kultury a pro místní rozvoj prostřednictvím speciálních dotačních programů. Finančně se budou podílet i Ústecký kraj a město Terezín.
0: Přiblížila opravy památek v Terezíně Lucie Hyzlová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever.

0: Mr. Karel Gott, za malý moment už tady bude Michal Tučný, pokračuje páteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Severa, zhruba za půl minuty tady máme půl třetí a tak je čas na náš další tip. Divadlo Rozmanitostí v Mostě připravilo nové představení z prvky nového cirkusu na motivy románu Žila Verna Na kometě. Inscenaci s názvem Kometa uvede v premiéře dnes na velké scéně Mosteckého městského divadla. Podle tvůrců je to příběh plný odvahy, důvtipu i zamyšlení nad tématem národní hrdosti.
1: Nina Golacinina Bela vás vítá u této dlouho očekávané události zahájení univerzální olympiády lidstva!
2: Snažíme se vystihnout to vernovské dobrodružství, které už je pro nás možná nějak trochu retro, ale zas má v sobě pro mě takovou sympatickou naivitu a takovou, až bych řekl, dětskou hravost v tom přistupování k vesmíru a k tomu jako objevování toho, co jako lidi můžeme zjistit, co můžeme zažít, a snažíme se ho naplnit právě činoherními, řekněme, prostředky i těmi novocirkusovými.
3: Říká o představení režisér Josef Kačmarčík. Umělecký šéf divadla Rozmanitostí Jiří Kraus vysvětluje, proč se představení neodehrává na domovské scéně, ale v budově městského divadla v Mostě.
4: Inscenace bude uváděna na aréně, a to z toho důvodu, aby jsme mohli využít ty šály a trampolíny, tak zase z prostorových důvodů.
3: Pro herce Tadeáše Horehledě akrobacie není nic nového.
5: S akrobací, jakoby, když to vezme jako nějakým společným jmenovatelem, tak té se věnuju víceméně jako od začátku svých uměleckých studií a velmi mě baví a jsem rád, že zase teď jakoby po letech, když jsem se jí úplně toliko jako nevěnoval, takže jsem velmi rád o to, že ji zase teď můžu jako rozvíjet dál, a zejména teda tu šálovu, protože ta je velmi specifická, krásná, nebezpečná.
3: Pro představitele hlavní role Julia Kubaščíka je akrobacie novým divadelním prvkem.
6: Pro mě teďka nová věc, takže jako seznámit se s tím, že člověk může jako vlíst na dva kusy látky, to si jako třikrát kolem sebe omotat, pustit se a furt tam visí, to je jako skvělý.
3: Po premiéře divadlo uvede první reprízu 2. června od 17 hodin. Další je pak na programu až v září. Jan Beneš, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Slavný duet Hany Zagorové a Karla Wagnera, Hej mistře basu, 14 hodin 37 minut. Stále pro vás máme písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Teď už ale připravený Milan Knotek, slavní Severočeši a dnes Severočech, který rozhodně neměl jednoduchý život.
1: Slavní Severočeši.
2: Přežil německé perzekuce i komunistický kriminál. Novinář a sociální demokrat Jiří Levy byl jednou z nejvýraznějších postav české emigrace. Narodil se v roce 1930 v Rumburku. Rodina měla židovský původ a ze severočeského pohraničí se musela kvůli řádění henleinovců odstěhovat. Jiří Levy prožil válečná léta jako pomocný dělník ve velkostatku. Transportu do koncentračního tábora se překvapivě vyhnul. Po válce se stal krajským tajemníkem sociálně demokratické mládeže a redaktorem deníku Stráž Severu v Liberci. Když po únoru 1948 nesouhlasil se sloučením KSČ a sociální demokracie, byl na prahu dospělosti odsouzen k 6 letům odnětí svobody za sdružování proti státu a šíření poplašné zprávy. Prošel Jáchymovskými doly, Mírovem a dalšími věznicemi. Ve 2/3 trestu ho kvůli vážné nemoci propustili. Pracoval pak jako zásobovač a redaktor. Další zlom v jeho životě nastal po sovětské okupaci v roce 1968. Společně s manželkou a 2 dětmi rok poté emigroval. Jako redaktor působil v holandském koncernu Akzo a sám vydával exilové noviny Právo lidu. Publikoval zde texty Václava Havla, Josefa Škvoreckého, Karla Kinsla a dalších významných osobností. Současně byl ústředním tajemníkem sociální demokracie v exilu. Po sametové revoluci ho Václav Havel vyznamenal medailí za zásluhy. Získal také cenu Ferdinanda Peroutky. Jiří Levy zemřel v roce 2004 v německém Wuppertalu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dnes už neexistující kapela Mandraže, 14 hodin 47 minut, pokračuje páteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Dávejte si pozor, na který účet posíláte peníze. Podvodníci našli další způsob, jak důvěřivé lidi připravit o úspory. Vydávají se za investiční poradce a slibují zhodnocení peněz. Nejdřív nechají lidi posílat peníze na existující transparentní účet. Když si útočníci ověří, že peníze přišly, tak lidem ukazují falešné grafy, jak jejich investice stoupá, a pak už důvěřivce přesměrují na jiný účet, na ten jejich. Takže vlastně napáchají dvojitou škodu. Oberou o peníze důvěřivce a způsobí problémy majitelům transparentních účtů.
1: Právě takovým způsobem zneužili podvodníci teplickou Arkádii, která 35 let pomáhá lidem se zdravotním postižením. Na její účet začaly najednou přicházet částky v prakticky stejné výši. Podvodníci využívají toho, že jsou čísla transparentních účtů veřejně dostupná, a ti, kteří domněle investovali, taky vidí, že peníze dorazily a účet tedy není falešný. Jak podvodníci navádějí oběti dál, popisuje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof Janků.
2: Jsou mu ukazovány falešné by falešné grafy toho slibovaného zhodnocení. To dělají i proto, protože oni si takhle toho podvedeného otestují, že je schopen zadat tu transakci a nepropálí v podstatě hnedka nějaký svůj účet, a ten můžou využít později pro nějakou právě už jako větší transakci.
1: Právě na svůj účet pak oběti přesměrují a tam už peníze mizí. Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence říká, co by nás mělo na podvod upozornit.
3: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
1: Druhou stránkou je, že problémy mají i majitelé těch pravých transparentních účtů. Arkádie nabídla vrácení peněz. Podle mluvčí společnosti Adely Maternové se zatím ozvalo 5 lidí. Arkádie ale může vrátit jenom peníze ze svého transparentního účtu, nikoliv ty, které převedly na účet doporučený podvodníky. Arkádie odhaduje škodu na zhruba 250 tisíc korun, případ předala policii. Jestli majitel transparentního účtu musí podvedeným vrátit peníze, je podle právníka Jiřího Alfery sporné. Záležet by mohlo třeba na označení dané platby.
4: Protože když já budu vlastnit ten účet transparentní a přijde mi tam dárcovství, třeba řeknu 1000 korun, a bude tam první tranže investice, tak asi můžu si říct, že to asi není úplně v pořádku, že to není normální popis platby.
1: Jakékoliv podezřelé transakce je nutné i hned hlásit své bance a policii. Jana Vytázková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

pozor, pokud zamíříte ještě dnes odpoledne na zámek Velké Březno, prožijete hraběcí koštování, večerní program Noci kostelů, tam více prozradíme ve zprávách, se kterými se vrátí za malou chvíli kolega František Janačík, ale pokračujeme dál s naším hudebním programem.

0: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: V Terezíně v červnu začnou první velké opravy zchátralých památek. Na zámku Velké Březno na Ústecku začíná dnes hraběcí koštování a večerní program Noci kostelů. Cenový strop na naftu i benzín o víkendu opět klesne. Do večera jasno nebo skoro jasno, teploty do 28 stupňů, k večeru se může začít zatahovat. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Radnice v Terezíně podepsala smlouvy na první větší opravy zchátralých památek. Z havarijního programu Ministerstva kultury opraví střechu na bývalé zbrojnici. Začne taky rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu, upřesňuje správce a koordinátor oprav Radek Keřka.
5: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na proviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní a fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
3: Současně se připravuje i oprava Bastionu 5 a město soutěží taky firmu na obnovu nápustních stavidel a 3 mostů u Horní a Dolní brány a u Bohušovické brány. Město má aktuálně nasmlouvané práce za 200 milionů korun. Na zámku Velké Březno na Ústecku se dnes uskuteční vinařská akce s názvem Hraběcí koštování. Návštěvníci během večera projdou 10 zámeckých místností a v každé ochutnají jiné víno z Moravy. Zároveň se v rámci Noci kostelů otevře hrobka hraběcí rodiny Chodků ve Valtířově a pořadatelé připomenou i 60 let od zboření zámecké kaple Božského srdce Páně. Více řekl kastelán zámku Milan Musil.
6: Máme spoustu obrázků a spoustu fotografií a do 11 stojanů jsme dali fotky z té kaple a budou umístěny na těch místech, kde ta fotka byla pořízena. To znamená, že i třeba v interiéru té kaple, když tam nic není, je tam vlastně holej trávník a stromy, tak tam bude vidět, jak to tam vypadalo před těma 60 lety.
3: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 97 haléřů, přibližně o 61 haléřů méně, než je maximum dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku také klesne o 54 haléřů na 39 korun a 72 haléřů. Tyto ceny budou kromě víkendu platit také v pondělí. Informovalo o tom ve 14 hodin Ministerstvo financí. Rumunské úřady zruší ruský konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Informoval o tom dnes rumunský prezident Nikuš Ordan. Jde o reakci na pád dronu, který ve městě Galaci poškodil obytnou budovu a zranil 2 lidi. Podle rumunského prezidenta stroj přiletěl z Ruska. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov bez dalších podrobností uvedl, že o incidentu byl informován ruský prezident Vladimír Putin. Rusko za incident odsoudili zástupci NATO, také Evropské unie, Ukrajiny a některé evropské země, včetně Česka, Německa nebo Maďarska.
4: Počasí.
3: V noci se postupně zatáhne k ránu, se lokálně vyskytnou i přehánky nebo déšť, teploty klesnou i k 8 stupňům. Zítra, tedy v sobotu, bude po ránu a dopoledne oblačno až zataženo. Čekejte přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Přes den má ale převládat oblačno až polojasno, přehánky nebo bouřky jen lokálně. Teploty zítra i do 27 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na průtahu Lovosicemi ulicí Terezínská se srazila 4 osobní auta. Na průtahu Chomutovém po silnici 1/13 se na mimo úrovňové křižovatce se silnicí 1/7 ve směru na Kadaň v silném provozu stále řeší nehoda 2 osobních aut. Nehoda 2 osobních aut omezuje v Ústí nad Labem provoz v křižovatce u čerpací stanice pod Mariánským mostem a provoz u Ústeckého domu Albert na severní terase komplikuje kamion, který se se nemůže otočit a zablokoval výjezd. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Páteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever jede dál a my pro vás v těch následujících minutách budeme mít vlastně tipy na výlet, protože vás pozveme na víkendový železniční festival do České Kamenice, a to už za pár minut. A v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí se vydáme do obce Raná, která je spojená hlavně s historií bezmotorového létání na místním kopci. No a k tomu přidáme opět ty písničky, které nestárnou, zaspívají a zahrají Vladimír Mišík, později tady bude třeba skupina Rangers, teď ale Kvítek Mandragory, Heleny Vondráčkové. Pohodové odpoledne.
4: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Vladimír Mišík, jeho slavná variace na renesanční téma 15 hodin 12 minut. Naladili jste si Český rozhlas Sever a pokračuje dnešní pohodové odpoledne. O tomto víkendu se bude v České Kamenici konat železniční festival a bude narozeninový. O programu festivalu nám teď víc řekne kolegyně Eva Bucharová, kterou vítám na telefonní lince. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Oblíbená spařská lokálka, na se pohání výletní motoráčky v rámci turistické linky T1 letos slaví právě o 40 let od svého vzniku. No a tyto narozeniny jsou hlavním tématem víkendového železničního festivalu.
0: Co všechno je na programu železničního festivalu?
1: V České Kamenici si můžete prohlédnout staré vlaky se stahovacími okny, výzlu, motory i historické motoráčky 20. století. Můžete si je nejenom prohlédnout, ale také se s nimi svést a samozřejmě se s nimi vyfotit. Přímo na nádraží České Kamenici budou v rámci takzvané kavalkády k vidění historické motoráčky Credence, Krokodýl, dále velké klasické retro soupravy s dýchlovou lokomotivou Zamračená, včetně stylového barového vozu Pixovna.
0: Mm-hmm. Evo, trošku nám vypadáváš, možná trošku najít nějaké lepší místo s lepším signálem a zeptám se, bude jezdit i ta sklářská lokálka, která slaví 140. narozeniny?
1: Ano, lokálka bude jezdit po své původní trase z České Kamenice do Kamenického Šenova a zpátky. Mimo obvyklých motoráčků také Orchestrion, Hurvínek nebo Prasátko. Tyhle exponáty doplní na nádraží v Kamenickém Šenově i železniční muzeum nebo odstavený dřevěný vůz DAK, ve kterém je zřízena stylová kavárna s názvem Druhá kolej.
0: Součástí oslav bude i představení nové knihy. Představ nám jí.
1: Nová kniha Šenovka 140 let mapuje historii tratě od roku 1886 až do současnosti. Věnuje se nejen minulosti a jednotlivým vlastníkům dráhy, ale taky vozidlům, která na trati jezdila, a věnuje se i plánům do dalších let. No a samozřejmě významnou část knížky tvoří historické i nové fotografie.
0: Ještě se zeptám na Kamenický Šenov a nedělní program. Co se tam bude dít?
1: Poslední květnovou neděli proběhne souběžně s oslavami Šenovky i tradiční dětský den v Kamenickém Šenově. Tentokrát na dopravní téma. Můžete se svést motoráčkem, vydat se na výlet, projet se šlapací drezínou, zapojit se do her a do soutěží. No a do večera bude na nádraží i možnost občerstvení a hudební program.
0: Na víkendový železniční festival do České Kamenice i Kamenického Šenova nás pozvala Eva Bucharová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Dvojice Slza, Celeste Buckingham, pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje dál. A my vás teď vlastně pozveme na ranou. Na ranou, na kopec Rana můžete vyšlápnout příjemnou procházkou za krásnými výhledy. Odvážnější si třeba vyrazí na padák v tandemu se prolétnout po okolí. Já se přiznám, že s rodinou tam jezdíme třeba pozorovat sisly, je tam jedna z největších kolonií tohoto tvorečka, občas je i vyfotíme. No a právě do obce Rana na přilehlý kopec nás teď pozve Alena Škraňková v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Asi 7 kilometrů od Loun najdete půvabnou obec Raná. Leží na úpatí kopce stejného jména, nejjižnějšího kopce Českého středohoří, který je oblíbeným místem paraglidistů. Na stránkách obce se dočteme, že někdy na začátku 14. století vlastnil majetek v Rané i nejbohatší lounský měšťan, dědický rychtář Bér. Zboží, které mu tam patřilo, daroval lounskému klášteru Magdalenitek, který sám založil. Jedinou památkou na tyto doby je nejstarší budova v Rané, kostel všech svatých. Historie bezmotorového létání na kopci Raná se začala v roce 1932. Tehdy prý zaujal členy studentského spolku Německé vysoké školy technické v Praze. První let trval jen několik minut a uskutečnil ho instruktor Erwin Primavézy. Na Rané se v roce 1934 konal první národní plachtařský závod. Ústřední plachtařská škola tam v letech 1933 až 1938 vyškolila převážnou většinu našich plachtařů, pilotů, instruktorů. V roce 1951 byla Raná vyhlášena národní přírodní rezervací. Oblast je významná i z celoevropského pohledu a je součástí soustavy Natura 2000. Vyskytují se tam třeba vzácné stepní trávy, několik velmi vzácných střevlíků a drabčíků, vzácní motýly nebo zpěvaví ptáci.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Dalibora Jando za malou chvíli na Českém rozhlase Sever vystřídá Marie Rotrová, teď už 15:30 a my se vydáváme za naším severočeským zpravodajem.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Jinou a často neobvyklou prohlídku nabízí v celém Česku skoro 2000 kostelů. Jen v Ústeckém kraji jich je 188 a jejich správci nabízí 593 různých programů. Výběr některých zajímavostí má náš severočeský stopař Robin Rady, kterého teď zdravím. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Robine, kam bys chtěl zvídavé návštěvníky pozvat?
2: V Libouchci se místním lidem podařilo zachránit kapli rodiny Bočen. Spolek obnovu této historické stavby nese i v názvu a snaží se o ní od roku 2017. Za přispění mnoha dárců se to podařilo v roce 2022. Kapli dostali do stabilizovaného stavu a podobně jako minulý rok je kaple letos v rámci Noci kostelů přístupná veřejnosti. Program dnešní Noci kostelů tam začíná v 17:30. Spolek pro obnovu kaple ho připravil ve spolupráci s Ústeckou farností. Vystoupí děti z mateřské a základní školy v Libouchci, ze základní umělecké školy v Chabařovicích, Bachovi, Schubertovi nebo Paganiniho skladby zahraje uskupení Duo de dos Tierras a na závěr zaspívá ženský komorní sbor Lucinia.
0: Otevřené dveře nabídne nejen kaple v Libouchci, ale i další místa. Mají nějaké společné téma?
2: Organizátoři z řad církevních organizací vychází z minulých ročníků. Jednak jako hlavní téma toho dnešního 18. ročníku Noci kostelů vybrali odvahu a také ze zkušenosti návštěvníků letos připravili hned dvě novinky. Ne všichni návštěvníci mají totiž odvahu ptát se přímo na místě, a nebo je otázky ohledně víry napadají až po návratu domů. Ve spolupráci s nezávislou křesťanskou neziskovou organizací zpřístupnili bezpečný online prostor hledamboha.cz a pak ještě mají mobilní aplikaci Noc kostelů, kde je celý obsáhlý program. Návštěvníci si tam můžou místa, která navštíví, vybrat, na která se chtějí podívat, zařadit si je do svého osobního programu a pak si vlastně ta navštívená místa můžou ještě uložit do poutnického pasu.
0: Říká náš regionální stopař Robin Rerich. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Hlavci na Českém rozhlase Sever, jinak písničky, které nestárnou. Láska je věc kouzelná. Téma pro dnešní dopolední pořad Dáme řeč byly vesnické zábavy. Povídali jste si se Zdeňkem Lukeslem a odpovídali na otázku, chodili jste na vesnické zábavy, kde se vám nejvíc líbilo. A zavolala i posluchačka Miluše z České Lípy.
1: Bydlela jsem v Horních Chobolicích, to je vesnice u Úštěku, a chodili jsme samozřejmě všude pěšky, na plesy, na zábavy, na čaje do Liběšic a na plesy jsme chodili do Horních Řepčic. A to bylo v zimě, šli jsme na ples, samozřejmě se nosili dlouhé šaty, tak jsme si to chtěli zkrátit do mladé a z mladé potom přes pole do těch Horních Řepčic, jenomže jsme zapomněli, byl sníh, byly výkopy, tak prostě tam jedna ta kamarádka zahučela těch šatek do toho výkopu teda. Takže to jsou takový prostě krásný vzpomínky. Je to už teda 70 let skoro. Jako, jo. Ale ty zábavy na vesnicích byly parádní. V létě jsme chodili taky, to jsme chodili na čaje do Liběšic a to byly ale skutečný čaje, tam se žádný alkohol nečepoval. Jako, jo. Takže to bylo odpoledne, ale bylo to taky fajn. Samí mladí nebyli mobily, že jo? Takže se neseděli děvčata, tancovali samozřejmě, chodili pro nás, to jsme netancovali sami, jako teď třeba skupinka, nebo to prostě jsme čekali, až pro nás kluci přijdou.
0: V pondělí po 9. hodině si s vámi Zdeněk Lukesle bude povídat o dětech. Rodí se stále méně dětí. Co myslíte, čím to je? Co vám děti dali a třeba i vzali? Proč jste se rozhodli založit rodinu s dětmi? Umíte si představit život bez vašich dětí? Jak byste se rozhodovali dnes? Po 9. hodině přímo můžete zavolat do vysílání v pondělí, anebo už teď pište na e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz nebo na náš Facebook. Těšíme se na vaše postřehy a názory. Teď už u nás pokračuje v pohodovém odpolední skupina Petra.

0: Kapela Divokej byl, jejich novinka s názvem Lahoutky, 15 hodin 49 minut. Pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. Blíží se nám konec pohodového odpoledne. Já jsem se ještě nedostal k tomu, abych popřál k dnešnímu svátku. Dnes ho má Maximilian a také Max, tak přeji všechno nejlepší. Samozřejmě i vám, pokud máte narozeniny, nějaké to výročí. Hudební dárek od nás tady bude za malou chvíli. Můžete si vybrat Valdemar Matuška nebo Honza Kalousek. Teď ale bude řeč o hokeji. 3 sezóny Radima Rulíka na pozici trenéra hokejové reprezentace skončily. Po zlatu z Prahy už v dalších letech nepřišel národní tým pod jeho vedením přes čtvrtfinále. To poslední odehráli hokejisté včera ve Švýcarsku, kde Radim Rulík stál na lavičce českého týmu naposledy.
1: To město si bylo trošku zvláštní, protože jsme věděli, že už to bylo ohlášené, že vlastně končíme, tak to bylo jako zvláštní, chtěli jsme uspět, to jednoznačně.
2: Tohle přání Radimu Rulíkovi ale nevyšlo. Tým ve Švýcarsku předváděl nevyrovnané výkony, a to nejen mezi jednotlivými zápasy, ale i v jejich průběhu.
3: Nenašli jsme jako tu správnou chemii v tom týmu, podle mě, aby jsme hráli konzistentně, prostě pospolu a věděli, co jeden od druhého čekat. Prostě to nenavazalo, nebo taky kompaktní. A byly tam dobrý pasáže, který jsme si dokázali, že když nechceme, ale že to jde prostě, ale bohužel to nebylo konzistentní. No.
2: Popisoval po čtvrtfinále kapitán týmu Roman Červenka. Hlavním tématem pro realizační tým bylo najít vhodné složení zejména prvního útoku, který by pomohl gólově rozhodovat zápasy. Jenže to se po celý turnaj nedařilo. S Červenkou a Sedlákem postupně hráli Bliml, Mandát, Kaut i Voženílek.
1: To tak vyplývá potom z té předvedené hry, no. Takže my jsme měli nějaký záměr, to nefungovalo a museli jsme to měnit.
3: My jsme hráli strašně náročný hokej, nebo ne náročný, ale v tom, že jsme si jako nepomohli. A nehráli jsme za stolik při sobě, prostě stálo to hrozně sil ten náš hokej. A prostě když pak hraješ s pukem, tak je to daleko jednodušší a to se nám jako nedařilo, nebo ne v každém zápase.
2: Navazuje na trenéra Radima Rulíka Roman Červenka. Svůj podíl na tom bezesporu mělo i to, že šampionát se konal brzy po olympijském turnaji a výběr hráčů se trenérovi výrazně zúžil.
1: Omluvenek bylo hodně, to samozřejmě respektujeme. Ten tým, který tady byl, tak si za ním stojíme. Ty kluci opravdu odvedli, co mohli. Trošku trpělivosti. A myslím si, že do budoucna z těch mladých tam bude hodně špičkových hráčů, který to jednou té České republice. To, že dostali už teď v těch letech tu šanci, trošku si myslím, že jim to otevře oči a myslím si, že to jednou vrátí.
2: Upozorňuje Radim Rulík na to, že v týmu bylo hned 6 hráčů, kteří v posledních 3 letech uspěli na juniorských šampionátech.
3: Máme talentovaný kluky, kteří se samozřejmě mají velký potenciál se lepšit a myslím, že to je velká perspektiva pro ten národ.
2: Říká Roman Červenka a připouští, že by si s nimi mohl v dalších letech ještě za národní tým zahrát.
3: To vidíme, jak se bude dařit, jaká bude forma. Za národňák mají hrát nejlepší hráči, kteří v tu danou dobu jsou a pokoj mezi nimi budu, a tam budu pokoj, ne?
2: Výběr už bude ale na Zdeňku Motákovi, který po Radimu Rulíkovi převezme pozici reprezentačního trenéra. Z Curychu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
4: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Sněmovna nestihla projednat novelu o podpoře bydlení, hlasování zablokovala opozice. V Ústí nad Labem na Mariánské skále je nové vzpomínkové místo pro rodiče po ztrátě miminka. Evropská komise uvolní Maďarsku část dosud zablokovaných unijních fondů. Panuje jasno nebo skoro jasno, teploty do 28 stupňů, k večeru se může začít zatahovat. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Poslanci dnes nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Jednání zablokovala opozice a poslanci nestihli hlasovat do 14. hodiny, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. Sněmovna se k zákonu vrátí v příštím týdnu. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se taky z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
2: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci, omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků.
0: Na Mariánské skále v Ústí nad Labem je nové vzpomínkové místo pro rodiče, kteří přišli o miminko během těhotenství, při porodu nebo krátce po něm. Vzpomínající rodiny mohou využít také dřevěná srdíčka, která si mohou vyzvednout na neonatologickém oddělení Masarykovy nemocnice, anebo si o ně napsat. Na strom u pietního místa je pak mohou zavěsit jako připomínku svého dítěte. Českému rozhlasu to řekla autorka projektu, dětská sestra Martina Bártová.
3: Je tam informativní cedule, o jaké místo se jedná. Je tam lavička, kam si ty maminky, tatínkové, ta rodina může sednout. Je tam takový pamětní kámen s pamětní deskou, kde je decentní ilustrace a dex. A je tam i taková skalka a jsou tam levandule, pár nějakých kamenů.
0: Představení vzpomínkového místa se uskuteční na Mariánské skále od 19 hodin v rámci Noci kostelů. Hudební festival Benátská s Impulzem letos dostane od Liberce více peněz. Zatímco v předchozích letech přispívalo město na akci 500 000 korun, letos se částka zvýšila na 800 tisíc. Podle náměstka primátora Ivana Langra za Starosty pro Liberecký kraj musí pořadatel podle smlouvy příspěvek využít na dopravu návštěvníků do areálu. Evropská komise odblokuje Maďarsku 10 miliard eur v přepočtu bezmála 250 miliard korun z unijních fondů. Oznámila to dnes předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy právního státu, které Maďarova vláda od svého nástupu počátkem května provádí.
1: Sport. Počasí.
0: V noci se postupně zatáhne, k ránu se lokálně vyskytnou i přehánky nebo déšť, teploty klesnou i k 8 stupňům. Zítra čekejte po ránu a dopoledne až zataženo s přehánkami. Přes den bude většinou polojasno, přehánky a bouřky jen lokálně. Teploty do 27 stupňů, na horách do 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích se na kruhové křižovatce v ulici Duchcovská u nemocnice srazilo osobní auto a dodávka. Nehoda dvou osobních aut stále omezuje provoz v Ústí nad Labem v křižovatce u čerpací stanice pod Mariánským mostem. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vysílat, víte?
1: Humoriáda.
5: Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
6: Den na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
5: Se podívej na tričko.
6: Jo, takhle ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
5: Ne, a tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
6: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
5: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
1: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A prosím vás,
3: my tady máme takový, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme, samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
2: No, ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
4: Dovolíte, paní Burdová, prosím vás.
2: No, řekni toho boušku.
4: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
5: No, to jsme. No.
2: Ano.
4: Máte dva pokoje.
5: No.
4: A jste jedna rodina.
2: No ano.
4: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
2: No a o co vám jde?
4: A máme jeden pokoj s plentou.
2: No. No,
3: dvě máme cizí ještě taky,
6: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
2: No víte, paní, no, to je rozdíl. My jsme mysleli, že byste to nějak...
5: No, já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
2: rodina. No, za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
6: Jo, to nejsou vaše děti?
2: Ale co, to jsou naše děti?
6: No, to?
2: No, my právě máme taky takový děti, nechom jsme u babičky.
3: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
5: Jo, počkejte,
4: buďte uznalý.
6: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje, tak. Jste na svatební cestě, nebo máte děti?
2: Ne, tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
3: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje jsou naše, no.
6: Předešlí děti.
3: No a teď jsme na svatební cestě, no.
7: Vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojejte se, když už víte. I teď tam já bych jel. Na jich.
8: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
3: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
7: Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
6: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
3: Ne, já ne.
6: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
8: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
6: Takhle okolo rybníku. To je taková krása vám, když jsem dělí ten opar na tím ráno.
3: Opar,
6: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali, teda.
7: Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký.
6: Co ty si myslel?
7: Já jsem myslel Třeboňský rybník.
3: Ale pro
7: lešky, prosím. Znáte Třeboňský rybník?
3: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
7: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
2: No to, kde mám tam třeba ten bezdrev, že?
7: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakuklacenou
3: země. Já jsem
7: on každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky jazak jako trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách. A vy si myslíte... No, helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartíry, jo?
3: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
2: Počkejte, na svatební cestě to. My už jsme měli svatební cestu, víte? Tak jsme vůbec žádnou neměli.
6: To je pravda.
2: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane?
5: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
2: Jak to o 4? Tak co?
5: Ne, o 3.
2: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
6: Nevím, děti teď už nevím.
2: Ale vím o kolik snad tyhle věci si
6: pamatuju. Ale dědok se nehádejte.
2: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
6: No ale prosím vás, vysvětlete dětičky. Budete na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny. No prostě
2: 4 hodiny, já vím, že to
6: nebude.
4: Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
2: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme. Vy od nás chcete tam.
4: Ale no tak řeknu jasně.
2: Ale to
4: nevykládejte mi nesmysly.
2: Porazte. Žádnou svatbu cestu neměli. Dokonce to.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Režie Jaroslav Papoušek, dodávám jen ale ukázce. Krásně slyšet to jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
10: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s bráchou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešíral, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na jižní Moravu vlíct do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal. Neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Mm-hmm. Jo, takže no, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
0: To jsou ty milionářské rozmary.
10: Jo.
0: Bazén někde, křišťálové moře někde na Bali.
10: Hezky. A my máme ten macháč nedaleko, jako než se oblíkneš do toho auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, než tam vlezeš, tak
0: cibulkovi
10: oni
0: přijeli.
10: Musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek, na té zahradě můžeš cokoliv.
0: Ty hubneš do plavek.
10: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
0: Jo, a pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě
10: no.
0: A pak plavky, na co hubnout do plavek, na co plavky.
10: Ano.
0: Že jo, no.
10: A byla tam Naděja, jaký jsou
0: ty,
10: pán Bůh?
0: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku, že?
10: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
0: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
10: No, tady teď, ne, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
0: Jo,
10: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
0: Ale ještě Cibulka, náš host, vážení, tak schlazení homolkovými a tobulkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozích dílů v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení Tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900, náš telefon do studia, nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo humor mezera A nebo B. Tak do toho.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Tak přejeme pořadu i Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
3: Hezký, mladí do Českého rozhlasu, ano, to je úžasný.
2: Přesně tak. No a co nás čeká teď? V Humoriádě výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: Děkujeme, dobrý den.
2: Děkujeme za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam
5: dobrý
2: je?
5: Den.
3: Zdravíme, dobrý
5: tam
3: den.
5: Tam zadebník vás oba zdraví, pánové. A přeju s tím mladíkem Bčko.
2: Dobře.
5: To bylo nějaký dětko.
2: Ano, ano, poslouchají všechny generace. Děkujeme za to. Kdo tam je teď?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové.
3: Dobrý den.
6: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
2: Ano.
6: A dáme si Cizleroviny.
2: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
7: Jirka Kladno, dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Já bych prosil Homolkovi.
2: Homolkovi, dobře, tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude, Ačko
8: nebo Bčko? Dobrý den, tady posluchačka z Jesenicka, přál bych si Bčko, děkuji.
3: Děkujeme taky.
2: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
9: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďar, on je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu se líbí za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pan babice, kde máte tu holku? Ona pá, už tady je připravená, u jo, čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím v oknama nic, až bez klep takovým bokýmku, viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám tý babici, babice, to je čo, jako ten do čolo? A ona pá, to nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožer je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno, a ne mě, že já nejsem takovej vůl, jako ten tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeníčko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborama, já jsem řekl, hej, babice, to pověz se tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smí, jako no, jako Vysko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejméně měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem sedal na koně, tak jsem říkal, čo se nožer je, čo se nožer je, čo se nožer je, čo se nožer, čo se nožer, čo se, teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak i jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem šel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem byl bej, jo, Čech a pojedu domů. Sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň celek vyskočil. já vyletěl na tom koni, padl jsem na ně a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po... Tyhle teda, tak jsem... dostal nádherný nápad. Malej český člověk, velký nápad. Chytl jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo jste ho zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali moň, jako, teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, protože jsem řekl, babice, to je čo? Ona pán, no, to je takový pohunek, on tam pomáhá z Bramborava. A já jsem řekl, hej, babice, to povedzte tomu koňovi.
2: Užijete si s Aleši natáčení s koněmi?
3: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
2: Jsi hrál prince.
3: Já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koni.
2: Punčošky.
3: Připadal jsem si jak trávníček, opravdu úžasný, ano, měl jsem své černé mokasíny.
2: Kdy dělali bužku?
3: Bylo to jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano, bylo to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak.
2: Tak je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila Dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom voze, na tom automobilu a dělali, že jedou.
3: Dělali, že jedou, no.
2: A takhle.
3: Ale je pravda, že my máme nedaleko naší chalupy koňskou farmu, kde chovají úžasné koně haflingy, což jsou jako ohromná, krásná, velikánská, majestátná zvířata. A my jsme jednou se na nich nechali vyfotografovat, ale to opravdu tak, jako že je přivedli k nám na zahradu, vysadili nás na ně, vznikla fotka a zase je odvedli. Takže
2: počkej, jak se vysazuje Aleš Cibulka s Michalem
3: Jadoukou? Tak jako vemou, no každej na jednoho, že jo, dali nějak tu ruku, my jsme na něj na tu ruku šlápli a skočili.
2: A víš, ale že musíš opačně proti směru?
3: Jo, to nevím, to mi neřekli, no, jak jako, opačně?
2: No se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
3: Ano, no jasně, vlastně a tou levou to, samozřejmě
2: a vyšvihneš
3: samozřejmě. No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou jo, inteligencí, tak. Ano.
2: A ale je dělal teda na něčí ruce. Jako
3: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako ne venčit ty haflingy, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásný zvířata, kdo je zná ty haflingy. No a Evička pojala, jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou 80, že by se chtěla vyfotit na tom koni a to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla, takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
2: To je kompozice.
3: To je kompostice, ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladí, dneska ji lípnu na Instač, jako vzpomínku
2: jako
3: na to.
2: Jako Pilarová na hnoji.
3: Pilarová na koni. Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
2: Vážení, čím budeme pokračovat, tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, Ačko, co bys dal proti, jako variantu?
3: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to, když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těch dvou pánů, to může být hezký.
2: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
1: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
2: Dobrý den.
1: Děkuji vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
2: Děkujeme.
1: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bčko. Mějte se hezky.
2: Děkujeme moc a díky za ta slova.
0: Kdo další?
3: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
0: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
2: Mm-hmm, děkuji.
0: Komu ten následující?
4: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí. Na ten cukr.
2: Víte, že jsem to neskoušel tenkrát. Já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším, až zase půjdu na krev, vemu to zelí. Děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
0: Jo, ne, ne. Ne, v hlavě to musíš do úst.
2: Jo, to ano.
4: Ano, do úst.
0: Ano.
4: A nebo potom zapít pivem. Jo, dobrá chuť.
0: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá.
5: Zdravím Patriku.
0: Děkuju.
5: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím pěkně.
0: Mm-hmm. Dobrá, tak
2: děkujem,
0: jo.
2: Děkujem.
0: Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
2: No jo.
0: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
6: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
7: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs, já jsem sem jel, malem jsem urazil kolo, samá díra, no to nebylo snad ani díra, to byl normální bruntál.
6: Prosím, jaký bruntál?
7: To je jako příšerná díra, je bruntál.
6: To je vtipný. Teď si urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
7: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
6: Urážet se musí umět, přátelé. Vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
7: No, to je pravda. Lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně. Jako saně jsou na sebe lidi.
6: Ano. Dalo by se říci, že dnes člověk člověku vlkem.
7: Ano. Člověk člověku kardinálem.
6: Ne, počkej, ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
7: Jeden byl beran.
6: A přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
7: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
6: Prosím?
7: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano. A nadávek je v té databázi.
6: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobili až naši obrozenci.
7: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
6: Ne.
7: Některý se nedají nahradit, nedají.
6: Všechno jde nahradit, no jistě.
7: Jak by zněl takový, já nevím, polipně hýšť, nebo nakakej si.
6: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
7: No vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
0: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
2: Samozřejmě a mnoho.
0: Jo.
2: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy,
0: ano,
2: některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu a tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdyby jsi čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo někoho, kdo je víc prostořeký.
0: Nějaký ten regionální
2: ano,
0: výraz.
2: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Bláha se ho ptal, říká, a co třeba tak jako, on říkal, no, třeba moje babička Plzeňská, říkal on. Říkal, to byla Plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce, nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový

0: náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říká, co to říkám? Říká, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, ano. A tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence. Tak to ano. Se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
1: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu je to takový neposeda, no.
0: No až tak tady vidíš,
1: no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže musí k tomu.
0: Jo, vlastně to ano, to je jasně, jako, jasně. Myslím, že jazyková poradna.
1: A
0: jako...
1: jak z tebe často padají nadávky?
0: No, když se něco nedaří, tak jo, samozřejmě.
1: Jako co se ti nedaří? V kuchyni, no, já na zahradě,
0: no,
1: v práci.
0: V kuchyni, na zahradě.
1: Já prosím kdykoliv... tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
0: Jo. To, ne, to já si zase jako...
1: To já, ale si zase,
0: já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako pregnantnější, kultivovanější, ano. Kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení
1: to
0: už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov, ano, je opravdu jako fascinující.
1: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor. Máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako, ano, milovníka a tvůrce Cibulková filmového historického kalendáře, ano, tak od Dechanovieho, že bychom tam dali.
0: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky, ty, a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že hovořil doma, když se něco nedařilo.
1: Takže třeba s paní Rosulkovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Hmm. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 90 011 04. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp, vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
2: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
1: Tělo.
3: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou, my negrillujeme. My zásadně negrillujeme, my chodíme na návštěvy k lidem, kteří grillujou, ale to grilování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
1: Co grillujete vy?
3: Ano, a kde bydlíte?
2: Já,
1: Teplice.
2: No, a my na zahradě grillujeme, jako ryby taky máme rádi, a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
3: Stavíme se, výborně, ano.
2: Dobře. Pro Oldřicha Nového.
1: Ano.
2: A hezký, hezký víkend.
3: Taky,
1: u grillování. Dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, tady Blanka.
3: Dobrý
4: Já
3: den.
4: Dávám Anetu.
1: Ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
5: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Děkujeme, dobrý den.
1: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
6: Dobrý den, tady Štětí, Láďa, já bych sem dal Ačku.
1: No jo, Ačko to vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
7: No. Tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
8: Tlusťochu, buřte.
7: Ne.
8: Čuňas je
7: ne.
8: Dobrý.
7: To je běžná praxe.
8: Taky můžeme jemněji, třeba španělský doň vepřoň.
7: Ano.
8: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
7: To je správná cesta. Můžeme říci třeba, je po neboštíku vepři syn.
8: Nebo je po neboštíku svině dcera.
7: Jsem to otočil,
8: ano. Je po neboštíku tři pěkná svině, to ještě horší.
7: Můžeme o takovém člověku říci třeba, je zvyklý nažrat se do němoty.
8: No, není své hubě macechou.
7: Ano.
8: Nebo macochou, jak to do něj podal.
7: Ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasu, řekneme mu jak?
8: Plešoune. Lisenko. Alebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
7: Prosím?
8: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
7: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme, má čelo až na lopatky.
8: Na lopatky, některý i níž ještě až... Mně se to protáhne až žulu.
7: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
8: To je pěkný, má takový zemědělský příměr. Na velkým gruntě malá úroda.
7: Ano,
8: to
7: ano.
8: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
7: No, tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloise, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
8: Mě nevadí, pěkný na omak. Pojďte si to zkusit, paní.
7: Ne, já jsem neříkal měkký na omak, já jsem říkal pěkný naopak. Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy.
8: Jo. To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct, třeba já nevím, když ho pán bůh dělal, neměl den.
7: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by pán bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odchyl jako proti standardu.
8: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
7: Ano.
8: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je pase. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr. Má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na tři patra. Taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
7: To je pravda. Co je důležité, nejsou sprostá slova. Jsou jenom sprostí lidé.
8: A na ty?
7: My dva.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vy?
3: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papežtější než papež, řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no. To je pravda, to byla velká móda.
1: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne, tak to radši ne.
3: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
1: Máte tam nějakého pípače, který by zasáhl?
3: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to, ne vulgární, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
1: Jo. Pokud je to z jeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude horší.
3: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako
1: no.
3: Na herce na jeviště. To by bylo drastický, ale...
1: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
3: Že by někdo vyložený něco takového udělal, ví, že ne. Zvláštně, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
1: No to jo.
3: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takovej člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se tomu smějí
1: všichni. Pak už je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje. Ano. Nejtěžší je, že je v první řadě.
3: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. A to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
1: Hmm. Aleš Cibulka, náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů. Po druhé Pepík, mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
3: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního toboganu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivone Přenosilová, pamatuju si to.
1: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
3: Já myslím, že
1: on vždycky stál, pamatuješ si to?
3: No,
1: on se vždycky tak opřel jednou rukou, on se nepohyboval na tom ještě, opřel se tak jednou rukou.
3: On měl tak jako
1: v bok tu ruku a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
3: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už byl jako, to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a říká, hele, kdyby mi vypadl text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že Baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
1: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky než je tedy rozhlasový kolegové, bývalý moderátoři, když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Humoriádě.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel, koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka, já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko, tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z Hovoru H, režisér tedy, a vzpomínání na jedno natáčení s koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě, malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, po jar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně ovrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem... Jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte se na chvíli do ledničky, schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s Humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ve Vízrově domě v Terezíně dnes historici a architekti představili komplexní plán na obnovu města, takzvaný General Oprav. Na NISA Film Festivalu v Liberci dnes lidé uvidí i německý snímek interiér. Policie a záchranáři stěhovali vyhladovělé seniory z privátního domova ve Lhotě na Kladensku. Panuje stále jasno nebo skoro jasno, teploty stále do 28 stupňů. K večeru se začne zatahovat. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Město Terezín dnes představilo komplexní plán záchrany historických památek, takzvaný General Oprav. Jde o odborný podklad, který má koordinovat budoucí investice, obnovu a ochranu pevnostního města. Více řekl architekt a spoluautor generelu Lukáš Hudák.
4: Vytváří transparentní pravidla jak pro správu těch měst, tak zároveň pro ty dělníky, zároveň pro památkáře, ale zároveň i pro vládu, aby věděla, co se bude dělat, jak se bude dělat, kdy se bude dělat. Nedílná součást rozvoje toho města, tak aby z toho vzniklo živé soft city.
2: Celkové náklady na připravované akce na záchranu památek dosahují přibližně 2 miliard a 200 milionů korun. Většinu peněz dají Ministerstva kultury pro místní rozvoj prostřednictvím speciálních dotačních programů. V Libereckém severočeském muzeu dnes už za hodinu pokračuje projekce snímků z mezinárodního NISA Film Festivalu. Ten se koná celkem v 11 městech v regionu NISA v Česku, Německu a Polsku. Celkově se jedná o 23. ročník. Liberec se zapojuje po 13. Co dnes diváky čeká, říká členka libereckého organizačního týmu Barbora Jaburková.
5: Bude možné vidět experimentální dokument 1+1+1 Ondřeje Vabrečky, který bude k dispozici k debatování o filmu i po jeho projekci. Poslední film v Liberci bude německý psychotriller inspirovaný skutečnou událostí, jmenuje se Interiér.
2: Vstupenky mohou lidé zakoupit v Severočeském muzeu, a to hodinu před projekcí. Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez žádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Nyní jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí, anebo u svých rodin. Potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda. Doplnil, že společnost zřizující domov ve Lhotě nikdy nebyla registrovaný poskytovatelem sociálních služeb a ani od kraje na svůj provoz nedostávala žádné příspěvky. Majitele společnosti KVLH ta SRO se Český rozhlas snažil kontaktovat, jeho telefonní číslo je ale nedostupné. Podle ruské diplomacie jsou obvinění o ruských dronech létajících v evropských zemích nepodložená. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová reagovala na nejnovější incident v Rumunsku. Ve městě Galaci ráno spadl dron na obytnou budovu ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Úřady hlásí 2 zraněné. Bukurešť kvůli tomu uzavírá ruský generální konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Moskva na to podle Zacharovové bude urychleně reagovat.
1: Počasí.
2: V noci se postupně zatáhne k ránu, čekejte lokálně přehánky nebo déšť, teploty klesnou i k 8 stupňům. Zítra tedy v sobotu, po ránu a dopoledne až zataženo s přehánkami. Přes den bude až polojasno, přehánky nebo bouřky jen lokálně. Teploty zítra vystoupí i k 27 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Hned tři dopravní nehody řeší policie v Ústí nad Labem. V ulici Seifertova je na přechodu pro chodce u Teska nehoda se zraněním. V Masarykově ulici se u výjezdu z parkoviště pod fotbalovým stadionem srazila dvě osobní auta a třetí ústecká nehoda omezuje provoz mezi Boštěšicemi a Chuderovem. V Teplicích stále pozor na provoz kvůli nehodě osobního auta a dodávky na kruhové křižovatce v ulici Duchcovská u nemocnice. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Stále pěkný pátek 29. května posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever a v této hodině už je čas na náš pravidelný pořad Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn aktuálních informací od nás ze severu Čech nám teď nabídne František Janečík.
2: Správce strategických zásob benzínu a nafty státní společnost ČEPRO dnes dokončila v areálu v Měvicích na Roudnicku tlakové zkoušky téměř 5 kilometrů nově postaveného ocelového potrubí. To spojuje 6 nově budovaných obřích nádrží, každá má pojmout 10 milionů litrů ropných produktů. Stavba areálu má být podle ředitele firmy Metrostav Dis Radima Mana dokončena v dubnu příštího roku. Radnice v Terezíně podepsala smlouvy na první větší opravy zchátralých památek v pevnostním městě. Jde o stavební akce za 200 milionů korun. Z havarijního programu Ministerstva kultury opraví střechu na bývalé zbrojnici a začne taky rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu. Jak řekl správce a koordinátor oprav Radek Keřka, v pondělí začnou práce na zbrojnici a také na takzvaném brigantu.
3: Tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní a fyzicky počítám 2 měsíce. Půlka má být hotová do konce roku.
2: Podrobnosti uslyšíte v této hodině. Kvůli odpálení ohňostroje bude dnes večer většině uzavřené Labské nábřeží až po Masarykovo náměstí. Uzavírka ovlivní i městskou hromadnou dopravu. Magistrát navíc upozorňuje, že ohňostroj nebude možné sledovat z nové lávky pro pěší a cyklisty na železničním mostě pod Zámkem. Mostecké divadlo Rozmanitostí dnes večer uvede na velké scéně městského divadla nové představení z prvky nového cirkusu na motivy románu Žela Verna Na kometě. V inscenaci Kometa se akrobatické novocirkusové prvky někteří herci učili vůbec poprvé. Mezi nimi i představitel hlavní role Julius Kubaščík.
4: Jako seznámit se s tím, že člověk může vlíst na 2 kusy látky, to si jako 3x kolem sebe omotat, pustit se a furt tam visí.
2: V následující hodině uslyšíte další podrobnosti. Na Ústecké Mariánské skále dnes lidé můžou v 19 hodin poprvé navštívit nové vzpomínkové místo pro rodiče, kteří přišli o miminko během těhotenství, při porodu anebo krátce po něm. Součástí pietního prostoru pro zastavení a vzpomínku jsou také malá dřevěná srdíčka. Ta si rodiče mohou vyzvednout na neonatologickém oddělení Masarykovy nemocnice nebo si o ně napsat. Na stromy pak můžou zavěsit jako připomínku svého dítěte. Českému rozhlasu to řekla autorka projektu, dětská sestra Martina Bártová.
1: Souhrn informací od nás ze severu Čech nám přinesl František Janačík.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hana Zagorová, proč ti na tom tak záleží? Pokračuje Den v kraji, naladili jste si Český rozhlas Sever.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
0: V Teplicích začalo 872. zahájení lázeňské sezony. Třídenní akce tradičně láká do města tisíce návštěvníků. Vedle pouťových atrakcí je program slavností převážně hudební. U jednoho z pódií, kde už se začalo hrát, je i náš severočeský stopař Robin Rerich. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Hudební produkci letošní lázeňské sezony zahájil ve 3 hodiny na scéně u zahradní domu Justin Lavash, v Británii narozený hudebník, který už přes 20 let žije v Česku. Ve 4 hodiny vystoupili v Šanovské mušli zpěváci z Teplické základní umělecké školy v programu populárních šanzonových i jazzových melodií s názvem Pop Stage. A ve stejný čas začala hrát tady za domem kultury teplická rocková kapela Fate Magazine. Před malou chvíli vystoupení skončilo a po nich už se na pódiu chystá November 2nd, skupina s hudební cenou Anděl za album roku 2024.
0: Páteční odpoledne bývá takovou ochutnávkou na sobotní a nedělní nabitý program. Můžeš vybrat pro posluchače některá vystoupení?
2: Během celého víkendu je v harmonogramu na 7 desítek vystupujících highlighty. Jak se říká, ta podstatná jména jsem představil dopoledne. Teď bych ze stálic české hudební scény vybral například skupiny Tichá dohoda, České srdce nebo Děda Mládek Illegal Band. 40-leté výročí oslaví Motorband. A z těch profesně mladších se teplickému publiku představí třeba zpěvačky Berenika Kohoutová nebo Tereza Mašková, rapeři Lipo nebo Rego. Na scéně za zahradním domem to pak budou i zahraniční hosté, například němečtí Stone Water, polští Krakow Street Band nebo Knut Knotgursen ze Slovenska.
0: Jsou kromě jmen vystupujících umělců připravené i nějaké novinky?
2: Letošní ročník je připravený podobně jako ty předchozí. Hudební scény nabídnou na těch stejných místech znovu žánrový mix. Připravený je tradičně také ohňostroj. Kvůli přísnější vyhlášce bude odpálený z jiného místa. Návštěvníci mají znovu možnost vystoupat na věž kostela na Zámeckém náměstí nebo na věž obchodní akademie. Případně navštívit výstavu obrazů Františka Hodonského v galerii Zahradní dům. Pořádající dům kultury Teplice by chtěl pod vedením nového ředitele Petra Šíly nějakou novinku vyzkoušet. Příští rok změnu celého konceptu slavností pak zřejmě návštěvníkům nabídne od roku 2028.
0: Na zahájení lázeňské sezony v Teplicích je náš severočeský regionální stopař Robin Rerich. Děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, Rádio

0: Dvojice Verona ztracená bloudím, 17 hodin 22 minut, ladíte Český rozhlas Sever a pokračuje dnešní Den v kraji.
1: Počasí.
0: A před námi je teď také pravidelná předpověď počasí, připravený je meteorolog Jan Hrubý, budeme se ptát hlavně na víkend, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Ale ještě si pojďme říct, jak to vypadá právě teď a co nás později večer a v noci čeká.
2: Aktuálně na obloze máme jasno až skoro jasno a na stanicích měříme od 24 až 28 stupňů Celsia a vlastně jasno až skoro jasno nám ještě večer vydrží, ale už později večer očekáváme přibývání oblačnosti a během noci a ránu se nám mohou lokálně vyskytnout přehánky anebo déšť a nejnižší ranní teploty očekáváme od 15 do 12 stupňů Celsia a v údolích ojediněle okolo 8 stupňů Celsia a také v noci nám bude vát ještě slabý proměnlivý anebo západní vítr do 4 metrů za sekundu, ale během noci a nad ránem nám vítr začne zesilovat a hlavně na horách už během noci očekáváme čerstvý severozápadní vítr 4 až 9 metrů za sekundu a s nárazy až 18 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
0: Jak bude vypadat předposlední květnový den, tedy sobota 30.
2: Tak ráno a dopoledne očekáváme ještě zvětšenou oblačnost a lokálně se vyskytnou přehánky anebo déšť, ale už během dne očekáváme částečné ubývání oblačnosti a zejména v západní části kraje a na horách se místy vyskytnou přehánky anebo i bouřky a jinde srážky očekáváme jen lokálně a večer nám budou srážky a oblačnost ubývat a zítřejší maximální teploty očekáváme od 24 do 27 stupňů Celsia a na severovýchodě Ústeckého kraje tam jen do 25 stupňů Celsia a vítr zítra očekáváme mírný, ale místy může být i čerstvý severozápadní o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a lokálně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a na horách tam ten vítr ještě o malinko silnější.
0: No a neděle 31. května?
2: V neděli to vypadá, že bychom z počátku dne měli mít malou oblačnost, ale už během dopoledne anebo odpoledne oblačnost začne přibývat a odpoledne a večer se vyskytnou přehánky anebo občasný déšť a vypadá to zatím, že místy i bouřky, ale to budeme ještě zítra upřesňovat a maximální teploty v neděli od 24 do 28 stupňů Celsia.
0: Já moc krát děkuji za předpověď a přeji vám klidný víkend a někdy příště naslyšenou.

0: Tony Orlando na Českém rozhlase Sever, pokračuje Den v kraji skoro 6:30. První velké opravy schátralých památek v Terezíně začnou v následujících dnech. Městu se konečně podařilo dokončit výběrová řízení na tyto opravy. Dřív se to nedařilo, protože opravovat památky neumí každý a stavbaři mají kolikrát zakázky i na rok dopředu. Odborníci současně ve Vízerově domě představili takzvaný generál oprav. Podrobnosti má teď pro nás kolegyně Lucie Hejzlová.
1: Generál je vlastně dotační podmínka, dokument, manuál, jak postupovat během oprav. Podle něj se bude řídit harmonogram budoucích investic, obnovy a ochrana pevnostního města. To přibližuje spoluautor generálu architekt Lukáš Hudák.
2: Vytváří transparentní pravidla jak pro správu těch měst, tak zároveň pro ty dělníky, zároveň pro památkáře, ale zároveň i pro vládu, aby věděla, co se bude dělat, jak se bude dělat, kdy se bude dělat. Nedílná součást rozvoje toho města, tak aby z toho vzniklo živé soft city.
1: Na tento dokument bude navazovat další část, tu odborníci nazvali masterplan, který bude řešit zase, jak město oživit.
0: Dnes se také podepisovaly smlouvy na další opravy, je to tak?
1: Je to tak, na potřetí se podařilo vybrat firmu, která opraví střechu na zbrojnici a rekonstrukce letos začne také na proviantním skladu, upřesně správce a koordinátor oprav Radek Keřka.
3: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na proviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní a fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
1: Současně se připravuje i oprava Bastionu 5 a město soutěží také firmy na obnovu nápustních stavidel a mostů u Horní a Dolní brány a u Bohušovické brány. Město má aktuálně nasmlouvané práce za 200 milionů korun.
0: Lucko, jaký byl ten další program?
1: Za zmínkou stojí i memorandum, které město Terezín dnes podepsalo s

0: Locknerovým ústavem, protože jde o technické památky. Na opravách se budou podílet i vědci z ČVUT. Shrnuje ředitel ústavu Jiří Kolísko.
1: Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů, umíme kontrolovat materiály při dodávkách, při té samotné realizaci.
0: Závěrem ještě dodám, že celkové náklady na připravované akce dosahují přibližně 2 miliard a 200 milionů korun. Většinu peněz dají Ministerstva kultury a pro místní rozvoj prostřednictvím speciálních dotačních programů. Finančně se budou podílet i Ústecký kraj a město Terezín.
2: Zjistila reportérka Lucie Hejzlová a u nás teď už v pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever pokračuje Petr Nať.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje páteční den v kraji. Divadlo rozmanitostí v Mostě připravilo představení z prvky nového cirkusu na motivy románu Žila Verna Na kometě. Inscenaci s názvem Kometa uvede v premiéře dnes na velké scéně Mosteckého městského divadla. Podle tvůrců je to příběh plný odvahy, důvtipu i zamyšlení nad tématem národní hrdosti.
1: Snažíme se vystihnout to verneovské dobrodružství, které už je pro nás možná nějak trochu retro, ale zase má v sobě pro mě takovou sympatickou naivitu a takovou, až bych řekl, dětskou hravost v tom přistupování k vesmíru a k tomu jako objevování toho, co jako lidi můžeme zjistit, co můžeme zažít, a snažíme se ho naplnit právě činoherními, řekněme, prostředky i těmi novocirkusovými.
2: Říká o představení režisér Josef Kačmarčík, umělecký šéf divadla Rozmanitost. Jiří Kraus vysvětluje, proč se představení neodehrává na domovské scéně, ale v budově městského divadla v Mostě.
3: Inscenace bude uváděna na aréně, a to z toho důvodu, aby jsme mohli využít ty šály a trampolíny, tak zase z prostorových důvodů.
2: Pro herce Tadeáše Horehladě akrobacie není nic nového.
4: S akrobací, jakoby, když to vezmeme jako nějakým společným jmenovatelem, tak té se věnuju víceméně jako od začátku svých uměleckých studií a velmi mě baví a jsem rád, že zase teď jakoby po letech, když jsem se jí úplně toliko jako nevěnoval, takže jsem velmi rád o to, že ji zase teď můžu jako rozvíjet dál, a zejména teda tu šálovou, protože ta je velmi specifická, krásná, nebezpečná.
2: Pro představitele hlavní role Julia Kubaščíka je akrobacie novým divadelním prvkem.
5: Pro mě teďka nová věc, takže jako seznámit se s tím, že člověk může jako vlíst na dva kusy látky, to si jako třikrát kolem sebe omotat, pustit se a furt tam visí, to je jako skvělý.
2: Po premiéře divadlo uvede první reprízu 2. června od 17 hodin. Další je pak na programu až v září. Jan Beneš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: že mýváš.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Elton John dospíval za 10,5 minuty, už tady máme 18. hodinu, pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Městská policie v Podbořanech už několik let nabízí studentům bezpečnostně právních oborů odborné praxe. Od roku 2020 jimi prošlo 13 praktikantů. Během praxe se zapojují do běžné práce strážníků, chodí s nimi na obchůzky po městě, dohlížejí u škol nebo vyrážejí i do okolních obcí. Na rozdíl od dalších městských policií v regionu si tak práci můžou vyzkoušet přímo v terénu.
1: Líbí se mi, že s náma vlastně tady pracují, jako kdyby jsme prostě byli součástí toho týmu, že na nás neukazují, jako že jsme tady jenom na nějakou dobu, ale zapojují nás do těch všech věcí.
2: Na dvoutýdenní praxi u městské policie v Podbořanech je teď studentka bezpečnostně právního oboru střední školy technické v Mostě Adéla Vlčková.
1: Tak tady na ty obchůzky chodíme většinou, někdy jedeme i tady s panem velitelem, kolikrát i ty vedlejší vesnice, které spadají pod Podbořany. Každopádně každý den se děje něco jiného. A teď jsem se před chvilkou vrátila třeba z obchůzky, našli jsme rozbitý flašky od alkoholu, ještě nedopitý flašky, byly tam všude střepy, všechno se to fotí a posílá se to do systému.
2: Informace o podobných nálezech pak městská policie předává radnici, která zajistí jejich úklid. Podle zjištění Českého rozhlasu se přitom studenti v nejbližších městech regionu do běžné práce strážníků v terénu nezapojují. V Podbořanech je ale podle velitele městské policie Adriana Šimory situace jiná.
3: Přechody máme od 7:20 do 8 hodin, kdy dohlížíme na bezpečný přechod dětí a mládeže do škol.
2: Co je další náplní práce praktikantů?
3: Tak potom buď chodí se strážníky, anebo pak s asistenty prevence kriminality po městě, kdy vlastně máme nějaký ty vytipované místa ke kontrolám. Takže to jsou zrovna ty školy, dětská hřiště, co jsou tady ve městě, mezi panelovými domy, zrovna ta pikniková louka, kterou nám teďka v poslední době začali ničit, takže všude dělají dozor, dohled a kontroly.
2: Máte nějakou zpětnou vazbu od studentů, nebo jak se jim to třeba líbilo, co jim to předalo?
3: Když spolu komunikujeme, spolupracujeme, tak ten ohlas je takový, že opravdu ta praxe u nás jim něco dala. I do té školy. Ta vazba je taková pro mě, že když vidím ty praktikanty, co jsem tady 5-6 let naspátek měl, tak všichni já zdraví, popovídáme si, jo, projíždí vozidlem, tak si máváme, takže myslím si, že dobrý.
2: Kolik jste teda měli tady praktikantů za tento měsíc?
3: Když budu brát, teďka v té nejbližší době, tak jsme měli 5 nebo 6 praktikantů.
2: Velitel Šimora chce v případě zájmu studentů v pořádání praxí pokračovat i do budoucna. Z Podbořan Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní den v kraji na Českém rozhlase Sever už je minulostí, já se musím rozloučit, ale ještě předtím popřeji Maximiliánům a Maxům všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku. Jako hudební dárek dvojice Paul Simon a Arta Garfunkel. Užijte si víkend, já se budu těšit v pondělí odpoledne se všemi opět naslyšenou a po 18. hodině písničky na přání a Míra Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Městský ohňostroj uzavře v Děčíně dnes večer pro veškerou dopravu Labské nábřeží až po Masarykovo náměstí. Divadlo rozmanitostí v Mostě dnes uvede svou letošní třetí premiéru, hru Kometa. Pedagogickou kvalifikaci pro výuku tří předmětů bude možné nově získat v Ústí nad Labem. V noci se postupně zatáhne, čekejte i lokální přehánky nebo déšť, teploty klesnou i k 8 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Kvůli konání ohňostroje bude dnes v Děčíně uzavřené Labské nábřeží až po Masarykovo náměstí. Uzavírka ovlivní také městskou hromadnou dopravu. Magistrát navíc upozorňuje, že ohňostroj nebude možné sledovat z nové lávky pro pěší a cyklisty.
4: Od 10:30 do 11:30 večerní bude podle mluvčího magistrátu Ludka Stínila pro veškerou dopravu uzavřený úsek od kruhového objezdu u Mototechny po Masarykovo náměstí. Autobusy budou jezdit po Novém Mostě. Po skončení ohňostroje vypraví dopravní podnik z Tyršovy ulice mimořádné autobusové spoje. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Divadlo rozmanitostí v Mostě dnes večer uvede na velké scéně městského divadla premiéru hry Kometa, jde o dramatizaci románu Žila Verna s názvem Na kometě. Herci mosteckého divadla si v inscenaci poprvé vyzkoušeli akrobatické prvky nového cirkusu. Ředitel Josef Kačmarčík vysvětluje, co bylo cílem na studování díla.
5: Vystihnout to vernovské dobrodružství, které už je pro nás možná trochu retro, ale zas má v sobě takovou sympatickou naivitu, až bych řekl dětskou hravost v tom přistupování k vesmíru a k tomu jako objevování toho, co jako lidi můžeme zjistit, co můžeme zažít.
2: Představení začíná v 7:30 večer. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem otevírá nový učitelský program s aprobací pro tři předměty. Podle mluvčí školy Jany Kasaničové je to jediné takové magisterské studium v České republice. Přihlášky je možné podávat do poloviny srpna. Přijímací zkoušky budou v druhém zářijovém týdnu. Studenti mají na výběr matematiku, také fyziku, chemii, biologii a informatiku. V pětiletém studiu na Přírodovědné fakultě pak získají aprobaci pro tři předměty na druhém stupni základní školy. Možné bude i kombinované studium. Umožní doplnit si vzdělání při zaměstnání a učitelům získat plnou aprobaci. Češi od dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe. Je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Před tímto dnem daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu, tedy vlády a vládních a veřejných institucí. Podle ředitele institutu Jakuba Kuneše si Česko v porovnání s jinými státy vede v porovnání daňové zátěže dobře. Třeba na Slovensku tento den oslaví až za měsíc.
3: Počasí.
2: V noci se postupně zatáhne k ránu, lokálně čekejte i přehánky nebo déšť, teploty klesnou na 14 nebo i 8 stupňů. Zítra tedy v sobotu čekejte po ránu a dopoledne až zataženo s přehánkami. Přes den bude až polojasno, přehánky nebo bouřky jen lokálně. Teploty do 27 stupňů Celsia, na horách do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/13 dejte pozor na Liberecku u Rynoltic. Probíhá tam vyšetřování nehody osobního auta. Je to také se zraněním. Mezi Horním Týncem a Lovečkovicemi na Ústecku řidiči varují před krávami na silnici. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Dozněla písnička, která 100% nestárne, tak to byl Václav Neckář a Lékořice. Posloucháte Český rozhlas Sever a jsou tady večerní písničky na přání. A tak vás také od mikrofonu zdravím Miroslav Tartárek. Přeji vám krásný páteční večer a hned také přidávám kontakty k nám a sem ke mně do studia. Telefon, který jsem vede a který můžete vytáčet, pokud budete volat o písničku, ten má číslo 475 212 212 a i dnes platí, že o písničku si můžete napsat buď SMS-kou na 90 011 04. Tvar SMS-ky musí být první slovo Zahrajte, mezera a potom text vašeho vzkazu. No a nebo si napište na e-mail na zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty a teď už tady máme první vzkaz a je to e-mail. Prosím, zahrajte pro Lindu a Herberta do Heilbronnu. Písničku Pro radost jim posílá kamarádka Jana. A paní Jana vybrala písničku od Louise Armstronga, která se jmenuje Moon River.

0: Opravdu legendární to skladba a legendární Louis Armstrong. Tak to byla písnička Moon River. No a teď už se také pojďme věnovat telefonu sem do studia. Jak jsem říkal, číslo je 475 212 212 a první po 18. hodině je na telefonu posluchačka Iveta z Teplic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro, zdravím i posluchače. Já jsem vybrala písničku Klíč pro štěstí, kterou zpívá Marie Rotrová a Jiří Bartoška.
0: Máte pravdu.
1: A bylo by to pro radost pro Alenku, Julii, Oldřišku, Ivanu a Janu.
0: A také pro vás.
1: A děkuji za výběr a přeju pěkný poslech.
0: Já vám i pěkný víkend, máme pátek.
1: No. A já vám taky.
0: Děkuji.
1: Naslyšenou.
0: Tak, ať se hezky poslouchá. Naslyšenou. Děkuji.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Co mám je Český rozhlas Sever, jsou tady písničky na přání. Pojďme se hned věnovat dalšímu z telefonátu. Z Lipové k nám volá paní Emilie. Já vás zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer ještě jednou všem.
0: Děkujeme.
1: Poslouchám, vám do radia.
0: Děkujeme. Tak za chvíličku Judita Čezovská, písnička Dominiku, je to tak, víte? A komu zahrajeme tuhle písničku?
1: Je to pro mýho vnuka, který zítra bude slavit 32. narozeniny.
0: Ano.
1: Takže mu, Dominiku, přeju ti všechno nejlepší, hodně, hodně zdravíčka, štěstí, pohody, ať všechno zvládneš.
0: A já se přidávám.
1: A posílám taky paní Martičce Kudlové do Boletic. Tam má taky zítra narození.
0: Ano.
1: To samé posílám i jí.
0: Také přejeme. No a písnička.
1: Moc krát děkuju.
0: Není záč. No a písnička i pro vás. Přeju brzké uzdravení. No a písnička za chviličku a zase někdy zkuste zavolat. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení příběhu o hledání mámy.
4: Pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
3: Dalším hostem je Barbora Vaňousová, odborná konzultantka ze spolku SEFAM.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dominiku, Judita Čeřovská, jsou tady písničky na přání a samozřejmě posloucháte Český rozhlas Sever. Ve vysílání opět nebudu sám, protože na telefonu už je nachystaná paní Dáša ze Smečna. Já vás vítám, dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuju, ano. Prosila bych zahrát Hospudku a celý rodině a máme samý oslavy a pravnouče 2 roky a máme toho hodně, takže... Takže děkuji vám a všem, co poslouchají, ať se máme dobře.
0: Ano, a vy také moc samozřejmě. Jo, a pozdravujeme Pejska Milanka, jak jste říkala tady před chvíličkou, jak jste ho tam okřikovala.
1: Jo. A teďka už je ticho.
0: A jo, poslouchá rádio a jak mu na něj mluvíme tady
1: poslouchá,
0: také.
1: Poslouchá. Takže vám taky do rádia a všem posluchačům.
0: A i vám pro pěkný večer. Jaromír Majer je tady.
1: Hezký víkend.
0: Také i vám. A naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Šel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o to.

0: Jaromír Majer, Hospůdko známá, tolik další písnička na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Pojďme se opět věnovat telefonu. Linka 475 212 212 a na lince se právě dočkal posluchač Jirka ze Starých Křečan. Zdravím, vítám, dobrý večer.
1: Jaromíro, vás taky.
0: Děkuji.
1: Rádio.
0: Děkujeme. Tak vy jste říkal, že byste ještě rád dodatečně popřeval.

0: Samozřejmě, ať to telefonování jde jednodušeji, až budete zase někomu chtít popřát.
1: A jo.
0: Tak tady je Beatles, nebo skupina Beatles, a zase někdy naslyšenou.
1: Já strašně mu děkuji.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Jedním, že tahle hudební vzpomínka vás potěšila, to byla skupina Beatles a Oh Darling. No ale záhy si zase zahrajeme něco tanečního a velmi populárního a písnička, kterou i u nás v písničkách na přádí často pouštíme a já jsem rád, protože opravdu je taková na probuzení také samozřejmě. Ve vysílání vítám posluchačku z Ústí nad Labem, Monču, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak já jsem říkal, že se teď asi probudíme všichni, tak co pěkného zahrajeme a komu?
1: Od Verony.
0: Na mě Nečekej se to jmenuje.
1: Ano.
0: A já nečekal, nachystal jsem to. Komu zahrajeme tu písničku?
1: Bylo by to pro kamaráda do práce, ať mu to rychle utíká.
0: Ano.
1: Pro vás do rádia a pro všechny, co poslouchají.
0: Dobře, tak až se hezky poslouchá, ještě vám popřeju samozřejmě hezký víkend. A
1: vám proto, taky.
0: Protože jsme oba z Ústí, tak možná někde tady v ulicích i třeba na viděnou někdy. Tak tady je Verona a mějte se fajn. Naslyšenou
1: taky,
0: a na viděnou.

domácí 80. léta a písnička, která nestárne, tak to byla Jitka Zelenková a Mít svůj kout. Stále jsou tady písničky na přání, za námi velká porce vašich telefonátů. Pojďme se tedy také podívat třeba na nějaký e-mail a už tady vidím, dokonce je to přání k narozeninám. Tak já to přečtu. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Karla Černocha a Filipa Brabce. Víc než přítel. Písnička bude pro Zuzku do Proseče pod Ještědem k narozeninám. Přeji jí hodně štěstí, pevné zdraví, moře lásky a spoustu pohody. Jinak ještě zdravím Marušku z Děčína a všem přeji hezký pátek i hezký celý víkend. S pozdravem, Šárka z Liberce.

0: Karel Černo, Filip Brabec a Víc než přítel, další písnička na přání nám dozněla a teď se zase pojďme věnovat také telefonu sem ke mně do studia. Ve vysílání vítám Romana z Vysoké. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Mirečko, já vás zdravím.
0: Děkuji.
1: Dneska posílám milence z Českého ráje, jo. Marušce do Chomutova, jo. Herbertovi Genně do Německa.
0: Dobře.
1: Jo, Dominice s maminkou.
0: S Ústí.
1: A zdravím ještě Martu do Barandova, že jsem jí dlouho neslyšel.
0: No, já taky ne.
1: A Jarmilku do Muslí, jo?
0: Dobrá. Tak a jak jsme se domluvili, tak bude tady skupina ABBA, písnička Chiquitita a je to i pro vaši maminku. A naslyšenou.
1: A vám taky písničku rodičům, jo?
0: Jo, děkuju, děkuju.
1: Jste takový můj kamarád.
0: Jo, tak děkuju.
1: Naslyšenou.

Tolik na přání hudební výlet do Švédska, skupina ABBA a písnička Chiquitita. Pojďme se vrátit k e-mailům, mám tady nachystaný hned tedy další. Je tady tento text. Dobrý den, rád bych písničku Ať je hudba tvůj lék od skupiny Lunatic a posílám to všem posluchačům a vám do studia. S pozdravem Tomáš. Tomáši, díky moc a teď už jdeme hrát. Ať je

Tolik skupina Lunetik, já tady mám nachystané ještě jedno čtení a jeden váš e-mail. Zahrajte prosím paní Zuzce, pracovnici Stapu Vilémov, něco od Karla Zicha, že jí to posílá Jirka. Děkuju za zahrání. No a pohled na čas to potvrzuje, blíží se 19 hodin, to znamená za chviličku nás čekají zprávy a po nich další večerní pořady. Mějte tedy hezký zbytek večera i celý víkend. Já se na vás budu těšit u večerních písniček na přání zase v pondělí, anebo už zítra v 17 hodin u hudebních legend. Loučí se Mirek Tartárek. Mějte se krásně a naslyšenou.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Terezíně začnou v pondělí první velké opravy zchátralých památek. Policie v Jablonci nad Nisou řeší podvodné telefonáty falešných kriminalistů. Pět zájemců se přihlásilo do výběrového řízení na nového ředitele Národní galerie. V noci postupně zataženo, čekejte i lokální přehánky nebo déšť, teploty klesnou i k 8 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Radnice v Terezíně podepsala smlouvy na první větší opravy zchátralých památek v pevnostním městě. Z havarijního programu Ministerstva kultury opraví střechu na bývalé zbrojnici. Začne i rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu. Více řekl správce a koordinátor oprav Radek Keřka.
3: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na proviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní a fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
2: Současně se připravuje oprava Bastionu 5 a Terezín soutěží také firmy na opravy nápustných stavidel a třech mostů u Horní a Dolní brány a u Bohušovické brány. Město má aktuálně nasmlouvané práce za 200 milionů korun. Jablonečtí policisté řeší další případ falešných kriminalistů. Vydávali se za policisty z oddělení hospodářské kriminality a telefonovali několika lidem po celém Česku. Snažili se získat jejich údaje k bankovním účtům. To se jim nepodařilo, protože si lidé jejich totožnost u policie ověřili. Podle policejní mluvčí Dagmar Sochorové by měli být lidé obezřetní a citlivé údaje po telefonu nezdělovat nikdy.
4: Nikdy po vás nebudeme chtít manipulaci s penězmi. Proto na takové telefonáty nereagujte, nebo pro svůj klid si existenci policistů ověřte a zavolejte na oficiální telefonní čísla Policie České republiky.
2: Do výběrového řízení na nového ředitele Národní galerie se přihlásilo 5 zájemců. Na sociálních sítích to dnes oznámilo Ministerstvo kultury, které chce vybrat vedení v dvoukolovém hodnocení do konce června. Šéf rezortu Otto Klempíř z motoristů odvolal předchozí ředitelku Aliciu Knast v březnu. Zdůvodnil to tím, že Národní galerie v Praze potřebuje výraznější odborný rozvoj a také mít ambici se posunout mezi přední evropské instituce.
1: Sport.
2: Kajakář Jakub Krejčí se v úvodním závodu světového poháru vodních slalomářů dostal na stupně vítězů. Na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublani skončil český reprezentant 3. Zaostal jen za vítězným Italem Ferracim a stříbrným Polákem Pašiutem. Tenistky Karolína Muchová a Marie Bousková si osmifinále Roland Garros nezahrají, obě vypadly ve 3. kole. Bousková podlehla Rusce Andrejevové a světová desítka Muchová prohrála i vinou zdravotních problémů se Švýcarkou Teichmannovou.
1: Počasí.
2: V noci postupně zataženo, k ránu čekejte lokální výskyt přeháněk anebo déšť, teploty klesnou na 14 nebo i 8 stupňů. Zítra, tedy v sobotu, čekejte po ránu a dopoledne až zataženo a s přeháňkami, přes den bude až polojasno, přehánky nebo bouřky už jen lokálně, teploty do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 dejte za 33. kilometrem ve směru na Německo pozor na odstavené osobní auto. Má poruchu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Vždycky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často se po poslechu rubriky Hezky česky doma zamyslíte a říkáte si, na to bych se chtěl zeptat. A mnozí pak dotaz napíšete na náš e-mail. Paní magistro, jedna z posluchaček má doma problém. Poradíme?
2: Jasná věc.
1: Jestli tady to není problém třeba s manželem, je to jazykový problém samozřejmě. Tak, jestli říkat brambora nebo brambor, okurka nebo okurek, ono může být regionální pojmenování, třeba i jako se říká cerel místo celer. To jsme v rodině taky zažili od babičky. Tak co je přípustné ve spisovném jazyce, co není přípustné? My víme, že už je povoleno hranolek i hranolka nově.
2: Ano.
1: Je to pár měsíců. Ale co tedy začněme tou bramborou? Brambor nebo brambora?
2: Brambor a brambora jsou na tom lépe než hranolky. Ty už to mají dávno, už ve slovnících ze 70. 80. let minulého století. Tam máme oba rody spisovné.
1: Mají to za sebou tenhle proces.
2: Dávno, dávno. Ale je tam drobná poznámka tedy, že pokud píšeme odborný text o bramborách, tak máme užívat ten mužský rod, protože ta rostlina, na které nám ty brambory, ty hlízy uzrají, se jmenuje lilek brambor, tedy v mužském rodě.
1: Tuším, že u okurky to bude trochu jiné.
2: Přesně tak. Okurka čeká, tedy okurka je spisovná, ale okurek musí pořád ještě čekat. Stále se to považuje za nářeční variantu, která je typická pro střední Moravu, ale také třeba západní Čechy, Klatovsko. Mm-hmm. Ale takových slov známe právě z nářečí ještě víc, těch dvojic, kde je různý rod.
1: Jasně, třeba hadr, hadra, dáseň, dásno, vrázka, vrásek, břicho, břich.
2: Kobliha, koblih.
1: To bych si dal. Cerel bych si taky dal. Nikdo ho nemá rád. Teď jsem řekl cerel, no protože babičky říkávali cerel. Kdy budeme moci říkat cerel?
2: Když budeme na Moravě a bude to neformální. Celer je spisovný a cerel je nářeční a nic proti němu. Jenom ho hold nesmíme psát třeba.
1: V odborných textech nebo v oficiálních textech?
2: Tak, když budeme psát dopis na ministerstvo zemědělství, napišme raději celer.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Den se v Brně konal další ročník festivalu Meeting Brno. Festival, který se už několik let snaží spojovat lidi a různé národy a národnosti. Jeho hostem byly tentokrát tradiční sudetoněmecké dny. V Brně si podávali ruce Němci, Češi a také Židé, kteří žijí nebo mají kořeny v českých zemích. Domnívali se, že více než 80 let po skončení války je nejvyšší čas na odpuštění, usmíření a navázání na to, co je na jejich společné historii dobré. Atmosféru v Brně zachytil kolega Richard Čulko.
2: Ich bin in der Aktionshalle bei dem 76. Sowjetischen Tag.

0: Welt, wo alles ziemlich vollkommen ist, in dem Westen alles funktioniert. Nichtsdestoweniger lesen wir dort unter anderem, ich habe auf dem Weg in den Westen die Sprache verloren. Oder Sie haben es wenigstens gesagt. Führen Sie das bitte aus.
1: Als meine Eltern in den Westen gekommen sind oder konkret nach Österreich, nach Wien, war ihr erster und wichtigster Auftrag an mich als ihre Tochter, so schnell wie möglich Deutsch zu lernen, weil meine Eltern verstanden haben, der Schlüssel zum neuen Leben und zur Integration ist die Sprache. Wenn man die Sprache des neuen Landes spricht, dann kann man sich sehr viel schneller zurechtfinden. Und ich als Kind, als ihre Tochter, ich habe diesen Auftrag sehr ernst genommen. Ich habe ihn aufgenommen und habe so schnell Deutsch gelernt. Und was wir dabei aber alle ein bisschen vergessen und aus den Augen verloren haben, dass man manchmal, wenn man etwas Neues lernt, man etwas Altes ein bisschen vergisst. Und über die Jahre ist das so bei mir passiert, je länger ich in Österreich war und je mehr ich mich im Westen bewegt habe, umso mehr und mehr habe ich auch ein bisschen meine Muttersprache verlernt. Und heute muss ich mich leider schon ein bisschen anstrengen, um gut Slowakisch zu sprechen.
0: Können die Besuche in der Slowakei nicht dazu beitragen, um die Sprache zu erfrischen?
1: Definitiv. Ich fahre auch noch oft und gerne in die Slowakei. Ich habe dort sehr viel Familie. Ich fahre wahnsinnig gerne nach Bratislava, mein Geburtsort. Und ich gebe mir auch Mühe, jedes Jahr mehrere Bücher auf Slowakisch zu lesen, um die Sprache ein bisschen in Fluss zu halten. Ich spreche auch natürlich mit meinen Eltern Slowakisch. Aber ja, mit den Jahren ist es ein bisschen eingerostet, sagen wir so.
0: Der Roman spielt in zwei Zeitebenen. Haben Sie absichtlich diese Komposition gewählt?
1: Ja, ich habe mir überlegt beim Schreiben, dass ich gerne die Geschichte dieser beiden Figuren, des Vaters und der Tochter, aus zwei Richtungen erzählen möchte. Wie ist es jetzt und wie war es früher? Wie ist es dazu gekommen, dass diese zwei sich auch ein bisschen entfremdet und verloren haben? Und ich glaube, dass man, um zu verstehen, wie die Dinge jetzt in der Gegenwart sind, immer auch mit einem Auge in die Vergangenheit schauen muss, was ist passiert. Und so erschließt sich dann hoffentlich eine große, ganze Geschichte, die man gut erfassen kann. Sousedé.
2: Český rozhlas, zprávy.
3: Lidé můžou v programu Nová zelená úsporám Light žádat až 2 milionovou bezúročnou půjčku. Policie v Jablonci nad Nisou řeší podvodné telefonáty falešných kriminalistů. Zítřek bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přeháňky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněné 2 miliardy korun. Budou o ně moct žádat nízkopříjmové domácnosti. Rezort jim na zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc korun. Ostatní domácnosti můžou požádat o bezúročnou půjčku, popisuje ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů.
4: Rodinný dům jsme schopni tímto programem zabezpečit až ve výši 2 milionů korun. A pokud se bavíme o bytových jednotkách, což máte několik typů bytových jednotek, od malých zástaveb až po velká SVJ nebo bytová družstva, tam je to 750 tisíc korun na byt.
3: Jablonečtí policisté řeší další případ falešných kriminalistů. Vydávali se za policisty z oddělení hospodářské kriminality a telefonovali lidem po celém Česku. Snažili se získat jejich údaje k bankovním účtům. To se jim nepodařilo, protože si lidé jejich totožnost u policie ověřili. Podle policejní mluvčí Dagmar Sochorové by měli být lidé obezřetní a citlivé údaje po telefonu nikdy nezdělovat.
5: Nikdy po vás nebudeme chtít manipulaci s penězmi, proto na takové telefonáty nereagujte, nebo pro svůj klid si existenci policistů ověřte a zavolejte na oficiální telefonní čísla Policie České republiky.
3: Hned několik archeologických nálezů objevili dělníci při výkopových pracích v centru Jihlavy, kde modernizují kanalizační síť. Například původní základy dnešního hotelu Zlatá hvězda na Masarykově náměstí jsou o několik metrů posunuté. Historiky ještě víc zaujal nečekaně zachovaný předmět denní potřeby ze 13. století. Pokračuje náměstek primátora Radek Popelka z Hnutí ANO.
6: Ve výkopu se našla bota, což asi není nic zvláštního, ale ta bota je z 13. století a podle odborníků je to mnohem významnější nález, než kdyby se tam šly nějaké mince nebo střepy, protože těchto jakoby lehce recyklovatelných věcí se tolik nenajde. Sport.
3: Kajakář Jakub Krejčí se v úvodním závodu světového poháru vodních slalomářů dostal na stupně vítězů. Na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublani skončil český reprezentant třetí, když zaostal za vítězným Italem Ferracim a stříbrným Polákem Pašiutem. Mezi kajakářkami obsadila Amálie Hilgertová 11. příčku. Počasí. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona je od Rudné ze 7. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení asi na 40 minut. A na dálnici D1 z Prahy do Brna je kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Před 23. kilometrem se stojí od Pražského okruhu z 12. kilometru. Zdržení asi 40 minut celkově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
2: Vesele a zdravě.
7: Příjemný poslech vám všem, co jste si naladili Český rozhlas a poradnu o zdraví s doktorkou Kateřinou Cajtamovou. Dívá se na mě přes své brýle.
8: Ano, a slibuje, že vám bude zrak přecházet z toho, co budeme dneska povídat.
7: Tolik zajímavostí?
8: Ano, ano, spoustu věcí.
7: Hlavně na to, aby všichni dobře viděli.
8: Protože dnes máme téma... Přechodné.
7: Špatné vidění.
8: Vidění.
7: Co jste naposledy viděl, než jste přišel o zrak, ptá se doktor pacienta. Manželku a vidličku.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. A, ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásej.
3: To mi není nic platný, že hlásej, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, můžu samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláry u mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta nebo zamžené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
7: Stres.
0: A těch 20, teda ty si necháme na potom.
6: Ty protože... si necháme na potom, ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si, zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy. I na ty se dnes samozřejmě dostane.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění, toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milí a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslaví. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol, co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekal další důvody, které mohou být
2: dalších důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: Tu taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jinam, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 metrů, ano, 20 stop, pokud si to doma odměříte, aha, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které mohou stát za špatným
2: viděním. Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takové přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba? Kolem
2: u těch
0: třeba,
2: očí já nevím, nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku, ano, a dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem si něco dalšího
2: přijde. Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. to je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také pro to živé povídání s vámi a budete moct klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hes.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veseleazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezi tím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok, byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak, co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit?
3: Ano. Tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk. Nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den. No. A potom poslední dotaz. Kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka? Protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako silou, tak jaká je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až 1, 2 nebo 3 v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevypadá, vypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši Známka. Zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během
2: já
1: písničky?
2: Mám problém, že pořád mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog teda vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano.
1: No,
2: taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností, nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně polevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už
1: ale ono to přetrvává.
0: Zůstává, aby se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patriku, a paní doktorku.
1: Dobrý den.
3: Já jsem byl na... jsem mi tak šedej zákal, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, že jsem ve Vyškově na tým a furtně slzí levý oko, nevím co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jaký už bez jakýchkoliv jako těchto.
1: Jo, helejte, a to začalo po té operaci?
3: No, mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu, jako třeba to, jako mám to zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo,
3: tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější, jo. Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, já už to poradil bez konzervantu a vším možným už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
1: No,
3: Stejnak
0: zkuste, co doporučovala paní doktorka,
1: zkuste
0: prostě
1: mrkání a samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
0: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
1: Dobrý den,
4: tady je Jižní Čechy Zdenek.
1: Ano.
4: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
1: Proč?
0: Ale...
1: No. Proč?
4: Byli mi 70, jo, já nevím, co s tím.
1: A proč byste neměl chodit na oční?
4: Abych neviděl, jak si dělají vrásky.
1: Joj, dáma, ne. Naschledanou. Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit ano. brýle na dálku, ano. na blízko.
0: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
1: Děkujem.
5: Dobrý den.
0: I vám.
1: Posloucháme, povídejte.
5: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás prosím ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
1: Ano.
5: Nesnáším přímý slunce.
1: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
5: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. a povězte mi, je to normální, když jo. večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
1: Hleďte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost. Je poměrně důležitý příznak a může znamenat kde co. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
0: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
5: Já jsem docela pečlivá v tom, no. takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
1: Ano.
5: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano, ano. jako nemůžu být samozřejmě úplně pod mě.
0: Jako jasně. třeba knížku nebo tak, ano?
5: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
1: No, tak já opakuju,
0: odpovídala paní
1: že fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
0: Tolik tedy rada,
1: no.
0: ozvat se raději doktorům a zajít.
1: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog.
0: To. Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamové.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně.
1: Ano.
0: Posloucháte, paní doktorko?
1: Ano, krása.
0: Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900, kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Veselé a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Tak takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Z Prakonic. Dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Už mám problémy s krční páteří. Je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně. Ano. Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: Mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice a já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na neurologii.
1: A ano, dobrý.
3: A všechno prej v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak, bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci,
0: a potom
1: která
0: nějaké
1: je...
0: cvičení srovnat tu
1: cvičení krčnu. Určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo, chodím ano. A na skrou okolností teď pojedu do lázní právě.
1: No, báječně.
0: Tak jim to
1: takže by se
0: to,
1: řekněte jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak
1: děkujeme.
0: To může být důvodem tedy špatného vidění,
1: ano.
0: Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Veselé a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitrooční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu ano, rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když
0: čím dřív,
1: tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka.
0: Ano.
1: Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohle to poprosit.
0: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám a dalším pořadům.
1: No, jo.
0: Zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. V Terezíně začnou v červnu první velké opravy zchátralých památek. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na stát. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
3: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
2: Právě Slovensko oslaví den daňové svobody přesně za měsíc. Radnice v Terezíně podepsala smlouvy na první větší opravy zchátralých památek. Z havarijního programu Ministerstva kultury opraví střechu na bývalé zbrojnici. Začne také rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu, upřesňuje správce a koordinátor oprav Radek Keřka.
4: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na proviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní a fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
2: Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Teď jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin, potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
5: U společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík může postoupit mezi 16 nejlepších hráčů Roland Garros. Ve třetím kole antukového Grand Slamu hraje český reprezentant proti Alexe de Minorovi z Austrálie. Ve třetím kole dvouhry skončily Karolína Muchová a Marie Bousková. Muchová nestačila na Švýcarku Teichmannovou, Bousková na Rusku Andrejevovou. Obě Češky prohrály ve 2 setech. Počasí. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 za Prahou do Brna je kolona se zdržením půl hodiny od sjezdu na Velké Popovice až za sjezd na Benešov. Mezi kilometry 14 až 23 k omezení u Šmejkalky. Oběd to jde přes Trančice nebo Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou řeší nehodu na kilometru 27,5 na Krajnici. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Trojnásobná jednička roku 1996, trhavecký příběh vyprodáno Johna Michaela Montgomeryho, proměněný partou holátek ze Šumperka na výprodej chlapů na úvod našeho dnešního setkání s aktéry naší moderní country, které budou volně provázet zastavení v albu, které jako v pořadí 35. nabídl s letošním zářím veterán Jim Lauderdale pod názvem Game Changer.

Josef Beránek, David Josefy, Vladimír Medek, Michal Paprskář a Oldřich Weber. Jména nerozlučně spojená s vlastně naší první country rockovou skupinou Šance, která vyráží už plných 51 let z Liberce a pod názvem To se vám může stát klasika Waylona Jenningse Only Lady That Will Walk the Line. Podobně populární je už hezkých pár let její tulák ze zpěvníku Mel Haggarda.

0: co ti zbývá, musíš mě tak brát.
1: Jablonecká Voloupsie se solovým kapelníkem Ondrou Hakenem a z roku 98, kdy skupina slavila rovné třicátiny pod názvem V obyčejnej chlap, česká verze hitparádovky Kennyho Rogerse Long Arm of the Law. A zase na chvíli do zářijového alba rodáka ze Severní Karolíny, Jima Lauderdale, který se toulá pláněmi country už plných 31 let a sbírá úspěchy především jako autor. I jeho nejnovější kolekci Game Changer tvoří vesměs jeho vlastní písničky. Tahle je o naší šťastné hodince.

0: Almost over.
1: Country dostavník Mirka Černého.
2: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

68 mou první lásku svál. Holku mi přebral kámoš, pak blázen si ji vzal. Já za pětku jsem urazil, u Havlíčků pět piv.

78 mi úsměv tváře vzal, když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál. A táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej flek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod rnem, a kdo by vzpomínal.

0: zpíval Johnny Cash.
1: Pražská rekonvalescence se solovým Milanem Hujerem Haladou a vzpomínkou na rok 1978 a především na pražský koncert Johnnyho Cashe. Tahle parta vznikla před 41 lety v Praze a od roku 2012 je jejím nejnovějším členem veterán Martin Javůrek. To si schovám na jindy a nabídnu vám teď osamělýho rváče Jerryho Lee Hughesa.

0: osamělej rváš.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

tak trochu vizionářská, tenhle druh života, tenhle druh dne z letošního alba Jima Lauderdale Game Changer, naplňující jeho přezdívku Král zlomených srdcí. Totéž platí o písničce přímo dýchající radostí z opětovného setkání. Jmenuje se Friends Again, tedy zase kamarádi.

vždy zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

pak přišel den, kdy potok čistej zase byl. Černej volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš trafer zas u chaty penžo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

Slavná balada o Jet Clampettovi, jediná jednička dlouhatánského archivu bluegrazových králů tandemu Flat & Scruggs z roku 83. O 16 let později ji takhle přivedli na naše desky taxmeni Jardy Čvančary se solovým Vrátěm Vyskočilem. A zase zpátky do Šumperka, který historie zmiňuje už v roce 1281. Právě v tomhle 25-tisícovém městě sídlí už celé půl století vyznavači moderní country skupina Holátka.

Jsem sám a auto, dva pilíře koncertních programů šumperské formace Holáčka. První ze zpěvníku Dona Williamse a druhou najdete mezi hitparádovou elitou roku 94 s Dwightem Yoakamem, Rychlým jako ty. Fast as you.

country superhvězda druhé poloviny 80. let a počátku let 90. rodák z Kentucky Dwight Yoakam a v jeho autorském podání hitparádová čtyřka roku 94 Fastest You na závěr našeho dnešního setkání s válečníky moderní country. Díky všem, kteří se i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera, do něhož holátka ještě nabídnou další den. Věřím, že se povede. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Spalovnu odpadu u Temelína na Českobudějovicku odmítá 17 obcí. Na podzim chtějí referendum. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
3: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. Tři čtvrtiny současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
2: Proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku vystupuje 17 měst a obcí. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí, informoval mluvčí petičního výboru Pavel Píha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami.
4: Projekt byl při schvalování vlivu na životní prostředí zařazený do takzvané kategorie 1. Podléhá tak nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: V Brně začne v sobotu 29. ročník Mezinárodního festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis. Program je naplánován do sportovního a zábavního areálu v ulici Hněvkovského. Je to kvůli zpřísnění zákona o používání pyrotechniky. Večerní show předchází celodenní program, který přibližuje Ondřej Morávek z pořadatelské společnosti Snip & Co.
5: Přes den od rána poběží v areálu Hněvkovského jihobrněnský dětský den. Souběžně tam bude probíhat také gastronomický Burger Fest a na závěr ten tradiční ohňostrojný čas ve 22.30 ohňostroj v italském stylu Bella Ciao.
0: Sport.
2: Královskou 19. etapu cyklistického Gira d'Italia ovládl Američan Sepp Kuss. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel v Dolomitech na 11. místě. Na vítěze nabral necelou minutu a půl. Celkové pořadí dál vede Dán Jonas Vingegaard.
0: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 15. kilometru odklidili z levého pruhu odstavené osobní auto. Směrem na Brno se tam stále tvoří kolona mezi kilometry 14 až 23 k omezení u mostu Šmejkalka. Zdržíte se tam 20 až 25 minut. A na Pražském okruhu ve východní části směrem na D1 se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u sjezdu na dálnici do Hradce Králové. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák, plesk. A Ferda ležel na zemi. No, ono se řekne kapka. Mravenec třepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem, jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hup dubky, dubky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Nač pak kolečka? No přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemíšť se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemíšť utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, hlemíšť si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl šibal počitý střevlík. Jak se před ním hlemíš objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, trára, tata, tatrára, tata, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se hlemíš zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal polehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený hlemíš se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pytlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram-tara-ta-ta-ta, tram-tara-ta-ta-ta, bum-bum-bum. A zase znovu. A najednou do toho trý-drý, kulili-kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, no ano, byl to Pytlík. A ten se právě rozkřikl ticho. Kdo to tu tak divně dělá klarinet? Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No tohle, rozčiloval se kapelník, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet. Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudli. Dost, dost, dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček, hr, hr, Toníček, no, no, tak vidíš. To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo. To je ale blázen, ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk po temník a huhlal, to by se nemělo, Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus. A tím začala celá ta podivná historie, protože ten bláznivý brouk pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel, tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata. To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli bác, bác, bác. A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjařeni, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel bum, bum, hrníček, to tě tluče Toníček a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo. To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky. Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu. Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
4: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
3: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chroust se urazil, že tedy nikam nepoletí a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna a třásl se, jako osika. Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo. Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel, mami, mami. Pytlík se zatvářil odhodlaně. Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. už ho mám, haha, strašidlo, vykříkl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že pytlík chytil strašidlo. Zatím to pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo, mami, mami. Ale pytlík neznal slitování. Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám. To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík, se strašili zatočit, prohlásil vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon. No, ano, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší? Takhle je vyhazovat z pelíšku? Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své mámy, mámy. Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zmotal. Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na pytlíka. Teď byste je měl strejdo trochu rozveselit. Ať to alespoň nějak napravíte. A pytlík, jednak, že se trochu styděl, a jednak, že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kdepak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kuš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského, on má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa, nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se schopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda. Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz.
4: Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jen zazněly kroky na chodbě, zahopsala doprostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růži, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď, blázen, snad si myslí, že mu Aminu sníme.
5: A morced hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky. Kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
5: Mlč, je to pravda. Jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
5: A tak, nečum na mě.
2: Amina se rozběhla k dětem a ty je ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl.
4: Konečně to pan tajemník nevydržel.
5: Kde je ten pes? Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejrůžovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzeným hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět.
5: A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku.
2: Amina vrtěla hlavu jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
5: Čupák, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela, tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
2: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku, jako hračka je. To je naše Amina, nafukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza. Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychly. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli. Chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho! Za dědečky běžela babička a volala, policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou. Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi. Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
5: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
6: Pánové, pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
2: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
6: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal.
7: Kriste, pane, taková ostuda. Jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebylo.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář svousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Haló, Krtku, řekla vodní krysa. Haló, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelbil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojeďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co, teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu.

0: Vůz, čtyři kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
0: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem. Není to krása?
1: Já nevím.
0: Nasedat, jedeme, ah je.
2: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
3: Jede žlutý vůz.

0: i klus.
1: Co pak to bručí, nežene se bouška?
2: To není bouška, uhni trochu ke kraji žabáku.
3: Já a uhnout toho Bohdán nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz. Na ní žlutý vůz.

0: Osvíte!
1: Něco se k nám blíží! Nebezpečí! Na ohni k příkopu!
2: Nesmysl! Já jsem pánem silnic! Všechno z cesty!
3: Po silnici mezi poli jeden žlutý.
2: Pozor!
4: Co to? Co to bylo?
1: Automobil. Šílenec za volantem. Všechny nás mohl zabít. Policie.
4: Podívej, z našeho vozu je kulnička na dříví. Kůň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
1: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
5: Tu.
4: Na stromě.
1: Pojď dolů. Žabák nemá na strom něco pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
4: Asi tím nárazem.
1: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
5: Nádherný, strhující pohled. Poezie pohybu, jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
1: Mluví z cesty.
5: Proletět vesnicemi, přeskočit města, vrtutu, ach, nádhera.
4: No tak kamaráde, snad nebude tak zlé.
5: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal, po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
1: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
5: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu ohavných, malých, ničemných kanárkových žlutých vozů? Tu.
1: To je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, někoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.
2: Tu.

0: kotě, zpátky v botě, po robotě. Nechali.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku, navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Noční linka, víkendová, tentokrát pátečně sobotní, právě startuje, právě otevírá. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová, no a platí, že se i dnes na vás budu moc a moc těšit po celé ty dvě hodiny, které jsou před námi, a doufám, že si to vzájemně užijeme. Samozřejmě nás čeká společné povídání na téma, které vám za pár vteřin prozradím. Také pro vás máme spousty písniček a doufám, že si u nás vyberete pro vaši příjemnou večerní náladu a takový příjemný pozdně večerní relax. No a o čem že to tedy dnes bude? Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to? Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? No a co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých? A mimochodem, je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal třeba právě vám a koho byste chtěli pozdravit? Jsou situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má, a prostě zabojovat. Tedy nemusí, ale určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl a nenaplňuje ho to. Odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, chce notnou dávku odvahy, a pokud je to třeba vážná nemoc, odhodlání žít musí být opravdu velké. Pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci, a žít si po svém. Nemusí jít vždy jen o velké rozhodnutí a velké činy. Možná vám plně stačí, že se o sebe a druhé dokážete postarat a žít slušný život, že zvládáte každý den v pohodě. Tak tolik a mnohem více na to naše téma, které je takové hodně na základě vašich životních zkušeností, ale také třeba i na základě určitých představ, pokud jste něco podobného nezažili. No a telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a je tu i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová na úvod se svou písničkou Biograf Láska, tak já doufám, že vás potěšila písničkou. No a teď už můžeme pozdravit do Ústí na sever Čech paní Evu. Krásný večer, Evo, zdravím vás.
1: Dobrý večer, já taky zdravím vás a všechny posluchače Noční linky.
0: Děkuju moc.
1: Já jsem byla postavená osudem před dost velký rozhodnutí. Prostě jsem byla na operaci výměně kyčelního kloubu a bohužel mi řekli, že už žádnej kyčel mít nebudu a ze té rady jsem se ocitla na vozíku a musela jsem se s tím naučit žít.
0: A to byl nějaký důvod, jako že to nešlo vyměnit prostě ta kyčel?
1: No, nešlo, že prostě to nebylo za co uchytit a těžká osteoporóza, mi řekli, no.
0: No vidíte to, a přitom se říká, že zrovna kyčle, že to je taková už dneska skoro v uvozovkách pásová výroba, že jo? A co se všechno může přihodit a jak to vůbec nemusí?
1: No, ono stačí, jako když mám tu vložku, já jsem 22 let o té endoprotéze chodila a chodila jsem dobře. Takže já si jako stěžovat nemůžu. A pak jsem šla na druhou výměnu a už to nešlo.
0: A už to nešlo. Tak co následovalo? Co se ve vás dělo? Nebo jak jste bojovala? S čím jste bojovala vlastně? Co
1: no,
0: se muselo zařídit, udělat?
1: Já byla docela nešťastná, protože jsem nevěděla, co a jak. To byl pokus omyl, něco, jak říkala paní Anička. Prostě, že mě bylo na omdlení, jo. Prostě jsem říkala, proč zrovna já. No ale pak jsem si říkala, že tím nic nevyřeším a naučila jsem se s tím žít, jako uvařit si, obsloužit se a jednou týdně ke mně chodí paní pečovatelka a zeptá se mi, co potřebuju, já jí to řeknu a tím jako to skončí, ale jako tím vozíkem ty lidi opravdu jsou trošku omezený, protože ne každý taxík váš zveme, ne každý autobus,
0: ne všude se dostanete.
1: Jít jen tak na koupaliště bez doprovodu, to nejde, musí vám někdo pomoct. To v tom je to jako takový ošemetný.
0: A chůze, ale chodit vůbec vlastně nejde, ani minimálně na tom původním zkrátka.
1: No, chodím v chodítku doma, chodítku. Ale ven se netroufám.
0: Nejde to na další vlastně trasu, nejde. Nebo do terénu, rozumím.
1: Ne.
0: Tak to je mi líto, že se takovéhle věci zkrátka dějí a stávají se. Nebo víme všichni, že se můžou stát různé věci, když se zkrátka něco vlastně nedá vyřešit, co na první pohled vypadá relativně jednoduše, že by se relativně vyřešilo. Takže se to zkrátka vyřešit nedá.
1: Jako původně jsem měla jenom vyměnit vložka.
0: Ano.
1: Mě nikdo nevěřil, že prostě je to od kyčle. Ne, máte to od páteře. No to bylo od kyčle a přišlo se na to pozdě. No. Pane, ale člověk jako se naučí s tím žít. To jako se naučí vařit jako s tím, že byl zvyklý ve své, tak se naučí v sedě a přizpůsobí si domov koupelnu.
0: Ano, všechno
1: dveře,
0: zařídit.
1: Všechno. Musí se sundat.
0: Jak člověk musí zabojovat?
1: Mám šikovného syna, tak teď by to upravoval.
0: No, tak to je dobře, že máte oporu v těch.
1: Asi nedoplatila, mám dva syny a oba dva jsou mi oporou.
0: V těch nejbližších to je důležitá věc, ano.
1: Zítra čekám vnoučka, bude mít narozeniny, tak mu dám něco dobrýho a to uděláme si takový hezký odpoledne.
0: Tak to je fajn, že máte takovéhle radosti kolem sebe.
1: A doufám, že tenhle ten můj příběh dodá i odvahu k životu i dalším lidem. Že stát se může ledacos, chodíte a najednou prostě stane,
0: najednou to prostě nejde.
1: No a musíte se s tím naučit žít.
0: Člověk musí zkousnout věci.
1: A jinak pozdravuju paní Věru z Ústí nad Labem a pana Radka z Teply.
0: Dobře.
1: Oni už budou vědět, kdo
0: je zdravý.
1: Je zdravý a všechny posluchače Noční linky. A paní Aničku. taky.
0: Tak, paní Evo, ráda vyřizuju moc vás, také samozřejmě zdravím, přeju vám hodně sil, pevné zdraví, ať vám to zkrátka v životě pěkně, pěkně jde i s tímto omezením, které se bohužel stalo.
1: No,
0: no a jinak hodně radostí samozřejmě do života od těch vašich, nebo s těmi vašimi blízkými a tak. Jo, mějte se moc hezky a děkuju moc krát.
1: Já to přeju zase všem posluchačům, taky i vám.
0: Děkuju. Mějte se krásně.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc, hezký víkend. Naslyšenou, tak tolik paní Eva z Ústí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a taky jsem se narodil, bo to vše v noční lince, máme 17 minut po 23. hodině a pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline.
1: Zdravím vás. Malá oprava, nejsem v Kopřivnici momentálně, ale jsem v Horských Lázních, Karlova Studánka.
0: No vy se máte, takže krásné počasí, no, tak příroda, slunce, všechno vám přeje, ne?
1: Dneska to vyšlo, byli jsme Procházkou Bílou Opavou, tím kaňonem nahoru.
0: No to musí být krásné.
1: Na Ovčárnu pod Pradědem a to mám to natočené, můžu vám to poslat, jestli to jde nějak, ale prostě byla to bomba.
0: To tomu věřím, že si to teď užíváte a děláte mnoho pro své zdraví, doufám, také tam.
1: No tak jako já jsem tady kvůli zdraví, abych se nějak dostal z toho, protože jsem měl takový problém jeden, nebo problém s páteří, s krční. Naštěstí jsem měl, mám teda pana doktora primáře Kroupu, z Ostravské všeobecné nemocnice městské. Ten mě zjistil a jeho kolegové, teda když se s nimi baví nebo brali mě na nějaké vyšetření, tak roubtili levou. Jak na to přišel? Zjistil, že mám vírustek na krční páteři, ale ne ven, ale dovnitř.
0: Jo.
1: A když mi ukázal snímek, tak tam vlastně ten vírustek už skoro přestřil tu co máme v krční obratu?
0: Je míchu. Míchu, myslíte,
1: míchu,
0: aha?
1: Víš, jo. Tam chyběly 2-3 mm, říkal nějaký špatný pohyb nebo nějaký náraz. Došlo k tomu a mohl jsem skončit, jak paní přede mnou říkala, že skončila na vozíku. Ale naštěstí ten pan primář opravdu, jak to udělal, povedlo se, on přišel na to. Operovali mě teda potom dvakrát, protože se tam něco pohnulo. Tam jsem měl nějaký kovový implantát, který měl držet obratle od sebe. Ale ve výsledku jsem hurá tady, kde si to teda jako dávám dohromady s pomocí různých těch procedur a tak dále.
0: Tak to je dobře.
1: Ještě tak. No a ještě jeden takový, taky jsem měl takový problém, to byla zase rakovina, tu jsem prodělal v roce 2011. Zaklepu, mám to za sebou od té doby. Doufám, že nic. No a do třetice všeho dobrého. Včelaření. To víte, že já jsem včelař.
0: Ano.
1: Chtěl jsem včelařit sice dost v pozdním věku. Bylo mi přes 40 už. 40 a chodil jsem kolem toho takzvaně jak po špičkách, protože jsem přece jenom včela je včela, že to každý víme, že
0: jo.
1: Má v tom zarečku takový malinký aparátek, který když se trefí tam, kde se má trefit, tak to jako je úžasné. No ale, jak říkám, chodil jsem 2 roky kolem toho a teď jednou přišel můj kolega z práce ke mně do kanceláře a říká, slyšel jsem, že chceš včelařit. Já říkám, no tak jako připravuju se na to, studuju, chodím po včelařích, jako pokud se ptá na co a jak. A říkal, gratuluju ti. Já říkám, k čemu? Právě jsi stal včelařem. Já říkám, jak stal? Tak vlastně pak z něho teda vylezlo, že jeho tatínek včelařil a že náhle zemřel.
0: Aha.
1: A že tam mají na zahradě 3 včelstva u chatky. A on říkal, já se na včely podívám a opuchnu. Takže nebudeme se o tom bavit. Čeká tě pan Pohánka, bylo to vstup dole na Dodrou. Pan Pohánka už víc o tobě, přijde za ním a hotovo. Tak říkal, máš na to týden, nebo s panem Pohánkou se dovolil.
0: Že vy jste nedostal moc na vybranou vlastně, že jo?
1: Ne, prostě on
0: prostě
1: postavil,
0: to byla jasná věc.
1: Říkal, ano. Říkal, nebudem se o tom bavit, prostě nic za to nechci, jenom si to prosím tě odvez. A hotovo, takže tím jsem začal včelařit a včelařím vlastně už, já nevím, 25, skoro 30 roků.
0: Spousta zkušeností jako z života, jo.
1: Takže
0: to byla jedna taková z těch, myslím, relativně, doufám, pro vás radostných věcí, která vám svým způsobem změnila život, že jo?
1: Ano. A rozhodl jsem se teda, protože když jsem skončil střední školu, tak jsem chtěl být učitelem.
0: Ano.
1: To byl takový ten, ale potom se stalo, nevím, co se stalo, jsem to odvolal, už jsem měl podanou přihlášku na pedagogickou fakultu a pak jsem to nějak skračoval, to je jedno. Tak jsem aspoň učil nebo učil. Měl jsem včelařský kroužek v Kopřivnici v domě dětí. Ten jsem měl, nebo mám ještě 25 roků, takže mýma rukama prošlo spousta kluků a některá děvčata taky. Uh-huh. Mám radost z toho, že jeden, já mu říkám, můj učeň, ale on už včelaří lidiště než já, protože dělá z těch produktů včelík medovinu a já nevím co všechno.
0: Jo.
1: Dělá si matky, pěstuje, dělá oddělky. Prostě je to borec. No. Jako je v těch kluků, který včelaří, je více. A tady to bych vyzběl. Takže jak se říká, každý včela si má vypěstovat svého nástupce, takže v uvozovkách já jich mám několik. Mám taky z toho
0: tak
1: radost,
0: to je dobře, že máte nástupce i pomocníky vlastně.
1: Ano, protože včelaři byli vždycky staří dětkové, jak se říkalo, protože ten průměr věkový byl kolem, nejdřív, když jsem já se začal včelaři, skoro 70 roků.
0: Mm-hmm.
1: A teď už se to teda snižuje, takže už je to nějak kolem 56. Nebo
0: začínají
1: tak
0: i mladíci. A mladí.
1: Mladí už se taky do toho dávají, ano, takže ano, mám ano. Z toho radost.
0: Tak
1: asi můj boj se vším možným.
0: Se vším možným v životě takhle. Hlavně Oline přeju samozřejmě pevné zdraví, ať se tam pěkně dáte v těch lázních dohromady tak, jak je to potřeba, aby vám to všechno sloužilo, to, co tam máte nově uděláno, tak, jak sloužit má a abyste si ty lázně také užil, tak, jak jste třeba popisoval takovými i krásnými vycházkami.
1: Já můžu pozdravit, tak
0: určitě.
1: Máže Rozo Krancovi a potom paní Jiřinku, Milana z Nového Čína a prostě ti, kteří spolu tak vzájemně komunikují.
0: Ano, ano, ano.
1: Kam a tak dál.
0: Dobře.
1: Vám děkuji za prostor.
0: Mějte se moc hezky.
1: Ať se máte krásně všichni.
0: Zase naslyšenou v noční lince, mějte se krásně. No a my popojedeme, nachystána s písničkou je Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová Kůňco vyhrál nejslavnější Steeplechase. Tolik písnička, no a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Eliško, krásný večer vám přeju, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Ličuško, já vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Jsem rád, že jsem se taky jednou dovolala, protože to nejde. Ale přesně takový téma na mě jako působí.
0: Jo.
1: Že je to, bylo mě 83 let, a už je to 10 let.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem se ráno probudila a nemohla jsem chodit. Nemohla, nohy nešly. A já jsem sama doma, takže bylo pro mě aj těžký se dostat k telefonu, protože mám pevnou linku.
0: Jasně.
1: A plížením jsem se k ní dostala, zavolala jsem si sanitku. A za chvilku tam dlouho přijeli, a už mě odnesli dole, až už to nešlo. No a dostala jsem se teda do nemocnice a tam zjistili, vzali mě na internu a tam mě teda zkoumali, co mě vlastně je.
0: Ano, ano.
1: No tak jsem se potom dostala, tam byl vynikající pan doktor.
0: Prostě bez důvodu to přestalo chodit, jak se říká, jo?
1: Přestala jsem chodit. Zničou nic. A já jsem říkala tomu panu doktorovi, já jsem nespadla, já jsem, čím to je, no tak
0: žádný úraz,
1: vyšetřovali to a oni mě řekli, že se to může stát i ve spánku.
0: Jo, takhle dokonce.
1: Že ta páteř, ta kostrč, že je tak, no a hlavně my jsme takový váleční děcka, takže ty kosti nejsou nějak moc vyvinutý, no.
0: Jo.
1: To mě všechno vysvětloval. No a potom mě rentgenovali a přišla moje nejmladší dcera tam se mnou a ona ukazovala ten snímek. A přesně nám to ukázala, říkal, to nelze operovat.
0: Aha.
1: A už máte taky věk. A to se zlomilo a narostla tam hmota, která teda tu páteř a tu kostrč drží při sobě. A to je teda vzácnost, říká. Tak jsem chvílku byla, nic se mnou nemohli dělat, že tak jsem maximálně nějaký kapačky dostala. No a pak se mě převezli na jiný oddělení. A na tom oddělení tam si mě nikdo nevšiml, já jsem tam prostě ležela nikdo nikde.
0: Jo.
1: A potom přijela za mnou, a to bylo tak asi za týden 14 dnů, po tím, co jsem se tam dostala, no víc už, víc, asi tři neděle. A přijela ta moje dcera z Bohumína, ta nejstarší, a dovedla mě takový chodítka, který se vezmou a přehazuje se to před sebou.
0: Aha,
1: a no. A říká, tak mami, a teď se postele staneš.
0: A budeš chodit, jo.
1: A budeš chodit. Děláš teď pár kroků a já to nedokážu. Dokážeš. A já jsem skutečně stala, já jsem už poslechla a stala jsem z té postele. Udělala jsem dva kroky, šlo to. A ona, tak a teď dojdeš k tomu vodovodu tam a tak jsem to zkusila, šlo to a teď zpět, no a teď jsem začala chodit a ona spěchala potom na vlak, takže jsem tam zůstala a pan, tak a teď se budu pokoušet o to chodit. A já jsem aj na WC si došla, tu chodbu jsem přešla a teď jsem Česka, tak a já už tu nebudu, já chodím a já jdu domů.
0: Co na to lékaři říkali, když vás pak viděli, no, jak tam mašírujete?
1: Tam bylo málo doktorů, to bylo, já nevím, to bylo tak udělané, že tam sestry většinou byly, ale no a já jsem se dostala na ten lékařský pokoj.
0: Ano.
1: Tam tu jejich takovou tu místnost a říkala jsem, mladá paní doktorka tam byla a říkala jsem, že už tady myslím přes týden a že bych chtěla jít na revers dom, že chodím. A ona, a když chcete jít? tam hned. Představte si, já jsem tam dala 10 minut, ani neměla saničku, tej kousíček od nás, co polomoucí, já bydlím jenom z kopce dolů.
0: Jo.
1: A přijela sanitka, naložili mě a já jela a i s těma chodičkama, co mě ta dcera donesla, tak jsem jela domů a tady jsem se učila chodit s tím chodičkem a já jsem to tak zdokonalila,
0: jo.
1: Že teda pak jsme šli k jedné paní doktorce taky v nemocnici a ona mě napsala ten vozíček, ten mám teda jako, že to nejde nějaký velký daleko, ale představte si třeba od té doby dnešek. Šla jsem k rybníku, to je 5 kilometrů, tam jsem nakrmila kačeny, zase jsem se dostala domů a já si...
0: To je nádhera.
1: A dneska si představte, že teda jako vím, že mám tři děti, já nemůžu říct, že by mě nepomohli. To mě
0: ano,
1: pomohli,
0: ale chcete být soběstačný.
1: Já nechci být závislá
0: na nikomu. Rozumím, rozumím.
1: Takže já to dokážu a myslím si, že jsem, myslím, aj tím nějak omládla.
0: No to určitě, já jsem ráda, Eliško, že ten váš příběh má takovýhle krásný konec a takovouhle pointu, že běháte a ráda běháte a baví vás to. Musím poděkovat, protože čas je proti nám jako vždycky, ale no, moc se držte, ať běháte s radostí, teď vám přeje počasí, tak si to moc užívejte, Eliško.
1: Jo, Jituško, já vás zdravím.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače a přeji to všem, kteří takhle dopadli.
0: Přesně tak, děkuju moc za návštěvu, Eliško, ať vám to krásně běhá. Jo, stále.
1: Hodně, já děkuju,
0: hodně zdraví. Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová a písnička jménem Štěstí. No a teď už máme na telefonu Františka z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer přeju i vám.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška, vás taky zdravím rozhlasy, do rozhlasu a zdravím všechny posluchače do Štílinky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, kdy vy jste si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to, jde to a půjde to určitě všechno?
1: No, paní Tuška, vám to řeknu tak. Celkem ten život vládám od 68. roku s jednou ledvinou, kdy mě byla operativně odebraná jedna, jo, ta na levé straně. A jako zedník vám musím říct, že jsem tu práci nikdy nevošidil. Dělal jsem ju stejně namáhavě jako ostatní známí chlapi. Naopak ještě teda po práci a ty soboty, neděle ještě to bylo takový náročný.
0: Ano, ano.
1: A samozřejmě nemohl jsem to dělat sám. Když jsme měli za rok postavit několik domů, vyzdít to, zvomítat to, takže jsem ještě k tomu jako přesvědčil svý tři kamarády. A tak jsme pracovali ve čtverce, jo, a v zimě teda jsem chodil obkládat a to, tak to už jsem dělal sám. A musím si říct, že si myslím, že jsem to zvládl a zvládám to ještě aj teď, i když teda už jako fyzicky zemskou práci nedělám, ale jezdím se strojama některýma, jo?
0: Ano.
1: To už není tak namáhavý podle mě teda, protože zemština přece jenom, když uděláte každý den 3 nebo 8 hodin a ještě po sobotách a nedělích, tak to dá zabrat. Nikdy jsem se nevymlouval, že nemůžu, jako, že mě to ten zdravotní stav nedovoluje. Naopak jsem prostě, dával jsem tomu zabrat, ale zatím to teda jde, že už teda už mě bude 84 roku, možná v červnu. Zatím to zvládám. No, tak nevím ještě, jak dlouho, třeba už fyzicky tak jde, ale aspoň si myslím, protože já věřím na osud,
0: jo.
1: Tak se mi zdá, že ten osud je ke mně takové milostivé dost. A,
0: že pomáhá zkrátka taky. No ale tak přeci jenom se spoustou těch zásadních věcí jste se musel poprat vy sám a určitě za pomoci těch vašich nejbližších a nejde to všechno samo jenom, že by člověk zase věřil na to, že mu to bude sesláno z hůry. Prostě člověk musí zabojovat asi, no, takže o tom víte taky své a mnohé.
1: Prostě musel jsem, dá se s tím dělat prostě všechno skoro, jo?
0: Ano.
1: V zimě, v létě. Já jsem prostě nikdy nevyhýbal se tomu nějak, že když jsme dělali na těch stavbách, že bych se vymlouval těm mistrům našim, že to dělat nebudu to, nebo
0: jasně,
1: ono, jo.
0: Jasně.
1: Myslím si, že jsem udělal možná víc, jak nějací zdraví chlapi některý, jo.
0: Jo. To máte pravdu. No. Někdo je v plné kondici, v plném zdraví, neváží si toho v podstatě kolikrát ani, nebo si to ani neuvědomuje, že by také něco mohlo být jinak a s tím životem zachází tak na lehkou váhu, jak se říká, kdežto ti, kteří ví, tak ti si toho váží všeho úplně jinak, no, to je fakt.
1: No, já říkám, vyzkoušel jsem si ten život ani s takovým handicapem, jo, a samozřejmě nemůžu to doporučit každému, že každý na to nemá a takhle, ale za té staré éry prostě jsme byli hodně využívaní, jo, samozřejmě nedělali jsme to zadarmo.
0: Ano.
1: Lidi to taky zadarmo nechtěli, že, aby jsme jim to dělali. No, ale myslím si, že tu éru tak jsem měl takovou náročnou dost, jako jo, takže dneska už většinou prostě se tlačí, když mám něco dělat, tak ve stroju, jo, to by je,
0: jasně.
1: To chlapi vysadí, jo, nebo mi tam dají žebřík z mašině a já to vlezu.
0: Tak stejně, klobouk dolů, že chodíte, zvládáte a stále pracujete a jste akční. Dobře.
1: Jo. Akorát tam trošku ty nožky zobijou, jo.
0: Jo.
1: Ale taky se to dá vydržet, protože vidím lidi, že taky to mají lidi, ale jsou na tém ještě hůř.
0: Tak se snažíte a bojujete.
1: Jakž tak teda to jde, no.
0: Tak to je dobře, to je dobře, Františku, držte se, přeju hodně zdraví vám i celé vaší rodině a hezký víkend, užijte si ho, jo? A moc děkuju za návštěvu, za povídání.
1: Ano, děkuji taky, paní Tušková. No.
0: Díky, dobrou noc, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Muk a skupina Šalom, Honco a Mademoiselle Paris. No a na telefonu teď máme z Královéhradecka paní Magdalénu. Krásný večer, Magdaléno.
1: Já přeju taky krásný večer.
0: Děkuju.
1: A posílám zdravu všem, kteří poslouchají.
0: Mm-hmm. Tak já děkuju za všechny samozřejmě. No.
1: A teď se omlouvám.
0: Ano.
1: Já jako poslední nemoc jsem získala v uvozovkách anémii, takže mám špatný okysličování a špatně se mi dejchá. Tak to asi bude malinko problém s mluvením. Ale doufám, že mě rozumíte.
0: Určitě, určitě vás slyším, vám výborně a výborně vám rozumíme. No, povězte, kdy jste v životě si sama sobě třeba řekla, zvládla jsem to, dokázala jsem to, zabojovala jsem, i když jsem třeba tomu nevěřila ze začátku, že to všechno zvládnu a tak. Jsou různé situace, všichni víme v životě. No.
1: Já jsem celý život sportovala, nemarodila jsem. A najednou jsem si asi před 12 lety zlomila kotník na neupraveném chodníku sledovatelem. A byl to pro mě šok. A ještě větší šok byl, když mě pan ortoped sdělil, že mám poběhání. Že mám ten kotník hybnej asi na 20%. Ale řekla jsem si, nedá se nic dělat, musím se učit něčemu jinému. Tak jsme s kamarádkou začali opravovat, vyrábět oblečení na panenky pro Afriku.
0: Aha, no to je krásný nápad. No.
1: Pak jsme obě kamarádky odešly tam nahoru a zůstala jsem sama. Přišel covid, pochopitelně, tak se to všechno na mě navalilo. A po covidu mě zjistili špatnou funkci srdce, já to říkám neodborně, ano?
0: Jasně, jasně, rozumím, rozumím.
1: A začala se mě smršťovat ledvina. V současné době mám jenom jednu.
0: Jo.
1: Ale s tím přišly problémy i hned na operaci srdce, co jsem se bránila, protože já lidi dělají plášť a my radši bych nasadila sprint světového rekordmana. A dalo to předlouvání, ale tak jsem říkala, mám ty vnoučata, teď já je musím ještě trochu zavít do toho sportu, aby tohle co se naučili. A začala jsem si hledat jinou iniciativu. A jo, ještě s těma plícema, tak se mě začalo špatně dýchat, tak už jsem přestala chodit na procházky, na nějaký dlouhý, což mě teda chybí do teďka. A navíc problémy, které nám dělají naši představitelé, že nám invalidům prostě přikládá čím dál víc, takže já je můj koníček jízda autem a přepravovat se i dělám přepravu i svým invalidním kamarádkám, který nemají řidičák, ale tím, že mám tyhle ty nemoce, tak ještě musím jít zvlášť doporučení. Já nejsem na hlavu, ale já prostě mám takovýhle problémy na dýchání a na nohy, ale když sedím nebo ležím, tak jako je to dobrý.
0: Jasně, jasně, rozumím.
1: To auto bez problému řídím, no ovšem, teď se vyskytlo, že děti leží na kardiologii a na diabetologii, musí mít ještě k řidičáku od nich papír, tak nevím, jak to bude v budoucnu vypadat, protože teď bojuju s lékařema. Když říkám, když můžou jezdit feťáci a ti, co si píchají inzulín, proč bych nemohla já, tím, že se mě hůř dýchá, že se mě hůř chodí, když jsme se tomu kotníku, ale tu spojku dovedu i máčknout.
0: Jo.
1: A tak nevím, jak to v budoucnu bude.
0: No moc ale vám přeju samozřejmě hodně sil, abyste to všechno pěkně zvládala.
1: Další iniciativu chci chodit byla čtvrtí babičku do mateřské školky.
0: Ano.
1: A která byla v humoriádě Pepa Fousek. Se svýma krásnýma veršema.
0: Jo.
1: Tak sám jeho knížky a chodí.

0: dávají spoustu energie do života, jak vám, tak i okolí, jo?
1: Ano, když to mi palce, ať mi to vyjde, ať nejsem k ničemu, prostě nesedím.
0: Držím. Přesně tak, vy se s tím určitě poperete, protože slyším tu energii. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, krásné dny. Naslyšenou, tolik paní Magdaléna z Královéhradecka, přejeme všechno dobré. No a jak jsem říkala, my se přiblížíme pomalu k půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Daniel Hůlka, písnička Hej, už se to blíží. No blíží se půlnoc, je to tak, čas letí jako bláznivý, konec konců, jako vždycky, nejenom v nočních linkách, však to znáte. No a než se přehoupneme s další muzikou do nového dne, kterým bude krásná sobota, poslední květnová sobota vlastně už, takhle to má ten za mě teda alespoň téměř, řekla bych, nejkrásnější měsíc v roce, téměř spočítáno, tak se podíváme také do pošty, protože jste se hojně rozepsali, já za to děkuju samozřejmě mnohokrát. A třeba pan Michal Sedlák z Myšlína k našemu tématu dodává stručně, ale výstižně toto. Na Prahu 40 jsem si řekl, že jsem to konečně dokázal a můžu si dovolit činit svobodná kariérní rozhodnutí. Dělat jenom to, co považuji za smysluplné a nehledět na peníze, ale nebylo to zadarmo. Tak tolik Michal. Tak Michale, ať se vám v životě daří a ať si užíváte právě všechny ty smysluplné aktivity a věci, které vás naplňují, které vás baví a přinášejí vám samozřejmě do života obohacení, spoustu radosti a zkrátka takového toho, co člověk třeba v průběhu pracovního života hledal a nenacházel. Každopádně děkuju moc a my pojedeme teďka se skupinou Cool and the Gang.

0: Tak se skupinou Cool and the Gang jsme se přehoupli do nového dne, kterým je sobota, s datem už 30. května, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den krásný, slunečný, víkendový, tak jak se patří a sluší, abychom si ji užili samozřejmě všichni podle svých představ a s radostí. Pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, ať už ve vašich zaměstnáních, anebo na chatách a na chalupách, na zahrádkách, tak ať jde práce dobře od ruky a dílo se daří. No a co se týče noční linky, tak bude ještě až do jedné hodiny pokračovat naše povídání na téma, kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli jste třeba vážnou nemoc nebo jiný životní boj a kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací. Mimochodem, co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých, a je pomocná ruka potřeba? Jsou ty situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má, a prostě zabojovat. A určitě také samozřejmě nejenom, že musí, ale hlavně určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl třeba být a nenaplňuje ho to, odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, také chce určitě nutnou dávku odvahy. No a pokud je to vážná nemoc, tak odhodlání žít musí být určitě velké. No a pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci a žít po svém a tak dále a tak dále. Však už víte, tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Marcela Holanová, jestli je na nebi Bůh. No a dovolala se k nám také paní Milada Střeboňská. Paní Milado, krásnou noc vám přeju.
1: Já nám podobně všem a nebojte, Bůh je, protože já mám s ním zkušenost, ale neumím si ho představit, jak vypadá fyzicky. Něco, je to něco dobrýho, neuvěřitelného, prostě neskutečného, co my nemůžeme vidět a dost dobře chápat, ale o tom dneska téma není.
0: Mm-hmm.
1: Já vám jenom chci říct, že to, že člověk je na ty strasti životní sám, v mnoha případech jsem se já přesvědčila mnohokrát a kdybych to měla vypočítávat, tak v mládí mi zemřelo dítě po porodu odpoledne, pak jsme nabourali, těžce jsem se zranila, měla jsem doma dvě děti. Když se to všechno jakoby zahojilo, vyřešilo, díky rehabilitákům a našim operatérům tady jsem zase začala chodit a fungovat tak, jako máma má a do práce a všechno, tak zase po dlouhých jakoby létech přišla rakovina, přišly, já nevím, operace břicha několikanásobní a tak. Takže tyhle zdravotní problémy to asi má každý a je na tom, jak to člověk překoná. A samozřejmě, jak jste se ptali, potřebuje mít okolo sebe dobrý lidi v okolí. Mě třeba povzbudili spolužáci mých dětí, který mi do nemocnice napsali krásný dopisy malovaný, když naše děti chodili na základku. Hmm. Takže díky paní učitelce, mě to tak krásně povzbudilo. A nebo když jsem se potom vrátila z nemocnice, tak syn se naučil, jak mi masírovat nohy, tlačit body a tak, a takže jsme se rozchodili.
0: Jo.
1: Je to tak úžasná věc, že člověk má okolo sebe takovýhle lidi a
0: ano,
1: potom,
0: ano.
1: Když přijde něco takového, že třeba vám zestárnou rodiče, tak já jsem teda jako mý rodiče zemřeli doma, u obou jsem byla.
0: Mm-hmm.
1: A maminku jsme pečovali, já nevím, téměř 2 roky.
0: Mm-hmm.
1: Víte, a potom, když ta rodina se rozpoltí v názoru, samozřejmě, že demokratický názor, každý máme z nás ty svoje názory a i funguje to tak vlastně i v rodině. Takže já jsem byla zastánce toho, že ji nikam nedáme, že máme podmínky a čas na to jí teda dochovat až do smrti.
0: Ano,
1: no,
0: ano.
1: A sourozenci byli jinýho názoru,
0: jo.
1: Takže před ní jsme to najevo nedávali, ale já jako díky tomu, že jsem byla nejstarší a postavila jsem si hlavu, tak jsme to dokázali. A to je můj takovej jakoby největší, jak by to řekla, počin. Že mám to čistý svědomí a takovou krásnou jakoby myšlenku, když na ní vzpomenu, že jsme se stihli všechno říct, všechno rozloučit, smířit se a právě k tomu nám taky dopomáhalo to něco, čemu my říkáme teda Bůh, jak zpívala paní Martinová, jo. Takže já jsem přesvědčená o tom, že člověk na to není sám, i když zrovna okolo sebe nemá živý lidi, svoje blízký, jo. Takže kamkoliv na světě, a i to říkám dětem, když někam pojedete, byli byste, ocitli jste se v nesnázích, nebo jste nevěděli kudy kam, jděte do kostela a tam to zkuste poprosit a uvidíte. Nikdy mě to nesklamalo.
0: Tak říká se, že víra vlastně pomáhá v mnoha směrech a v mnoha věcech a že to je určitě důležitá věc v životě každého, kdo jak to tak má postaveno samozřejmě a máte určitě své zkušenosti, takže víte také, o čem mluvíte a já jsem moc ráda, že jste nám jaksi představila tenhle ten svůj příběh a tak, takže přeju, držím palce i do dalšího.
1: Je to krásný, že to takhle můžu říct a že už teda teďkon mám v sobě takový síly a nadhled, že už při tam nebrečím, když to všechno zrekapituluju.
0: Jasně.
1: A přála bych každému v životě dojít takhle k tejletej, jako k tomuhle cíli, si to umět jakoby zhodnotit a brát to pozitivně, jo, protože někdy jsem se cítila taková jakoby méně cená, tak jo, tak člověk si vyslechne různý kritiky a tak
0: ano,
1: na sebe.
0: Ano, ano.
1: Ale v podstatě máme každý svoji cenu a nějakou tu úlohu na světě má každý. No a záleží na tom teda, jak se s tím vyrovnáme a víte co, jak zase my třeba pomůžeme tomu okolí, jo, když vidíme, že je něco třeba. Já jsem tady měla sousedku výbornou ženskou, její manžel měl strašně těžký úraz, dostávali ho z toho a ona by měla mít svatozář, protože v podstatě se o něj stará teď, i když je hodně postižený, ale ten člověk žije. A my jsme jí byli oporou v tom, ona mi vždycky říká, ty jsi byla takovej můj přístav, kam já jsem si mohla. Takže tohle bych fakt přála každému, že jako opravdu Je to tak, no, to je život.
0: To je život, to je pravda. Každopádně moc děkuju, paní Melado. Přeju vám krásné dny. Zdravíme na Třeboňsko, do krásné oblasti jižních Čech a přeju hezké dny a hezký víkend. Děkuju moc krát.
1: Já vám taky. A mějte se moc hezky a buďte pořád veselí. A děkuju za tenhle pořad a za možnost zavolání.
0: Taky děkuju. Zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Janů a pak, že je to hřích, tolik písnička a dovolala se k nám z Olomouce Robert. Roberte, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Tak, zdravím vás.
1: No, teďka k tématu. Nejhorší situace, která mě potkala v životě, už je to skoro 3 roky, bylo to v červenci 23. Tak se mě utopila manželka, že se ten moment zhroutil úplně svět. A tak jsem 3 týdny ležel v posteli a strašně jsem plakal, protože mě chybělo. Jako.
0: Rozumím.
1: Chybí mě pořád. A pak jsem jako přemýšlel a říkal, holku, ty si musíš najít holku, ty bez holky nepřežiješ. No a tak jsem začal hledat a našel jsem 3 děvčata a nebylo to ono, prostě oni byli na peníze, no, zlatokopky, ono se tak říká moderně, no a to je jedno. A teďka mám prima kamarádku, mám mu strašně rád, ona mě taky. Nejsme si teda ani jisté, jestli budeme vážné vztah, ale prostě necháváme všemu volné průběh a uvidíme. A je bezva, že prostě všechno si řekneme. Když potřebuji s někým pomoct, ona mi pomůže a i taky pomůžu, jedna na druhého jsme hodní.
0: Jo.
1: A já si té holky strašně vážím, jo. Ona mě učí odvaze, protože když někoho ztratíte, tak to je hodně těžká situace, ale kdo z nás nebyl nikdy na pohřbu, že?
0: No a co vás v ten nejtěžší moment vlastně tak jakoby postavilo na nohy? Byla to ta myšlenka, že je potřeba najít někoho dalšího, nebo najít si přátele, nebo najít si přítelkyni, nebo co to bylo za myšlenku? Hlavně tohleto?
1: Tak to mě hodně pomohlo, no. A neříkám, že jsem neplakal, i teďka třeba, když jdu na hřbitov, tak to víte, že brečím. Když někdo říká, že chlapi nebrečí, tak je co. To tak je prostě, no tak. Pořád mám manželku rád, jenom že to je těžký, no, to se těžko vysvětluje.
0: Takže zkrátka jste si řekl, že je potřeba jít dál a nějakým způsobem jste se pral z toho kraje s tou velmi smutnou a tragickou situací.
1: No, možná jsem to vytázal, věřit si člověk a mě to pomáhá právě, jak řekla ta předchozí paní Věra. Protože tam je takové hezký přísloví v Biblii, že nestavili dům Hospodin, darmo se stavitelé namáhají. Tak jak říkali učedníci, když se Ježíš ptal, tak on řekl, tam byla taková hezká myšlenka. A já to řeknu. V podstatě jde o to, že Ježíš se ptal, když mu bylo nejhůř, tak se ptal učednicku, jestli ho taky chce opustit. A víte, co mu řekli? Ke komu bychom šli?
0: Jo.
1: To je moc hezká myšlenka. Takže někdy to tak někdo má, jako že si řekne, no a co dál, jako.
0: Ano.
1: A jinak teda, jako říkám, já si třeba vážím, že ta holka mě pohladí vlasy a mě to pomůže, jo, nebo třeba já jí koupím oplatky ke kafe, jo, to jsou úplně maličkosti, nebo třeba na mě nafoukne myč, protože ví, že to nezvládnu, jo. A prostě jeden druhým uděláme radost. Ona taky zažila složitou situaci, protože se rozešla s klukem, teda manželi nebyli, ale on si našel jinou holku. Já říkám, dívej se, oba to máme těžký, ale zkusíme být kamarádi, možná bude vážné, tak možná ne, ona to vidí podobně, takže v tomhle ještě jasno nemáme, jestli bude vážné, ale máme jasno v tom, že jsme kamarádi a to nás oba drží nad vodou.
0: A umíte se domluvit, tak to je důležitá věc. Dobře, no. Roberte, no tak vám přeju všechno dobré. No, povězte určitě.
1: Když nás tlačí čas jako všechny ostatní, tak pozdravujte Olina, jestli jim Paťák, pozdravujte paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Krnova, na zkrátka všechny linkaře.
0: Dobře.
1: A ještě chci říct, že mám velkou radost. Dneska jsem u Žebyka vyhrál knížku a to se mě 5x nedařil. Říkám, no nesmím hodit flintu do žita, potom když udělá člověk, tak to už se vzdá vždycky, když něco nepůjde. No tak prostě, to jak skládat uhlí, když složíte uhlí, no tak je vám teplot. No.
0: To je pravda. Tak jo. Je třeba to nevzdávat. Mějte se hezky, Roberte, já děkuju. Já děkuju, mějte se krásně, ať se vám daří a krásné dny a zase někdy příště v noční lince. No a tentokrát je tu nachystán s písničkou Jaromír Nohavica.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

svazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jaromír Nohavica a jeho Těšínská krátce před půl jednou. No a teď pozdravíme do Hradce Králové paní Boženku. Boženko, krásnou noc.
2: Já vám taky přeju krásnou noc a všechny zdravím, kdo
1: moc
2: ještě
1: děkuju.
2: Poslouchají.
1: Uh-huh.
2: A já vám chci říct můj příběh. Já pocházím z vesnice, kde byla cihelna.
1: Ano.
2: A můj muž jezdil na vojenské správě, ale když do cihelny, jako do podniku, dostali auto ve třesku, protože se hodně extedovalo, no tak přišel jako na, do té cihelny. Dali mu závodníka, jenomže ten pán už jako měl jít do důchodu a zdála se mu ta práce poměrně těžká, protože se jako vagónovalo a uhlí se prostě vozilo a můj muž mě říká, nechtěla by si se mnou jezdit a já jsem, no, měla jsem nejmladší dceru 6 měsíců, ale mamka říká, že mě ji pohlídá, tak jsem šla. No tak jsme prostě jezdili s tou V3S-kou, ta byla šikovná do toho, to po nějakých letech musela na garančku s ní a dali nám za to V5-ku. Tak s ní jsme taky jako jezdili a abych se dostala k tomu po 20 letech, nám přidělili návěs 12-metrovej. Teď já jsem viděla jen, mě byla vidět vršek hlavy, protože to bylo vysoký. Teď jsem na to neuměla vlíst a říkám, no ne, tohle já dělat nebudu, na tomhle jezdit nebudu. A já už předtím jsem nějakový zdravotní potíže a doktoři mě doporučovali změnu zaměstnání, tak jsem prostě to říkala manželovi a on říká, když nám to budou nakládat vysoko s dvížnejma vozejkama a prostě už nebudeš mít takovou dřinu. No ale dálkový jízdy, já jsem říkala, já tohle dělat nebudu, prostě byla jsem ve městě s dcerou a tam na fotoateliéru byla cedule, že přijmou účetní.
1: Mm-hmm.
2: A tak dcera taky si myslela, že by jako si změnila zaměstnání, že by tam šla, jenže paní fotografka říká, víte co, já bych brala radši vás, než paní, protože ona má děti, že jo, a já potřebuju, aby tady prostě někdo byl, že jo, ta práce vyžaduje, aby jsme tady byli dvě. No tak já jsem prostě přišla domů a říkala jsem, že nastoupím jako do toho fotoateliéru.
1: Mm-hmm.
2: No můj muž říká, no prosím tě, to bys mě udělala a já jsem tam už byla jako dopálená už s tím návěsem, že jsem ho to nezvládla. Tak jsem prostě sebrala to potvrzení od doktora a poslala jsem to na podnik a oni se mnou rozvázali pracovní poměr a já jsem nastoupila do toho ateliéru. A ten můj mužský se mnou 14 dní nemluvil, že jsem ho nechala prostě... Tak mu přidělili závozníka, ale já už bych to bývala nezvládla.
1: Ano,
2: ten dlouhý
1: ano.
2: Vůz a ty dálkové cesty. No.
1: Jo.
2: Někdy, když jsem byla v té práci v ateliéru a přišly nějaké takové chvilky, tak jsem si říkala, no bylo mě lepší u nákladňáku, no ale pak jsem se s tím zrovnala. Takže když jsem si to prosadila, že budu pryč, tak to bylo takhle.
1: Mm-hmm. No. Stejně velká poklona, paní Boženko, že jste to takhle zvládla s takovým velkým autem a takové dálky prostě jezdit a
2: no,
1: všechno
2: tak
1: to vyřizovat a tak.
2: Ale ono nejhorší bylo, když se vagónovalo, víte? Vagónovali jsme cihlí tašky a ještě jsme zas vozili uhlí zpátky. No, nádraží bylo asi 9 kilometrů, no a vagóny byly na 8 tisíc tašek a 4,5 tisíce cihá, to bylo metráku v ruce, co člověk jako měl. No ale já jsem byla zvyklá, dělal tam můj muž taky, tak jako nám to vyhovovalo. My jsme si pomáhali a tak, ale no to víte, že jsem byla někdy naštvaná. No. A sedla jsem si na motor a teď konci to jako vyříkávám a muž seděl, nic, a najednou se otočila a říká, ty jsi něco říkala. A já jsem prostě pak zjistila, že on na to ucho neslyší. Mm-hmm. Takže on vůbec jako prostě mě nevnímal. Mm-hmm. Tak jsem si pak vymyslela, on neměl rád rýži, tak když jsme přijeli domů, tak jsem uvařila rýži a on mě vždycky říkal, co jsem provedl. A já říkám, že se s tebou nedomluvím v autě,
1: jo,
2: tak
1: bude
2: musíš vědět, že jsi něco provedl. No, tak to by
1: Boženko,
2: asi nebudu.
1: Moc vám nezdržujete, moc vám děkuju samozřejmě a ať se vám daří v životě a taky přeju hodně zdraví, hezké dny, jo?
2: Děkuju, paní Tušková.
1: Zase příště se budu těšit. Taky krásné dny, naslyšenou, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení. Tak, dohráli jsme, dospívali jsme a dovolal se k nám Jindra z Plzně. Krásnou noc, Jindro. Moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím, nemůžu spát, tak poslouchám vaši linku. Už dříve jsem do ní psal v nějaké příspěvky, dneska volám.
0: Dobře, to jsem ráda.
1: Téma, jak jsem to zvládnul?
0: No, když jsem si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to zkrátka, když jste třeba s něčím zabojoval, byl jste donucen zabojovat.
1: No, těch věcí bylo víc v životě, že je mi více přes 60, ale třeba jedna z těch prvních věcí, když jsem začal studovat vysokou školu dálkově v 35 letech a končil jsem ve 40 na 5 let a bylo to dálkově, nikoli v denní studium. To znamená při zaměstnání chodit, jako chodit do práce a po večerech, sobotách, nedělích se učit.
0: Jasně.
1: Takže jako to je dost věc náročná. Navíc jsem jezdil do Košic, protože jsem dělal leteckou školu, leteckou navigaci a přiblížení na přistání a takovýhle. A ono z Plzně do Košic, to není vůbec jednoduchá cesta. Jo, takže se mi to povedlo v průběhu studia. Když jsem začal studovat, tak jsem měl jedno dítě, v průběhu studia jsem mi narodil druhé dítě, takže žádná sranda to nebyla, zvládnul jsem to. Potom další věc, manželka onemocněná rakovinou a ještě tím nádorem, který byl velice agresivní. A nevypadalo to špatně, prognóza špatná. Přesto jsme se oba jako do toho pustili a už je to 20 let a manželka přežila.
0: No tak to jsem ráda, že slyším příběh také s dobrým koncem a že to zkrátka, že jste to vybojovali, že jste zabojovali a nenechali jste jen tak věci, aby si...
1: Ne.
0: S vámi dělali, co by chtěli, což je určitě důležitá věc. Určitě to stálo hodně úsilí.
1: No.
0: Samozřejmě ve zkratce se o tom špatně mluví. No.
1: To jsou takové věci, které já ještě jako řeknu jednu věc. Potom, když mi bylo 50 let, začal jsem stavět dům. Manželka v invalidním důchodu, dvě děti na studiích. Přišel rok 2009, když je obecně nastala krize, no a já jsem si vzal úvěr na 4 miliony a hned do roka jsem ztratil zaměstnání. Takže taky taková rána, co s tím, že jo? Jak si s tím poradit?
0: No, zvládnul jste to. Zvládnul jste.
1: Já jsem postavil, splatil. Jo, takže to jsou takové momenty, kdy člověk si musí říct, že to zvládne.
0: A že zkrátka bude pokračovat v tom, co dělá.
1: Přesně,
0: a že se s tím nějakým způsobem popere a ono by to bylo, aby to nešlo. To máte pravdu. Není to vždycky jednoduché, ale o to víc je to vzácnější pak ty výsledky.
1: Takový ty tři jako nejdůležitější věci, ono jich bylo víc, kterých jsem musel zvládnout.
0: Měl byste takovou obecnou radu třeba pro ostatní?
1: To se musí být situace.
0: Jindro,
1: takhle jsem vám to chtěl říct.
0: Měl byste nějakou obecnou radu pro ostatní třeba jak na to?
1: Nevzdat to. Já už jsem slyšel mockrát, to nejde. Od spousty v různých situacích a od spousty lidí, se kterými jsem to řešil, tak říkal, že to nejde. Jo. Ale to je pro mě výzva.
0: Jo.
1: To nejde. Ono to nejde. Oni mi řeknou důvody, to nejde.
0: Ano, ano.
1: Jo. Já řeknu, no, ale ono by to šlo, ale musí se chtít. No, a pak to všechno šlo.
0: Jo.
1: Jo. A když mi někdo řekne, to nejde, tak to mě jako vyburcuje. A řeknu si, no nejde to, dobře, ale musím to zkusit. Všechny tyhle tři věci, co jsem říkal, byly náročné a každý mi říkal, to nejde, nemůžeš takhle studovat a dojíždět, nemůžeš jako vyléčit něco, co nejde, nemůžeš splatit, když nemáš, no nejde to. Ale ono se potom ukáže, že když člověk vytrvá, tak to jde.
0: Že se to nějak, všechno, že se to nějak vybojuje. Dobře, Jindro, moc vám taky děkuju, ať se vám daří a přeju vám taky spoustu další energie a hodně elánu. Jo, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

hezký dívat se do plamenů. Někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Lenka Filipová a Norský dřevo. No a na telefonu teď máme paní Jiřinu ze Žďáru z Vysočiny. Krásnou noc, Jiřino, zdravím vás.
1: Taky krásnou, taky vás moc zdravím.
0: Děkuju.
1: A já jsem měla takový, já jsem se vdávala v 19 letech, protože tenkrát byla taková doba, že když už vám bylo přes 20 a nebyla jste vdána, tak to už tenkrát bylo hrozný. No ale to nechci jako říct, no a tak prostě jsem si našla manžela, nebo jsme se našli a on trochu jako na vojně nějak nastrnul a postanával nějak zadlinama, no ale tenkrát jsme tomu vůbec jako ne, nějakou váhu, prostě jsme na to nemysleli. Vzali jsme se jako všechno dobrý a když jsem byla v jiném stavu s třetím dítětem, synem, tak on byl v nemocnici, jako na té kontrole, a když jsem za ním měla, tak si mě pan primář zavolal a řekl mě prostě úplně prostě váš muž tady do dvou měsíců prostě nebude, je to špatný, má pryč ledviny. A teď jsem za ním měla jít na pokoj a teď se tváří, že se nic neděje.
0: Rozumím.
1: Prostě, no. A takže jsem to musela jako překonat, ale oni měli v rodině primáře v Brně a takže teda půjde tam, jenom, že to byl jeho sejda a on věděl, že je to špatný, tak ho nechtěl, ale zajistil nám v Hradci Králový, co začínala ta ledvina akorát, jako a takže tam byla, ale byl tam než 14 dní a když bylo mýmu tomu poslednímu chlapečkovi, 2 měsíce, tak můj zemřel. No a předtím byly ještě 2 holčičky, že jo? Takže ty byly 2 roky, rok a takhle, že byly po roce. No takže já jsem musela do práce, takže jsem byla u našich. A takže, aby jsme se jako nějak uživili, no jenom, že mě bylo 24 let, že jo? Jako, tak jsem si říkala, no nebudu sama. Tak jsem odpověděla na inzerát, jako, no a dopadlo to tak, že jsem fakt poznala hodnýho muže, a jenže on byl daleko, tak jsme se pak dohodli, no a do 3 měsíců na ten inzerát jsme se vzali, takže si umíte představit, jak potom to u nás vypadalo, než jsme se zžili, protože on měl taky 2 děti, já 3, takže když jsme se vzali, tak nás bylo hned 7, No, ale jako ten rok to trvalo, než prostě, jako jsme se tak nějak žili, než si děti zvykli a tak, ale bylo to jako všechno dobrý. Takže prostě to bylo další. A po třetí, když já jsem v 75, jsem prostě ochrnula, úplně ochrnula, vůbec jsem se nejela. A jenom prostě jako to prostě svou pílí, no prostě říkali, že nebudu. A manžel tam u mě seděl každý den, já jsem ani nevěděla, že tam je. No ale dostala jsem se z toho, začala jsem chodit a říkám, je to dobrý. No a já jsem přišla domů jako v únoru a manžel odešel v listopadu do nemocnice a zemřel. Takže já jsem zůstala zase sama, znova jsem ochrnula, ale znova jsem to přečkala, jako díky doktorům a díky mý pevný vůli. No, takže teďka žiju v pečovatelském domě, tady ve Žďáře, mám se tady dobře.
0: To je dobře.
1: Máme, je byt, normálně byt mám, takže když si s někým mluvit, mluvím, když nechci, nemluvím.
0: Uděláte si svůj program.
1: Ale musí člověk prostě si říct, prostě nedá se nic dělat, je takový život. A v nemocnici jsem se seznámila, tam chodí pan kaplan s pejskem, jako a tak jsme si taky navázali jako přátelství a tady jsme mluvili, tak já jsem říkala, prosím vás, a můžete mě vysvětlit, nikomu jsem nic neudělala, proč pro takovejhle život prostě mám samý ty. A on říkal, no, pár, koho pán Bůh miluje, toho prostě neštěstí navštěvuje, nebo těma starostima, no. ale musí se pořád paní Tuško jít dál, nedá se nic dělat.
0: Nedá se nic dělat, je třeba jít dál. Moc vám děkuju taky, paní Jiřino, za vaše slova. Jinak přeju všechno dobré, pevné zdraví,
1: taky,
0: v rámci
1: taky,
0: možností všechno dobré. Tak a mějte se hezky, hezké
1: taky.
0: Dny.
1: Krásnou noc ještě, naschledanou.
0: Krásnou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Václav Neckář a Massachusetts, jinak v originále samozřejmě také staří dobří Bee Gees. Tak přátelé, pojďme se podívat také do pošty. Paní Soňa píše, dobrý večer všem, kteří poslouchají, i vám, Jitko. V roce 2016 jsem přišla o nohu a dostala jsem protézu. Bylo to dobré, po venku jsem chodila s berlema, no a doma bez nich. Bydlel se mnou syn s rodinou, ale odstěhoval se a zůstala jsem v domě sama. A v roce 2019 mi řekli, že přijdu i o druhou nohu. Hodně jsem v nemocnici přemýšlela, jak vlastně vůbec budu žít, ale doma si udělám všechnu práci, jen na kterou dostanu. Už je to 7 let a můžu říci, holka, zvládáš to. Tak paní Soně, moc vám taky děkuju za upřímnost a přeju všechno dobré a hodně sila, energie do té nelehké situace. No a protože jsme téměř na konci naší noční linky víkendové páteční sobotní, tak je potřeba poděkovat vám všem za pozornost, nebo není potřeba, já bych ráda poděkovala za pozornost a za společnost vám všem a také za odvahu odvyprávět nelehké příběhy a velmi složité situace, které jste v životě prožili a se kterými jste se poprali zdárně a se kterými se možná stále ještě perete. Konec konců každý z nás valíme před sebou něco, co je potřeba vyřešit a zvládnout a většinou to zpravidla v životě nebývá, jenom jednou bývá to mnohokrát, tak nám všem přeju hodně energie a hodně zdaru a také hodně odvahy pro ty situace.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
2: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
1: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
2: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
1: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
2: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
1: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
2: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
1: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
2: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
1: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Benjo Bandu.
2: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců

0: Tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některých se hraje Benjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Už máte Benjo, která se hraje blbě.
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačí jen trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten to nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bičí žlázy, že jo? Takhle veliký bičí žlázy za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že jo?
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjoband Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si to všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už
5: si
2: to se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... A tady už Ivan jenom popisuje krásy přírody. A tak.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám ta semnici, že jo? Tak je. Tak je ten Ivan Ivánovič, že jo? Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím tě, já jsem ti říkala, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi prosím tě něco jednoduchého. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě? Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapsy, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nepěl, já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkal, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypolírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimetr. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo, mein ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache, já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenpeitzer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali. I když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe. Takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šuškali, čuměli po nás. Jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to. A najednou ten jeden dědek se osměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tam s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste. Já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Personální řediteli, zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku, to jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: No, to máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: Tady chci radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitější.
4: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
3: To je vůl, tak si...
4: No jo, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržilkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: No, teď má dvě brady, jste si toho nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Co, vám nestačí jedna brada na ženský, člověče? Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale teď stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No, máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
4: Takže ji vezmeme, tu Petržilkovou?
3: No, sem vezmeme ty, co tam zbyli, a až sem jdou ještě ty, co jsou za dveřma.
4: Tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo? Pardon, já rozuměl ty Kriplešivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo? Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo? Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
3: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo je co, nemá ani bradavici nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne,
4: že?
3: Ne, to ne, to žádný příklad, je to abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktické. Já mám jednu tetu, ta má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to ten.
0: To je humor. humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéf redaktora Zábavy v rozhlase. Copak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
6: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
3: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě, že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Do vás znásilnil, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod cukně a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod cukně, ten profesor už to nedrží, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, protože nás nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. Ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150 a říká, jsi dobrý Čeč, já jenom dvě, jak to děláš? No do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no buď to si to kupte, nebo vám to přečtu. Jo. Ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A on říká, no jedu z vědecké konference. A on říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A on mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bandem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: vzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
4: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
4: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve třetím patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
4: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Hleďte se, za co máte tuhletu dírku, ta jediná není zarezlá?
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
4: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
4: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej guma.
4: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
6: Já taky, že... ano.
4: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
6: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
4: No a co bylo dál?
5: Co?
4: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
6: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No to ne, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
4: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
6: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
6: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
4: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
4: Na
5: zelenou.
4: Na zelený, správně.
6: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
6: Tuhle.
5: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
4: Jsem se k tomu došlo.
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
4: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
6: No, tak pane řidiče, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
4: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás. Všechny,
5: co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
6: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
6: Vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.